0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Yeah. WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Hey.

0: Alfí s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Milujete. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak, raz, dva, tři. A někdo měl slabě sluchátka. Zase o něco blíž víkendu, chtěl jsem říct, čtvrteční ráno s rádiem Čas a dneska už snad optimisticky můžeme říct, snad o něco blíž zítřejšímu ochlazení, protože dneska už to má být o něco lepší, než bylo včera.
1: O 4 stupínky. Včera bylo 36, dneska má být 32 a čekají nás i přehánky, jsem se koukala.
0: No, už jsem zažil spoustu kamarádů, ne spoustu ne, ale asi dva, se kterýma jsem mluvila, sledují ty radary pravidelně a hlásili jako mi po hodinách a to a teď to, ne tak v 21 hodin možná, ne tak se nám to vyhne a podobně.
1: Jo, aha, jako takže že, nebudou přehánky.
0: Včera to tak bylo, ale máme tu zkušenost, že teď je taková příroda taková nevyspytatelná, že to jako řachne málo kdy, no.
1: No, že někdy je to předpovězeno a nic a nikdy to není předpovězeno a člověk je hodně překvapen.
0: Jinak nebuďte překvapení, jinak naprostá klasika, doufám, že v tom nejlepším slova smyslu, Lenča Líšková.
1: Radím se, Byslav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas a čerstvé info dneska s Martinem Fabíkem. Za 3 minuty bude 6.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v Kroměříži v oblasti Hradisko. Osobní auto srazilo zvěř. Dále na silnici v obci Kostelec u Holešova probíhají práce na silnici. Může hrozit zdržení. Dále se se zvěří střetlo auto i na Znojemsku v oblasti Olbram Kostel. Nehoda je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Sucho v Česku může omezit napouštění bazénů. Ve Frýdku Místku dokončili nový volnočasový areál. Luhačovice rozšířili kamerový systém. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku hrozí zákaz napouštění bazénů. Kvůli velkému suchu mohou obce omezit také zalévání zahrad. Důvodem je nedostatek vody v řekách a podzemních zdrojích. Za porušení zákazu mohou lidé dostat pokutu až desítky tisíc korun. Odborníci upozorňují, že situaci zhoršují dlouhodobá vedra a nízké srážky.
4: Morava aktuálně.
2: Ve Frýdku Místku dokončili nový volnočasový areál Rivka Park. Na místě bývalého dopravního hřiště vzniklo místo pro děti a dospělé s velkou dřevěnou lodí, horolezeckou stěnou, lanovou dráhou nebo hřištěm na cvičení. Město do výstavby včetně parkoviště investovalo téměř 62 milionů korun. Areál se poprvé otevře návštěvníkům příští týden v pátek. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
5: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další dva kamerové body. U dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
3: Rádio Čas, sport.
2: Jablonec čeká další evropská výzva. Severočeši dnes doma rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti lotyšskému týmu RFS Riga. Soupeř je aktuálním lídrem nejvyšší lotyšské soutěže a drží sérii 11 zápasů bez porážky. Jablonec chce po dobrém vstupu do sezóny získat náskok před venkovní odvetou. Dnes bude jasno až polojasno, během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
6: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Krátce po 6. hodině dokonce nám, protože vytráme trošku ve studiu Rádia Čas, zabimbal zvenčí zvon, takže víceméně opravdu na celou startuje. Dobré ráno, Moravo, s Lenčou a Radimem.
8: Krásné ráno. Víš, kdo dnes slaví svátek?
7: Vzpomeň si na včerejšek v tento čas.
8: Já jsem to zapomněla.
7: Jo, já jsem ti...
8: Ale ty jsi říkal, že jo, to víš.
7: Sestřenka má narozeniny a vím, že se narodila na takové netradiční jméno, nebo takhle jako moc není používané ve vlastech českých. Je to Oldřiška?
8: Ano. A vidíš, ani se na tebe nezlobím, že to víš.
7: Jsi zlatá, děkuju moc, za to dostaneš ze zlatého bludišťáka. V každém případě vybavila se mi ještě jedna, doufám, že se jmenovala Oldřiška, byla to Oldřiška, doufám, viděla jsi někdy takový ten klasický, tu klasickou podobu nemocnice na kraji města?
8: No.
7: Není to děvče, které hrálo šachy?
8: To už je dlouho, co jsem dělala nemocnici na kraji dobře, města. Já bych možná nedala, no jestli dvě postavy bych dala dohromady, že tam byly.
7: Jo takhle, no to byla taková jako holčička, vypadala to jako neuvěřitelná šprtka, de facto byla hodná. Doktor Strossmayer jí vlastně zachránil bříško.
8: Doktor Strossmayer.
7: No a potom s ním hrávala šachy a občas trochu mu dělala radost, jakože ho nechala vyhrát.
8: A pak tam byl primář Sova.
7: Přesně tak, primář Sova a jeho nezdárný syn a doktorka Čeníková. No samozřejmě,
8: tak to už ne.
7: Jo, to tě minulo.
8: Ne,
7: jo,
8: úplně, no. Ale já jsem právě přemýšlela nad tím, jestli Oldřiška, pořád by to tak nějak šlo k nějaké známé postavě, jako k nějaké herečce nebo tak, ale nenašla jsem nikoho takového. Našla mi to Oldřicha Nového.
7: Já se musím koukat sice na kraji města, jestli jsem vám nelhal, protože to by byl... Jo, je to tak.
8: Byla to Oldřiška.
7: Ano.
8: Tak.
7: Nejenom tak, no. Jak se holkám říká po domácku?
8: Oldřiško.
7: Olda?
8: Ne.
7: Tak jako nebudeš jako celé, když se zlobíš na ní Oldřiško.
8: Nebo to je stejné jako Eliško, Oldřiško.
7: Ona se říká Ela, to je ta Ela.
8: Fakt?
7: No jasně.
8: To škoda, Eliška
7: Já jsem vždycky myslel přece, že v kalendáři je Ela a Eliška je jako zdrobněle, jako z lásky a podobně. Pak úplně takové rozčarování, že jo?
8: No jo.
7: Tak.
8: Já bych ji říkala Oldřiško.
7: Dobře, a když říkala Lenka, tak jo. Takže...
8: Protože Oldo.
7: Dobře,
8: Oldo, pojď sem.
7: Oldinko.
8: To je jak Poldínka, to je jak ta želva.
7: Dříž, pojď sem. Ježíši Kriste, dobře. Já nevím, kolik vás je, doufám, že vás není moc, které teď poslouchají Rádio Čas, ale hezký svátek, to je pointa. 6.03, hity, které milujete, užívejte den.

0: Jedna za druhou písničky a hity, které milujete s Lenčou Radimem i 6. srpnový den roku 2026.
1: Krásné dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno, jenom taková jako do placu, dobrá zpráva, i když to není jako ten nejhlavnější, ale i to se počítá, máme studentského Oscara.
1: Jo.
0: Dokonce od režisérky, od ženy, Viktorie Štěpánové, ten film se jmenuje, ono se to píše Folklore, ale prý se to vyslovuje klasicky folklor.
1: Aha.
0: A prý to sleduje jakoby vývoj, nebo tak jako prostě jak se vyvíjí folklor v době sociálních sítí, jo? Jak to bylo třeba v 80. jak je to teď a podobně. Takže studentský Oscar a dokonce to míří teda i na oficiální Oscary do sekce krátkých filmů, takže
1: oho,
0: čistě teoreticky bychom nějakou novou sošku mohli mít. No.
1: Tak to teda držíme pěsti.
0: Několikrát jsem si všiml, nevím, jestli jsi viděl někdy dokument nebo někde nějaký reel, když jsou různé takové ty slavnosti a ty strážnice a tak dál, že většinou podobně jako uniformy, tak kroj, hlavně na mužích, nevím, jestli to vnímáš na ženách, jako dělá vlastně jako, že mi připadají sexy. Jako, že
1: jo, až tak se díváš na to.
0: Já se vždycky na všechno dívám
1: já
0: jinak.
1: Já třeba ne, třeba v kroji mi to nikdy nepřišlo.
0: Ne?
1: Já se totiž víc soustředím na ty dámy v tom kroji a říkám si, jak v tom můžou vydržet.
0: My to máme tak krásně rozdělené vždycky, ano, přesně tak, no. Tak já vždycky, co je? Ne, nebudeš se na mě takhle koukat.
1: Jezdíš na strážnici?
0: Ty jsi koukala schovývavě, no tak teď už ne, že jo?

0: Tak dobrý, já jsem Lenči něco pouštěl a nestihli jsme to, takže až potom, jsme takový jako ještě takový celý rozechvělý z nového dne.
1: Ano, a Ráďa potom nevěděl, co má zmáčknout a co má vytáhnout.
0: Ano, přesně tak, protože já jsem měl pocit, že Humphrey oči, jak říká naše Denča, nebo jak zpívá naše Denča, tady Hungry Eyes ze Zříčného tance, byly pocitově delší, ale tak nějak jako jsme se tady 4 minuty motali.
1: A to je, ale zase, já myslím, že už jste na to zvyklí, že my tak jako plácáme celé ty 3 hodiny, že ráno, jako ven, když se zapnou mikrofony. A nikdy se nám stane, že i mezi tím...
0: A přiznám se, jakoby, teď jsem čilej, ale noc mi dala docela zabrat, protože mám pocit, že se tak nějak nastřádalo ty poslední 3-4 tropické dny a byla teda hodně jaká bolavá, taková umlousaná, taková ulepená, trošku krční páteř bolela.
1: Dneska totiž mám pocit, že už se nastřádalo to teplo, že i u nás v domě bylo teploučko i dole, že pořád to tak jako přidává, tak se těším, až se zase trošku ochladí.
0: A to je ten poznatek, to ti musím dát za pravdu, protože pamatuješ na tu první vlnu před těma pár týdnama. Tak u nás v baráku, vždycky jak si přišel v přízemí klasicky bytový dům, tak už dělal takové to ha ha ha, ha, ha a podobně. A pak se ochladilo, začalo pršet a člověk se vrátil domů do toho baráku a najednou zjistil, že tam je vlastně extrémně teplo. No. On to teprve jako nasál a teď to pouští ven, no.
1: Přesně tak,
0: takže
1: no.
0: Takže si rozumíme.
1: Ale já teda nejsem zmordovaná z toho, že by mi bylo teplo, ale my jsme včera koukali na film. Aha. A já vždycky, když přetáhnu tu jednu hodinu, to prostě to je půl hodinka, hodinka, tak pak ráno to poznám hodně.
0: Nejen ty. Lení, víš co, než jdeme, necháme si perličku jako takový malý bonbonek a řekni, tak udělej Mirku recenze, na co zkoukala, jestli doporučíš dál a podobně.
1: My jsme si dali klasiku.
0: No ne, někteří neznají ani klasiky.
1: No, protože jsme chtěli nějakou příjemnou komedii, tak jsme si dali Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem. To znáš?
0: Ne, já znám, ne, to znám, viděl jsem, já si totiž pletu dvě, protože on hraje v podstatě ve dvou komediích s podobným principem, akorát ta druhá je s Diane Keaton a oni mají velmi podobné názvy, tak já vždycky uvažuji, která z nich to je, takže to je ta s Helen Hunt, ta
1: jo,
0: Oscarová.
1: To je Oscarová s Helen Hunt, myslím, že ten film, o kterém mluvíš ty, je Lepší pozdě než později.
0: No, něco takového, tak, jo, takže tak, to mě vždycky máte hlavně ta česká verze. Nádherný film,
1: ano, skvělý.
0: Jo.
1: A ten možná ještě vtipnější, ale Lepší už to nebude, prostě klasika Verdel, že jo.
0: Trošku, v některých věcech tam Jack Nicholson hraje mě.
1: No.
0: Protože on má taky nějaké OCDčko docela silné, že jo?
1: Má hodně. No a navíc teda musím říct, že když jsme se na to teď dívali vlastně s odstupem času, tak si myslím, že je to film, který by v podstatě v dnešní době nemohl vůbec vzniknout.
0: Jo, vlastně. No jo. On je tam občas hodně explicitní kulantně.
1: Ano, věc, ano, on je velmi explicitní.
0: Vůči různým skupinám lidí, tak.
1: No tak vůči skupině, do které patříš třeba i ty.
0: Ano, přesně tak. A hlavně teď je v týdnu Prideu takzvaného, ano. Je to hodně úsměv. Takže doporučujeme film, ano, ale no, vlastně.
1: Lepší už to nebude s Jackem Nicholsonem. Mohlo by se stát, že ho třeba i zakážu.
0: A Huffina jsme taky probírali, protože já jsem si myslel, a zase špatně to řeknu, já jsem si myslel, že to je Brabantík, ale je to...
1: Není, je to...
0: Muflonek, nebo jak se tomu říká?
1: Grifonek. Jo. Je to Grifonek, ano, ale přesně. To je proto, že já jsem to hledala, nám se ten pejsek hodně líbil,
0: podobný, no.
1: Takže jsme hledali, co je to za pejska a dokonce jsme si ho jednu dobu chtěli i pořídit.
0: No!
1: No, ale to je hodně, ale to už je dlouho.
0: Ty vás měl rád?
1: Ne, Grifonka ne. No každopádně on je ale i dlouhosrstý, ten je v tom filmu a krátkosrstý se mi líbí teda ještě víc.
0: No tak vidíte, tak máte to s filmovým i vlastně animal typem, k tomu hity, které milujete a pošušňáníčko z Lenčou radíme mě 7:15.

0: Pohodové ráno, probouzíte se do nového dne, čtvrtek s datem 6. srpna, 6, kolik je? 20, skoro už. Já nevím.
1: Počítáme každou minutu, ano.
0: Ale má vůbec smysl, to, co jste tak říkala, jestli má smysl říkat o prázdninách čas?
1: Jo, protože spousta lidí jde do práce.
0: Já někdy trošku podezřívám, že mezi tou 6. a 7. nás nikdo neslyší.
1: Takže, WhatsApp, rádia, čas a teď sondáž po obvinění Lenči. Jestli nás posloucháte, napište ahoj, jsem tady, i kdybyste byli úplně v komatu. Jo, hele, poslouchají, protože ráno nám reagovali na Oldřišku. Rádio Lení, ano, byla to Oldřiška, zmiňoval jsem jednu postavu z nemocnice na kraji města, ano, byla to Oldřiška, ano, máte s Oldřiškou pravdu a potom, myslím, následovala ta památná věta doktora Štrosmajera vůči ošetřující doktorce Oldřišky. To bylo zase trošku jiného, kráva nebeská byla paní Dobijášová, ano, Dobijášová. Jeho ex-manželka. Nevíš vůbec, že jo?
0: Připadám si jako Gen Z právě.
1: Ne, takže...
0: Vůbec to nevajbím.
1: Takže nějaké zombie nás poslouchali raní, představ si to? Ano, no, tak jasně,
0: tak
1: že jo.
0: Tak 776 12 800, protože já si tak jako říkám, jo, že ty prázdniny, že tak možná... Že nás zapojíte nebo zapnete za 10-9.
1: Ne. A hned co Lenča tady jako svým varovným prstíčkem jala obvinění. Tomáš píše, poslouchám už od 6 od rána, kdy chodím do práce na 5 a nemusím být kvůli tomu v komatu. A to píp, to pípá, dobré ráno a zdravím z Uherského Brodu. Krásný den, posloucháme, nebojte, Květka.
0: My vás moc zdravíme a máváme. A Tomáš říkal, že chodí na 5, tak to bychom mohli vysílat už od 5.
1: Měla kdysi ten nápad, ano.
0: Jo, ale mě už přišel, prosím vás.
1: Já bych tě musel oživovat tady, takže...
0: To je pravda. A mně už to přišlo. Já jsem byla hodně taková nadšená a
1: Tomáš akční. Píše, to určitě byste mohli, no. Bychom mohli spoustu věcí, ano.
0: Máváme, ale myslím, že to asi neprojde.
1: Nicméně takovou tou klasikou, s čím můžete vždycky počítat, a i ten projev je takový jako stálý, je náš dvorní astrolog Milan Gilnar. Nejvyšší čas na čtvrteční horoskopy.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice panuje převaha hvězdných aspektů solárních vítaných, nicméně stále zde budou hvězdné aspekty, které naznačují konflikty mezi mužskou a ženskou energií, vyhrocené prožívání emocí a sklony k rozumnému myšlení, mluvení i konání. Nuda tedy rozhodně nebude. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům bude skvěle fungovat intuice. Lvy by měly být velmi charizmatičtí a pany se mohou častěji setkávat s nedodržováním úmluv či pravidel. Berani budou mít chuť především odpočívat a relaxovat. Býci se mohou nadít domácích komplikací a blíženci budou v rozporu mezi svým chtěním a realitou. Ryby mohou řešit nějaké zásadní události spojené s minulostí. Vodnáři zažijí příjemné chvíle se svými partnery a kozorozi opět ukážou svou pověstnou houževnatost. Střelci budou mít velký tah na branku. Štíři mohou pocitovat pokles energie a váhy by měly mít den neslaný nemastný. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Basta.
1: I ty, které milujete jejich konce, pěkně od začátku do konce na Rádiu Čas s Lenčou a Radimem, i když vlastně, jak řekla Lenča, asi nás nikdo neposlouchá.
0: Já jsem říkala, že ty prázdniny, že asi jsou všichni odjetí, všichni spí do devíti, no a nám se trošku strhla mela na WhatsAppu Rádio Čas a dokonce mě přišla i SMSka od mé kamarádky Karolínky, která mi píše, já tě poslouchám, ale ráda bych tě slyšela až za těch 9:10.
1: V překladu?
0: No, jako později, že by ráda vstávala později.
1: Je takhle, já jsem si to vyložil jinak, dobře, fajn. Hanka píše, poslouchá vás každé ráno v autě cestou do práce, i v práci jste nej, díky moc, Haní, dokonce od mého jmenovce, od Radima z Uherského Brodu, jasně, že poslouchám, poslouchal jsem vás dokonce i na dovolené u moře a podobně, takže takové zprávy chodí a rozhodně to není jediná, no.
0: Tak to mě úplně potěšilo, tak to já se teda omlouvám, já bych vám to totiž přála, jo, abyste vstávali.
1: Myslím, že právě ty nereakce jsou z toho, jako že člověk jako spíš méně reaguje.
0: Ano.
1: Ano, ale poslouchá.
0: To je pravda, já taky méně reaguju.
1: No. I když dneska to bude hodně, to jen tak jako rovnou pustíme už do placu, dneska to je hodně o těch reakcích a vlastně o tom, že teď jste nám zareagovali a napsali, protože se ptáme, jestli jste někdy poslali, a to je jedno, jestli SMSku, MMSku, zprávu na Messenger, někomu, komu vlastně nebyla určená ta zpráva.
0: No prostě jste se spletli v tom čísle a poslali jste něco někomu, komu to nepatřilo.
1: A s jakými následky, jo? Protože někdy je to jako roztomilý omyl a všichni se zasmějí, ale občas musíte spoustu věcí žehlit.
0: No a stalo se ti to někdy?
1: Jo, ale na takové té fázi jako 50%, že jsem to vybalancoval a nějak se vymluvil na nějakou zmatečnost. Nebylo to nic dramatického, jenom stalo se to a není to příjemný pocit. Není to tak dávno, je to pár měsíců a v podstatě si napsal třeba něco hezkého a přitom si komunikoval s někým jiným a je to zvláštní. No.
0: Mně se to párkrát stalo, ale takovým tím nevinným způsobem na WhatsAppu hlavně. Tam rychle přiklikávám, takže tam občas. Ale mám takovou historku, to ti možná řeknu za chvilku. To musím ještě trošku jako, ale tak to už je promlčené, to už je hodně let. Když jsem poslala e-mail, jako prostě špatně a byl z toho celkem průšvih.
1: Takže to se dozvíme za chvíli, možná jednu historku do placu, protože Eva si vždycky jako načte dopředu, o čem to je a potom odpovídá. Předpokládám, že to bude i tak. WhatsApp Rádia Čas, protože my vás i rádi slyšíme.
2: Ahoj, tak tolik překlepů jsem vždycky měla, jakoby, že jsem prostě odeslala zprávu někomu jinému. Ono u SMSky už se to moc zachránit nedá, ale třeba ten Messenger nebo WhatsApp, kdy to ještě člověk může upravit, smazat, jo, nebo tak, tak je to v pohodě. Ale co se týká těch SMSek, tak tam už se to musí potom řešit. A naštěstí teda nikdy ty SMSky neobsahovaly něco, co by bylo nějak neřešitelné. Ahoj!
1: U Denči se mi to párkrát stávalo, protože jsem ale jako v řádu minulých, naše kolegyně Denča Gália, v řádu minulých let, jako párkrát jsem byl emotivní nebo něco napsal. Ne, myslím směrem k ní, spíš jsme řešili nějaký problém a třeba kolegyně Makačenky a tak dál. A já jsem jí to poslal, ona nereagovala, ani to neměla přečtené. Tak já potom jsem se sklidnil, že jo, vymazal jsem to a Denča vždycky, já jsem to viděla? Takže nechápu, jak to funguje, protože já mám pocit, jako, že prostě ti to nějak najede, nebo se tam objeví taková ta hlavička,
0: ano,
1: že
0: ano,
1: to člověk
0: ano.
1: Četl, nebo to.
0: Ne, ale když to máš jenom jako upozornění, tak si přečteš zprávu, ale vlastně to nevidíš ty, že si to přečetla.
1: Ale mimochodem, jenom s Denčou se mi to stává. Tohle.
0: Jo, a tak a Denča je tady nejlepší, tyjo, náš psycholog.
1: No ne, ale hlavně, to byly hodně praktické věci, ne psychologické, ale i na tu techniku je dobrá.
0: Ne,
1: právě.
0: Že má pro nás pochopení. Že když jí přijde nějaká emočně zabarvená zpráva, že ona je prostě takový...
1: Tak ona se většinou zlobí v té době víc, protože říkám, řešíme, naštěstí teď už tu nejsou. Takže, no.
0: takže objímáme na dálku i Denču, která podle mě teďka opravdu spí.
1: A její Humphreyho oči.

0: těší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
2: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing ty, vlastně...
3: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
2: Já mám na to takové speciální kleště.
3: Jo.
2: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
3: Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
2: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
1: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: čas.
1: Tak zavřete oči, ne, odcházím, ale jenom malá ukázka, jenom ať víte, do čeho jdete.
2: Proboha.
3: Neděste se, příteli. Myslím, že ti tři si ještě v noci vyzvedli v horšemu skřínku se vzkazem a ráno s dlouhým nosem odpluli. Ale my jim nedáme...
1: Cože, no?
4: To je Viktor Price.
1: Přesně tak v roli?
4: Sherlock Holmes.
1: Oh yes, oh yes. Mimochodem jeden z nejlepších, protože jako několik rozhlasových her právě se slavným vyšetřovatelem bylo natočeno a pan Price mě hodně baví.
4: Ale rozhlasové hry, to je nádherná věc. Tady se dojímáme, každopádně vy se můžete dojmout taky a to v Praze, protože pro vás máme dvě vstupenky právě na výstavu Sherlock Holmes The Exhibition.
1: Můžete se trošku bát, můžete si zahrát za nebo na vyšetřovatele, protože řada těch exponátů je doslova interaktivní a podobně. Je to zábava pro celou rodinu. Já mám pocit, že to právě otvírají teď, ne? Teď začátkem srpna, ne? Bylo to ono?
4: No,
1: nebo
4: nějak,
1: to byl ten Harry Potter?
4: Je to už od půlky června.
1: Jo, myslím, aha, tak to bylo něco jiného.
4: Později.
1: To bylo něco jiného.
4: Každopádně otevřeno už je a vy tam můžete jít v obchodním domě Bílá labuť v Praze na Poříčí. Dva lístky tady
1: ano,
4: máme.
1: S námi zadarmo, přesně tak, stačí složit tajemnou větu Rádia Čas, která má celkem 4 slova a vždycky ráno se od naší dvojky, třeba že pořád ještě v komatu, dozvíte první slovíčko a to je?
4: První slovíčko je rádio.
1: Taky už párkrát použito do tajemné věty, ale aspoň se vám bude dobře pamatovat. Takže zapište si slovo rádio a poslouchejte dál, třeba i po 9. hodině, kdy přihodíme i další.

0: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas 6.39, aktuálně na Hodinách najdete.
1: Žijeme muzikou hity, které milujete, a občas narazíme na hodně zajímavou spolupráci. My už několikrát v posledních dnech a týdnech zmiňovali i Shakiru, toho času na turné, ale ta velká zastávka bude hlavně září a říjen v Madridu, že jo, kde bude mít vlastní stadion.
0: Daj.
1: Jo, mimochodem, všude to píšou, ale ona je to asi pravda, že opravdu s tím jako láme příčky hitparád, jo, a...
0: Láme.
1: Já to nechápu, se
0: no přiznám. My jsme tak trošku, my vždycky tak trošku skuhráme nad texty písní a nad tím, jak Barbara Streisand tehdy byla prostě lepší a podobně. Mimochodem, já jsem viděla nějaký reel, kde byly všechny písně fotbalového šampionátu.
1: Za posledních, ano, 10-15 let viděl
0: jsem taky,
1: ano.
0: Za posledních 10-15 let, viděl jsi to. A jako musím se sklonit a říct, že ta Shakira opravdu měla nejlepší vždycky.
1: Mě spíš překvapilo, kolik jich znám a nevím, že byly napsány pro šampionát.
0: No, ale Shakiru si s tím spojíš vždycky.
1: No, to jo, no.
0: Vaka, vaka, daj, daj. A jak to funguje?
1: Vaka, vaka, teda spíš, daj, daj, pořád jako neumím. Hele, ale co si budeme povídat, jako prostě je to paní umělkyně, je i skladatelka. Jak říkáme, vyvrcholí to v Madridu, tím velkým stadionem a vlastně celým komplexem. Nicméně teď jako putuje po dalších vlastech světových na té naší modré planetě a sem tam má hosta. Mě tahle ta spolupráce docela zaujala, já tu písničku zbožňuji, je to balada Underneath Your Clothes, to bylo takové to hned vlastně po whatever, balada. A tipni si podle této ukázky, s kým si na pódiu zaspívala, protože ti dva by mi k sobě jakoby vizuálně nešli, ale ladilo jim to a chválí to i hudební kritici, jo. Je to záznam z New Yorku.

0: Ed Sheeran.
1: Jasně, přesně tak. Má podpisovku, že jo, ten Ed ve svém hlase a podobně.
0: Ed má, mimochodem Ed taky naspíval jednu fotbalovou píseň, ne? Mám pocit.
1: Holka.
0: Nejsem si jistá. Každopádně krásný jim to ladí.
1: Jo, jo, jo.
0: Zní to fakt dobře.
1: A jak říkáme, no, pokaždé, když vidíme to datum narození a víme, že za rok oslaví kulatiny a budou to padesátiny,
0: já
1: tak absolutně nechci mluvit. Nechápeme.
0: Já,
1: už jsem
0: já,
1: to zmínil.
0: Mě se chce plakat.
1: Mě se chce plakat prostě. A podobně, no. Tak jo, tak žijeme muzikou a oslavujeme ji i s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: No, každý má minimálně jeden zážitek k dnešnímu tématu, Lení, na co se ptáme na Rádiu Čas?
1: Jestli jste někdy někomu poslali omylem cizí SMSku nebo cizí zprávu?
0: Pavla z Ostravy píše, stalo se mi to minulý měsíc, psala jsem svému synovi, aspoň jsem si to myslela, než mi napsal zákazník, že neví, proč by měl jít za mnou do Kaufu. Když jsme se před týdnem viděli nebo za týden uvidíme, tak jsme se tomu zasmáli. Další zpráva přišla od Mirky, stalo se mi, že jsem odeslala omylem SMSku, která patřila mé kamarádce s tím, kdy konečně půjdeme na kafe. No a při odeslání jsem si spletla číslo, 2 dny se nic nedělo a 3. den přišla odpověď od neznámého muže s otázkou, kdy to kafe proběhne. No a výsledek je takový, ne. Že v listopadu to bude už 23 roků, co jsme spolu. Krásné ráno, Mirka.
1: Tomu nevěřím. Mirko, fotku.
0: Mimochodem, to už byli? Jo, byli, že jo. Jak dlouho máme mobily? Jo, vlastně konec 90.
1: Jo, tak určitě. Jo.
0: Tak jo.
1: Marketka píše na Facebooku, když si na tlačítkovém mobilu, určitě minimálně 3x se mi to stalo, ale nebyla to žádná hrůza, vše vždy lidi s omluvou přijali. No tak a já jsem slibovala, že, taky historku.
0: No placo, ty jsi chtěla ještě tak jakoby očistit v hlavě. Tak.
1: Ale to už je promlčené a já mám pocit, že jsem mi taky už někdy říkala. Mm-hmm. No ještě v Brně, a to už je fakt totální pravěk, tak jsme měli takový taneční sál, kde jsme cvičili a dělali jsme tam takovou slavovou akci, což nás celkem jako překvapilo, jak blbý to bylo. No a měli jsme takové zvýhodněné permanentky. Mm-hmm. Jo. No a jedna dáma, protože to bylo myslím, že v letních měsících, takže občas se ta lekce zrušila a bylo to takové celé prostě vachrlaté. A i když to bylo za úplně minimální cenu, tak jedna dáma s tím měla jako velký problém. No. A psala nám na e-mail.
0: Mm-hmm.
1: A moje kolegyně, které on napsala ten mail, tak mi připoslala ten e-mail s nadpisem nebo s předmětem, prosím tě, vyřeš to, já už na ní nemám nervy.
0: Mm-hmm.
1: A dala to do předmětu toho mailu.
0: A poslala to té dámě, ne?
1: No a dala odpovědět všem, že?
0: Odpovědět všem, ano, přesně tak. No.
1: Takže ta dáma přišla s tím vytisknutým, ještě tehdy, vytisknutým e-mailem.
0: A to mimochodem teda napsala docela ještě slušný popisek, která se
1: jo, to bylo fajn. A ona, já jsem tam byla na recepci a ona mi takhle ukázala ten mail a jako, co si to, jako, co to má znamenat. A já jsem si to přečetla, teď mi to došlo, co se stalo. A mně to přišlo tak bizární, ta situace, že jsem se začala smát. Mně to úplně přišlo prostě strašně vtipné. No.
0: Co dáma? Ustála to?
1: Dáma, nebo smát, no usmívala jsem se, protože to prostě, že to nemyslíš. No tak ustála, my jsme se to potom nějak vyříkali, že prostě v podstatě o co jde, jak to je. A normálně si ty lekce odchodila a bylo to úplně v pohodě.
0: Dobrý. Ale ty situace, kdy opravdu vás zatrne a jako malý kousek človíčka ve vás umře, no.
1: Jo, ale potom, když naproti tobě ta dáma stojí a ukazuje ti ten e-mail.
0: Ta konfrontace
1: čteš,
0: proběhne málo kdy, no a nebo někdy právě jako s tím člověkem, který jsme to napsali, to znamená online cestou nebo telefonicky, kdy přece jenom jako v těch písmenkách to tak dokážete vykomunikovat a podobně.
1: Tak mi to přišlo prostě extrémně jako zábavné. Mm-hmm. Takže moc mávám do pravěku, byl to jeden ze silných zážitků mých tam.
0: No, jak vidím, tak to problikává dál, to znamená, můžete napsat, my vás i rádi slyšíme, ještě jednou WhatsApp číslo.
1: 776612800.
0: A ke všem vám a k snídaním přejeme dobrou chuť.
1: To bylo v maďarštině?
0: Ne, to byla taková dětská verze, právě ještě bez kofeinu, v překladu 6.49.

0: Pokud jste ještě po 6. hodině nevnímali, tak teď krátce před 7. s Lenčou na Rádiu Čas připomínáme, že v rámci Megaléta dneska odpoledne hrajeme o...
1: 2 lístky na Sherlock Holmes Exhibition v Praze v obchodním domě Labuť to byla, myslím.
0: Třetí patro, pokud se nepletu, ano, přesně tak. Mimochodem, výstava je až do začátku příštího roku, to znamená, až si uděláte čas, můžete ve dvou vyrazit a užít si to. Ve světě Sherlocka Holmesa, Lení, kdo myslíš, že bys byla? Holmes? Doktor Watson? Ten padouch, anebo takový většinou jakoby neschopní lidé ze Scotland Yardu, když jako někteří mu pomáhali a podobně.
1: Já asi...
0: Tak jako jak se znáš?
1: Já bych asi byla padouch. Nebo to by mě asi bavilo nejvíc. Ale možná bych, ale nechtěla bych být padouch v románu o Sherlockovi Holmesovi, protože by mě chytli.
0: Všechny právě přesně. Ale pozor, tak doktor Moriarty, to byl ten jeho největší nepřítel. Ano. Jako v jednom, jo, takže takhle, no, to už to má.
1: Mimochodem moderní verze Sherlocka s Benedictem Cumberbatchem, viděl jsi ten seriál?
0: Pár dílů jsem viděl, ne celý samozřejmě.
1: Já jsem z toho byla úplně nadšená, mně se to líbilo extrémně moc a právě tam byl skvělý ten Moriarty, no. Takže... No, to bych si dala.
0: No a máte to vlastně i se seriálovým typem, ale vy asi čekáte na něco jiného. Takže ještě před zprávami připomínáme první slovo tajemné věty, která vás k tomu dovede. Má celkem 4 slova a to slovo je...
1: Rádio.
0: Posíláme do světa za 5 minut 7 a za chvíli zprávy s Martinem.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
5: Chceš lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a nějakou další pecku?
4: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
6: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Aktuálně si dávejte pozor v Břeclavi na silnici mezi Zaječí a Přítluky. Na silnici je sražená srna, projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále v oblasti Brno-Tuřany se střetlo nákladní auto s osobním. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte dále na jihu Brněnska na silnici poblíž oblasti Starovičky. Je zde překážka na vozovce. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Při sběru hub se vyplatí opatrnost. V Kopřivnici opravili sportoviště pod zahradami. Zlín o víkendu čeká dopravní omezení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi vyrážejí na houby a košíky se rychle plní. Každý rok ale přibývají případy otrav kvůli záměně jedlých hub za jedovaté. Velkým strašákem je mochomůrka zelená. Pozor si ale lidé musí dát i na některé hřiby, žampiony nebo bedly. Do košíku by měly patřit jen houby, které houbaři bezpečně poznají.
4: Morava aktuálně.
11: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
12: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovaly se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
11: Zlín o víkendu čeká dopravní omezení. Stavební práce uzavřou část Hradské ulice a ulici Osvoboditelů kvůli pokládce nového asfaltu. Řidiči budou muset využít objízdné trasy a změny čekají také autobusovou linku 32. Omezení potrvá od soboty do neděle.
4: Rádio Čas Sport.
11: Baník Ostrava B vyzve doma Táborsko. Ostravský tým se v neděli utká v rámci šance Národní ligy s FC Táborskem. Duel se odehraje na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Začátek je naplánován na 14:30. Baník Ostrava B bude chtít před domácími fanoušky navázat na dobré výkony a získat další body do tabulky. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: milujete. Tak chcete ještě jednu a chcete další, máte je mít, hned pochopíte, o čem je dnes řeč na Rádio Čas. Sestřenice posílala recept na koláče od naší babičky, mé švagrové. Asi za týden jí přišla zpráva z druhého konce republiky, že jí paní sice nezná, ale recept vyzkoušela a koláčky, že jsou luxusní a moc děkuje. To je pozdrav od Pavly. Mimochodem, to jsou takové ty omily SMS-kové a ve zprávách takové ty roztomilé, ale
1: velmi
0: určitě,
1: pěkné.
0: Ale Lenča už naznačila, že můžou být i opačné, jo? Že prostě se na někoho zlobíme, nebo si píšeme s někým jiným, s kým bychom neměli a ono to takhle praskne. Jo? Tak...
1: A na to se vás právě dneska ptáme, jestli jste někdy poslali omylem zprávu jiné osobně, osobě a co z toho bylo?
0: Ano, přesně tak. Ty vývoje těch situací. Klidně i jako audio na 776612800 k snídaní dobrou chuť, i té hudební Lenča Líšková.
1: Radím se Beslal Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo.

0: Malá provokace, z Budějovic dorazila přes WhatsApp Rádia Čas, u nás prší a je duha, heč a podobně. Mimochodem máme to i zachyceno, ale nevím, jako někde jsem slyšel, že duha by se fotit neměla a podobně, ale tak to jsou, někdo prostě tomu věří, že to nepřináší štěstí, ale máte ji nádhernou.
1: Mimochodem, je, to je krásné, mimochodem zprávy z Brna, od té mojí kamarádky Karolinky, která právě míří do práce, do nemocnice u svaté Anny, takže ještě jednou mávám, tak psala, že tam mrholí. Fakt? Že jede a mrholí.
0: Ježiš, díky bohu za ty dary, alespoň trošičku, no.
1: Takže takový malý pohled na počasí.
0: Protože právě včera z Brna byla ta zpráva, kamarád mi říkal, v 17 hodin by mělo zabouřit, potom říká, posunuli to na 21 a podobně, no takže možná se to proměnilo v mrholení, alespoň nad ránem.
1: No,
0: dnešek už snad přinese místy malou mokrou nebo bouřkovou změnu a zítra si trošku od těch tropů odpočineme. Tolik počasí s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas a co je nového?
1: Podíváme se letem světem internetem na nový trend. Představ si, že každý pátý z generace Z chodí na pohovor s rodiči.
0: A počkej, takže je to trend, který zavedli rodiče, nebo... Počkej, jak to vypadá v praxi?
1: No, normálně s tebou jde ten člověk na pohovor, dokonce
0: Ježíš, v některých... pracovní pohovor.
1: Ano.
0: Já jsem myslel, jako, že rodiče si tě volají na koberček, aby jsi jim jako...
1: Ne, pracovní.
0: Chápu. Ano, ano.
1: No a dokonce v některých případech seděli přímo u pohovoru a poslouchali odpovědi na otázky samostatnosti nebo pracovních zkušenostech.
0: Mně se líbí, že to je otázky samostatnosti asi tam s rodičem, víš? No. Tomu, že jako to nedává logiku. Takhle, jenom abych to pochopil, ten trend je chválen nebo je to vlastně úsměvné, jestli si rozumíme?
1: No, je to úsměvné a je to taky tak trošku jako děsivé mi přijde.
0: Když tě rodiče podpoří, tak je to fajn, ale asi ne v oblasti, která by měla poprvé nějak jako dokazovat tvou dospělost, tvoje vyzrání,
1: ano,
0: že jo? Je to
1: ano,
0: tak.
1: No.
0: Takže je to tak jako trošku, co se říká o generaci Z. A pozor, teď to není o tom, protože jsme zažili pár lidí, kteří nás takhle škatulkovali, ty jsi jamko a milá, blablabla, podobně. Jakože jsou to takové víc křehčí nádoby a i když vypadají občas velmi jako sveřepě, tak ta dušička je trošku jinačí, jo?
1: No tak... oni říkají, že ne.
0: Je to trend světový, nebo je to z České republiky?
1: Je to trend světový, ale myslím si, že i v České republice to funguje. Já jsem taky teda zažila situaci, kdy tatínek řešil všechno, ne můj, té jiné osoby, takže no, je to takové úsměvné. No.
0: No, tak posíláme dál, klidně jenom tak jako mimo záznam nám můžete napsat, co si o tom myslíte, no. Ale když si člověk jako vybaví ty svoje začátky nebo nějaké ty svoje pohovory a podobně, že?
1: No tak já, když si vybavím svoje první pohovory a svoje začátky, tak bych rozhodně nechtěla, aby u toho někdo byl.
0: A ty jsi měla ještě nějakou myšlenku, ty jsi nadechovala, když jsem to jenom
1: připomněla. Teď už jsem to zapomněla, ale jenom mě napadlo, jestli si to dokážeš představit, že by třeba Ali s tebou šla tady jako do práce na pohovor.
0: Teď už jsme ve fázi, protože jako, že jo, jako jsme rádi, že se máme a vlastně jakoby čím rodiče stárnou, jo, ale tak jako v té době, o které si povídáme, tak to si člověk neuměl, no neuměl si to představit, ale vůbec to ani neřešil, to není takové to jakože kdyby co, to prostě jako nějak nesouviselo s tím vývojem toho člověka,
1: tak,
0: jo.
1: Tak, no, jo. Já si to nedokážu představit doteď.
0: V řadě věcí mimoň a tak dál, jo.
1: Já když si představím, že by moji rodiče přišli se mnou na pohovor do práce, tak by mě v životě nikdy nezaměstnali.
0: Ne, tak to ne, to já vnímám zase tak, jakože máma by říká, já vůbec jsem nerozuměl, že jste to tam mluvili, co to, ty vaše pojmy a to, jo, takže...
1: Takže tak, no. Je to takový zajímavý trend Gen Z, my nic neříkáme.
0: Ne, jenom říkáme, jak to letí teď, no.
1: Jak to letí, jak to funguje, no a uvidíme, co nám nová generace ještě přinese nového, tak je pořád se co učit.
0: Teď je vlastně řada na alfách, jestli to říkám dobře, že jo? Teď
1: já alfy. Už se v tom nevyznám vůbec.
0: To ještě vím. Tak jo, 7.09, nový den, nevíme, jako jestli s kapkami deště nebo slunečními paprsky, ale vždycky v pohodě s Lenčou a Radimem.
2: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: dobré ráno, Moravo! Na rád.

0: Sedm smrtelných hříchů, které nás můžou přivést do pekla. Pýcha, lakomství, závist, hněv, chtíč, obžerství, případně lenost. Zdá se, že jsem z obliga. Nic, jenom jsem si něco kontroloval, ani.
1: Jestli přijdeš do pekla?
0: Jo. Do takového malého peklíčka.
1: Já myslím, že jo.
0: Možná se to dozvíme brzy a možná, že taky ne. Možná, že... Dobře. Jak říkám, možná v této hodině dojde nějakému rozřešení a podobně.
1: Za dvě minuty.
0: Bude čtvrtá osm. Počkej, možná Milan Kellner naznačí. Víš co, zkontrolujeme si Milana Kellnera a možná, že potom se to tak nějak vyvine, jako jestli půjdu do pekla nebo ne. Uvidíme.
1: Jak jako prostě to nakousneš zase. Víš, že posluchači to nemají rádi, když něco nakousneš.
0: Že oni to zbožňujou. Oni úplně...
1: Ne,
0: počkej,
1: nemají to rádi.
0: Eliška, rádio úplně zbožňují, jak něco nakousnete a nedokážete to dotáhnout do konce. Jirka, nevěste Lence, ano, je to pravda, jen to natahujte rádio.
1: Ne, píšou, to není pravda.
0: Nic, jenom tak jako zvažuju, jestli za něco, co jsem dneska ráno řekl, bych mohl jít do pekla, nebo... Já to nechám
1: já
0: ještě...
1: Já jsem to věděla.
0: Leni, já ještě budu si chvilku přemýšlet, jo?
1: Ale na to si počkejte, protože já jsem to věděla.
0: Za minutu bude čtvrt na osm. Milane, jaký bude čtvrtek? Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Čtvrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně stále zde budou hvězdné aspekty, které naznačují konflikty mezi mužskou a ženskou energií, vyhrocené prožívání emocí a sklony k rozumnému myšlení, mluvení i konání. Nuda tedy rozhodně nebude. Co se týká jednotlivých znamení, tak rakům bude skvěle fungovat intuice. Lvy by měly být velmi charismatičtí a pany se mohou častěji setkávat s dodržováním úmluv či pravidel. Berani budou mít chuť především odpočívat a relaxovat. Býci se mohou nadít domácích komplikací a blíženci budou v rozporu mezi svým chtěním a realitou. Ryby mohou řešit nějaké zásadní události spojené s minulostí. Vodnáři zažijí příjemné chvíle se svými partnery a kozorozy opět ukážou svou pověstnou houževnatost. Střelci budou mít velký tah na branku. Štíři mohou pocitovat pokles energie a váhy by měly mít den neslaný nemastný. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Kellner.

0: No, tak.
1: Takže co, Perličku?
0: Ne.
1: Takže zajímavost na vlnách Rádia Čas, Lenčou a Radimem.
0: Žádná zajímavost. Probereme tady aktuální situaci, jestli půjdeš do pekla nebo ne, a já ti už teď můžu garantovat, že půjdeš.
1: Pýcha, lakomství, závist, hněv, chtíč, no tak za ten možná, obžerství, bohužel, lenost, tak to jsou, to je sedm smrtelných hříchů.
0: No řekni tady našim posluchačům, co si provedl. Ne,
1: já jsem asi přemýšlel nahlas, Lení, to se vůbec netýká,
0: já jsem nic neprovedl.
1: Fakt ne.
0: Já ti nevěřím ani nos mezi očima.
1: Tak to je paráda, kolegové by si měli věřit.
0: Takže kdo donesl tady ostružiny?
1: Já. Od našich, ze zahrádky, jako z chaty, kde rostou divoce. V chlebovicích.
0: Tak co si udělal něco jiného?
1: Co, máš nějaké podezření?
0: Jablíčko donesl kdo?
1: Jo, taky já, akorát to jsme dostali od tety.
0: Prosím vás, já vám jenom, abyste byli v obraze, jo. Tady se občas objeví něco dobrého, třeba banán nebo jablíčko nebo tak, a většinou to nosí naši režiséři z televize Relax, Jirka nebo Peťa, že jo.
1: Je pravda, že já většinou nosím jakoby sladké věci nebo vajíčka s překvapením.
0: Tak a rovnou mi dává. No a už se několikrát stalo, že tady bylo něco takového dobrého a Ráďa si to přivlastnil, že k tomu napsal nějaký vzkaz nebo řekl, že je to od něho.
1: Ale to byla legrace, to bylo stalo se to jedinkrát a byl to banán a napsal jsem tam hezký vzkaz.
0: Minimálně třikrát se to stalo. A já jsem se tady vždycky jako, no, na poprvé jsem se tak krásně rozněžnila a říkám, jak je na mě můj kolega hodný a něco mi donesl. No a pak se ukázalo, že to byli jiní lidé.
1: Fakt?
0: Ano.
1: No, tak ale to se jako opakovaný není fórem, ne?
0: Tak proč čteš sedm smrtelných hříchů a ptáš se, jestli půjdeš do pekla?
1: Protože
0: to
1: ne,
0: nějak tak, souvisí.
1: Ale tak ne, tak člověk pořád přemýšlí jako nad tím, co dělá, nedělá, jako to. A vzpomněl jsem si, protože je desatero přikázání, ale sedm smrtelných hříchů.
0: To je jiné písmo určitě.
1: Jak jiné písmo?
0: Ty jsi podepsal pod vzkaz.
1: Napsal jsem ti dobré ráno a Ráďa. Smajlík se mi moc nepovedl, no. Protože nedělám nosí.
0: Já ti nevěřím. Mám se jít zeptat Marti?
1: Tak konec konců Marťa přijde za chvíli, tak se můžeš zeptat, protože víš, nevíš, s datem 6.8., což je právě dnes, v mé režii, ne, pardon, Marťa se vlastně ptá, no tak vidíš, Marťa stejně přijde, tak se můžeš, to je tvoje teda verze, jakože Marťa něco
0: dnes. To je moje verze, dobře. No. No a ty teda za co půjdeš do pekla?
1: Já nevím, ne, no teď za nic, já vidím, že
0: koukám. Ty jsi říkal, že v téhle hodině se to vyjeví.
1: Ale Lení, je teprve 7.20.
0: No takže to už je tahle hodina.
1: Ano. Ty, které milujete.

0: Už za malou chvíli víš nevíš s dnešním datem, ptát se bude náš kolega Martin Fabík, protože už se 3 dny na to chystal poctivě. Vím, že byl jediný slib, že nám to musí dát těžší než posledně, jen tak ano. Na okraj. Jo? A my se vás dneska ptáme nejenom ráno, ale celý den. A mimochodem ráno to docela ožilo, takže ať už jako audiospráva nebo klasicky psanou, Lení?
1: Jestli jste někdy poslali SMSku nebo jakoukoliv zprávu nikomu jinému, prostě omyl.
0: Marťo, pojď. Marťa se zasoustředí a za chvilku se bude ptát, takže zůstaňte s rádiem čas, my tady musíme ještě probrat jednu kauzu a jedno obvinění, za chvilku se bude Lenča omlouvat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na Hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
4: Více na Hrad Hukvaldy EU.
5: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku.

0: zadarmo.
1: Hezký nový den, za 7:55 Lenča, radím taky kolega Martin Fabík ve studiu Rádia Čas, takže ve dvou a více se to lépe táhne, je nejvyšší čas jít na výš, nevíš.
2: Ani náhodou, ani náhodou.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Marťo. No, tady to den. Hned, tady prostě to probereme.
3: No, probereme, pojďme
2: takže
3: na to.
2: Takže, Rádio, okamžitě se přiznej, co jsi provedl.
3: Přiznej se.
1: Co jsem provedl?
3: No, dvě věci.
1: Já vám to řeknu.
3: No řekni.
1: Můj jediný hřích bylo to, abyste se pobavili, aby se vám roztáhly koutky úsměvu, aby vám to příjemně
2: rozářilo
1: den.
2: Prosím vás, ne.
3: Ne, tak to nebylo. Tip.
2: Já vás uvedu do tématu, jo. No. Tady ráno byla mistička ostružin, nádherných, skvělých ze zahrádky, mňam, domácích a vzkaz, dobré ráno, srdíčko. A byl tam podepsaný Ráďa. A já už na začátku jsem byla taková jako skeptická, protože Ráďa si přivlastňuje dárky od mých kolegů.
1: Normálně mě napadla.
2: Ale, ano, ale Ráďa to hrál opravdu dobře a neustále se tvářil, že jo. A já jsem mu za to ráno, za tu hodinu a půl, 6x poděkovala, protože ty ostružiny byly velmi dobré a mě úplně sedly k mojí kaši.
1: Jsem řekl, že to od nás z chaty z Chlebovic.
2: A teď se přiznej.
3: Ty brďo, takhle až jako přímo jsi to řekl, jo? Úplně jsi mi citoval.
2: Ty máš chatu v Chlebovicích, to bylo od tebe
3: ne,
2: taky.
3: Ne, nemám to, ne, ale je to, je to známé, ta chata. A sbírala se tam prostě ostružiny domácí a chutnalo to dobře a mají kopr a rybeček, ale to vám asi nebude chutnat.
2: Jo, kopr jo, ale všechno nám chutná, ale Ráďo.
1: To je mimochodem smrtelný hřích, hamtivost.
2: No.
1: A ne
2: já
1: to, že člověk,
2: hamtivost.
1: Ale pozor tam, co pak je smrtelný hřích, říct mírnou nepravdu, aby se ostatní smáli?
2: Jaká mírná nepravda. Šestkrát jsem mu poděkoval.
3: Šestkrát.
1: Káš, a to je, vždyť to je moje písmo.
2: Ne,
1: ty
2: není
1: jsi
2: to
1: hlupa.
2: Tvoje.
1: A už nemáš. A už nemáš.
3: Já napíšu novej, nebo...
2: Já jsem měla důkaz. Marťo, takže prosím, bych ti chtěla poděkovat, protože mi to udělalo radost a den. A řekla bych ti to už před hodinou a půl, kdyby tady Ráďa si to nepřivlastňoval.
3: Tak aspoň jsme se dozvěděli pravdu a můžeme jít na to.
2: Normálně jsem naštvaná.
1: Tak mám být kamarád, Leni? Mám být kamarád?
2: No.
1: Tak já ti řeknu, že ve výš nevíš je mimo jiné.
3: Ale,
1: jedno
3: už to leze ven.
1: Jedno japonské město.
3: No jasně, japonské město, protože mě nachytal, že? Řekni, co tam bude, protože nám to šéf říkal, co tam má být.
1: Já jsem říkal,
2: ty
1: že...
2: Ty jsi na to skočil.
3: Já jsem na to skočil, tak já jsem tu novej, že jo? A na mě se takhle zkouší věci. A už jsem mu chtěl skoro všechno říct, jestli to třeba není nějak kontrolováno nebo něco a...
1: A byl jsem hodný, zastavil jsem tě?
3: No zastavil, ale já už jsem se do toho tak pustil, že už jsem ti chtěl říct skoro všechno. Teďka ti řeknu všechno, počkej.
2: Tak já jsem v šoku.
3: Ale
2: co
3: už
2: jsi
3: napověděl tu první otázku, takže...
2: Co se tady na tom pracovišti děje? No. Mimochodem, to jablíčko je taky od tebe, Marti,
3: ano,
2: že?
3: Ano.
1: Takže můžeme jít.
3: Já jsem tam psal ještě vzkaz, že omlouvám se, že tam je šlupka, no. On mi to vrátil.
2: Jak se jmenovala teta, od které mělo být to jablíčko?
3: To už jsem neřekl.
1: Květa.
2: Teta Květa.
3: Květa, to není Květa.
2: No.
1: Můžeme se podívat do kalendáře?
3: Můžeme se podívat, ano.
0: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
3: Tak jdeme na to, jo? Na které japonské město byla 6. srpna 1945 svržena první atomová bomba použita ve válce?
2: Hirošima.
3: Správně. O 3 dny později potom bylo Nagasaki. Která země získala 6. srpna 1962 nezávislost na Velké Británii? Za A. Barbados, za B. Jamajka, za C. Bahamy.
1: To je dobrý.
2: Jamajka.
3: Co ty, Ráďo?
1: Budu věřit dámě, odpověděla
3: Amerika. Ano, správně.
2: Ale já se musím přiznat, jo, protože já nelžu.
3: Ty jsi na to dívala.
2: Nedívala jsem se vůbec na nic, ale byla dohoda, že udělám speciální kvíz a já jsem nevěděla téma.
3: Aha.
2: A dneska je Mezinárodní den nezávislosti Jamajky, tak se mi to spojilo.
1: A to o tom je ten kvíz?
2: No
1: tak to tu
2: kvíz?
1: Budeš sama, děvucho. Jako, ale opravdu, jako, to budeme jenom typovat. Jako.
2: No to si myslíte jenom. Taky jsem byla hodně překvapená, každopádně, takže to jsem tak jako věděla, no.
3: Tak jdeme dál, jo?
2: Ale co? Vidíš, já nelžu a nedělám, že to vím. No, nevadí, Marti, pokračuj.
3: Dobře, co dokázala americká plavkyně Gertruda Elderle 6. srpna 1926 jako první žena na světě?
1: Za plavat?
3: Přeplavala kanál Manche, vyhrála olympijský maraton nebo přeplavala Atlantický oceán?
2: La Manche bych
1: já
2: řekla.
1: Já mám pocit, že to byl ten Atlantik.
2: Atlantik?
3: Tak se musíte domluvit.
2: Je to tak Atlantik. Já věřím Ráďovi.
3: Je to první La Manche. Ha,
2: jak jsem mohla říct, že věřím Ráďovi?
3: No, to tam dneška.
2: Tak už nic dneska.
3: Jak se jmenoval kolesový parník, který byl 6. srpna 1865 spuštěn na Vltavu a

0: zahájil pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic. Za A. Praha, Vltava, Vyšehrad.
1: No jedno z toho jo, no.
0: No ano.
2: Tak dáme tu Prahu? AB, řekl bych, že AB.
1: Praha, Vyšehrad.
2: Vyšehrad bych vyhodil. Prahu nebo Vltavu?
0: Praha, Vltava, Vyšehrad.
1: Tak Praha.
0: Ano, máte pravdu.
2: A tím jsem si vyčistil všechno, co jsem dneska řekl, jo?
0: Auru.
1: Ani náhodou.
0: Který zpěvák vydal 6. srpna 1984 své průlomové album Purple Rain?
2: Prince.
0: Jsem ani neřekl možnosti, ale dobrý, je to správné. Dál. Který slavný americký umělec narozený 6. srpna 1928 byl hlavní postavou hnutí pop art a proslavil se například obrazy plechovek od polévky Campbell?
2: Andy Warhol.
0: Ježišmarja, tak otázka, vy to všecko víte, to není možné. Dobré, jdeme na teďka na znělky, jo?
2: Tak zuří.
0: No, protože já jsem si myslel, že vás jako si pomyslím za ty otázky, jdem na to. Takže teďka budou znělky, jo, jestli to uhádnete.
2: Jo, počkej, tak já zkusím podkres, no.
0: No, chvíčku. Jsou tady reklamy, já to musím trošku vyladit. Počkej, sekunda, to je.
1: Vždycky těžko chystajte zvuky.
2: Mimochodem posloucháte ranní vysílání rádia Čas. Speciál Víš, nevíš nám dneska dává kolega Martin Fabík.
0: Už se to načítá, už to bude.
2: Takže nebude.
1: A ty tam vyskočí ten zelený mužík.
2: Kdykoliv si nás můžete dát i online na cazradio.cz, tak. I kdybyste nám chtěli odjet na dovolenou do světa.
0: No, tak se připravte. Prosím, poznejte film, jo, z té znělky.
2: Ne, abys ukázal na Lenču ten mobil.
0: Ježišmarja.
1: Ne, já se nedívám.
0: Ale reklamy, mi z toho švíhne.
1: Já nepodvádím.
2: Ježiši Kriste, bude pořád na talíři. Není to smrtelný hřích. Jo, to je podle muziky.
0: Podle muziky, ano.
2: Já vím, co to není. Nejsou to, protože hodně se to podobá, nejsou to ani Hvězdné války, ne. A není to ani Indiana Jones.
1: Ne.
0: Že bych vás
2: to se shodneme. No. Dobře, tak nějaká nápověda?
0: Voda, moře.
1: Superáti z Karibiku.
0: Ano, správně.
2: Ale nějaká jiná znělka.
1: Ale jiná.
2: Jo?
0: To je znělka mezi Elizabeth a Willem. Taková ta romantická.
1: Jo.
0: Dobře, tak jdeme dál. Jsem si už vás dostala za nic. No nic nevadí.
1: Dáme ještě jednu znělku?
2: Marťo, mám
0: to ještě dvě.
2: Mimochodem cílem není dostat kolegy, ale naučit se něco nového.
1: Přesně
0: no,
1: tak.
0: Vím, no. Jsem chtěl taky vyhrát. Hmm. Už to bude, už to načítal.
2: Mimochodem posloucháte ranní vysílání rádia Čas, víš, nevíš, speciál a opravdu je to speciál s kolegou Martinem Fabíkem. Jsem přesvědčen, že to není komedie.
1: Ne, co říká?
2: No je to další z těch výpravních filmů.
0: Můžu vám poradit, že tam je velké zvíře jedno.
1: King Kong!
0: Ne? Tududu.
1: Oho.
0: Je to jiné zvíře.
1: Jiné velké zvíře.
2: Jurský park?
0: Ne.
1: Ne.
0: Je tam jak kdyby král zvířat.
2: Lví král?
0: Ne, ještě jinak. Jsou to tři filmové díly.
1: Tak a já jsem kdyby
2: vlezeš do skupy. Ale to už dáváme.
0: Vlezeš do skupy. Ale to pisy Narnie to byly. Znáte nebo neznáte?
2: Já jenom vím, že se odehrávají v zimě, že by mi to bylo příjemné, že tam hrála Tilda Swinton.
1: A oni byly tak zvláštně natočené, ty letopisy Narnie, že taky mě to úplně minulo.
2: My chceme ukázat z kvalitních filmů, víš, Marťo?
0: No tohle to. Tak to je vrchol. Tak ještě tady mám jeden seriál, jo, jestli můžu.
1: Dobře.
0: Jo, tak to byste mohli taky znát třeba, ale nejsem si jistý.
2: Takže mám zase říct, co posloucháme.
0: Ano, můžeš říct, co posloucháme, kde jsme a
2: jo, dobře, takže běž hledat, prosím.
0: už to mám, počkej.
2: Jo, aha. Posloucháte doufám, speciál že... Víš, nevíš s Martinem Fabíkem na rádiu Čas, ano.
0: Schválně, jo.
1: Aha.

0: Nebyl to nějaký seriál?
1: Ano, jdeš na to dobře.
0: Že to byl seriál, no. Ale neviděl jsem ho. Já to je jakoby jeden z novějších seriálů, že jo, českých.
1: Novějších spíš jako 2007.
0: No, jakoby takhle, jsou barevné.
2: A to nejsou Horákovi, že? Nebo něco takového?
0: Jsou to Horákovi.
1: Jsou to Horákovi, ty brudu, dobrý. Boží.
2: Wow. Ale dobré, to mě bavilo, to bylo super.
1: To bylo super, no.
0: Hlavně čekání na ty ukázky.
1: No, to se omlouvám, no.
0: Ale zvládli jsme to, vidíte, tak nakonec se omlouváš ty a tohle je vždycky cílem.
1: Dobře, díky.
0: Marťo, moc děkujeme. Hele, máš čas po 8. hodině?
1: Ano, mám.
0: Lenča nám se dát jamajský speciál.
1: Dobře, tak já přijdu, dobře.
0: Výborně, moc se těšíme.
1: Taky.
0: Užijte si moje ostružiny. Chlebová, nebo chlebovice. Co říkáš?
2: Nehrajeme.
0: Špatně slyšíš, hrajem. Začíná tak divně.

0: Pavlí, ale nemusíte reagovat na všechno, stačí jenom třeba na denní téma na Rádio Čas. Zdravíme Pavlu z Ostravy, jedeme dál.
1: Co napsala Pavla? Ta se určitě vyjadřovala k tomu, jak jsi přivlastnil tady Marťovi ostružiny.
0: Nejde to přečíst.
1: No, ale jde to přečíst, šupky dubky.
0: Lení, můj strejda říkával, kdo lže, ten krade. Kdo krade, kdo krade, ten má, kdo má, ten kdo dá, ten je hodný člověk. Takhle nějak, takhle, snad jsem to přelouskal správně. Kdo lže, ten krade, kdo krade, ten má, kdo má, ten kdo dá. No, no přečti to klidně schválně.
1: Já už nic nevěřím.
0: Jo, tak to přečti schválně.
1: Takže, kdo lže...
0: No, tak máme i ranní jazykolám, no.
1: Kdo lže, ten krade, kdo krade, ten má,
0: no?
1: Kdo má, ten dá,
0: no?
1: A kdo dá, ten je hodný člověk.
0: No.
1: Pavli.
0: Dal jsem vám úsměv.
1: Jako vážně?
0: Dal jsem vám úsměv. Pavlinko, močka, mi to nedocvaklo, já jsem myslel, že mě kritizujete, takže je všechno v pořádku největším. Radio Čas, jak už jsme říkali několikrát i ve světě, cazradio.cz, takže teď ne do světa, ale opravdu tam nahoru. Nevím, jestli se zaznamenala, ale máme takový krásný rekord. Pravda, ne každý si ho bude chtít vyzkoušet, ale je to rekord amerického tatéra, který si skočil padákem. Jo,
1: jo, já myslela, že někoho potetoval tak, že to je rekord.
0: No. To je právě ta pointa, z výšky 4500 metrů a nějaké drobné ve volném pádu.
1: No.
0: A on v tom pádu
1: potetoval
0: sám sebe. Jo? Nejdřív si to trénoval doma s opravdu silným větrákem, aby to jakoby trošku, aby to trošku, jak se tomu říká, fingovalo ten silný vítr a vlastně ten jakoby ten protitlak a tak dál. Pak se hodně řešilo, což jsem nevěděl, aby to udělal co nejrychleji, protože v tom počasí a tom povětří ten inkous hodně zasychá a on měl jim jeden pokus, že on si nemohl namáčet někde do takové té, do té mističky. No a nakonec si vytetoval symbolicky slovíčko fly, tedy let, letět, tady máš důkaz. Mimochodem uvidíte potom v záznamu i na televizi Relax. Je to takové symbolické, je to viditelné, protože člověk nikdy nevěděl, co to udělá. Samozřejmě všechno, jak tetování, tak pan tatér přežili ve zdraví. No. Jsou to takové, on sice říká, že to je inspirace pro lidi, aby překonávali sami sebe, ale zase jako nevím, kdo chce skočit a ještě se pokérovat během toho, že jo?
1: No já právě nad tím přemýšlím, jako jak tě to vlastně vůbec napadne, víš? Že mě třeba takové věci vůbec nenapadají. Mě to vlastně až líto, že nemám takovou fantazii.
0: Já už vím, proč ho to napadlo, protože on má za sebou už několik rekordů. Například cituji největší počet podpisů vytetovaných na lidském těle. A jestli se dobře koukám, celkem 273, je to on přímo? Ano, je to on. Včetně takových jmen, jako jsou Bad Bunny, herec Will Smith a spousta dalších, jo. Takže...
1: On je má vytetované na těle.
0: Jo, přesně tak, takže on asi sežene podpis a potom si to jako naškrábne, nebo mu to někdo naškrábne, no. Pokud on to nedělal někomu,
1: no, tak je to lepší, než když jedna mladá dáma si dala na krk tetování svého přítele Bohouše.
0: Počkej, to je for nějaký, nebo...
1: Já nevím, já si myslím, že já doufám, že to byl vtip, no. Ale byla to nějaké video z jednoho tetovacího salonu v Praze a ta mladá dáma opravdu tam jako měla prostě vytetované Bohouš.
0: Naštěstí s Bohoušem se dá pracovat v rámci takzvaných coverů, že to prostě umíš předělat, jo? Co?
1: Přes celý krk to bylo.
0: Tak podívej se na můj knír, který mám na krku.
1: No, taky, dobře,
0: tam třeba,
1: ale...
0: taky tam třeba bylo jméno.
1: Fakt?
0: Ne, si dělám legraci, prosím tě, ne, nebylo tam jméno. Je to,
1: no tak
0: je
1: vidíš.
0: To, je to knír a podobně.
1: Nemáš
0: ne,
1: tam Bohouše.
0: Jako, pokud jsou to profíci, tak to dokážou zakrýt krásně.
1: No ale tak jako potom už můžeš tam jít, že? No já nevím, Bohouše na nic moc nepřetetuješ.
0: Co?
1: Bohouše ne.
0: A proč zvolila jako takovou tu domáckou podobu, jo? Protože to byl ten Bernardín, ne? Bohouš, kterému
1: no,
0: tak dobře chutnalo, ne?
1: Já nevím. Možná já doufám, protože ta dáma byla velmi mladinká, tak myslím, že jí bylo kolem 18, tak já doufám, že to bylo opravdu jenom for. Doufám, já se na to modlím.
0: Už 20-30 let zpátky jsme mluvili přece o lidech, kteří se nechali své čelo dát jako reklamní plochu a v době jako fenoménu tetování to tam zvětšině tak. Leží,
1: no. No každopádně pořád mě to vede k té myšlence, jak někoho napadne, jo, jako co tě napadne, když si sedneš třeba na kafe nebo tak, jako...
0: Hele, ale tak to je úplně stejné, jako když já vlastně nechápu, ale v dobrém slova smyslu, jak vy máte ten cestovatelský gen, že jo?
1: No.
0: Jako, že chcete jít tady Tajsko, tady dejme tomu Vietnam a podobně. Mi to taky přijde jako, no, já vím, že chcete. Prostě tě, tak jakože, ne, že by mi to nechápu, já tomu naprosto rozumím. On má prostě takový ten gen navíc, nějaký ten adrenalin a ty máš touhu potom poznávat nové končiny.
1: Obdivujeme. Jinak napsal nám taky náš režisér Jirka, který nás potom stříhá do televize Relax.
0: Borák, no.
1: Že co takhle yoga při seskoku z letadla? Že by se to jmenovalo joginka v teplákách s padákem. A já už rovnou říkám, Ne.
0: Jirko, mám bod? Máš mě radši? Rádio Čas. Dobré.

0: zcela logicky kolegyně Lenča krátce po 6. hodině raní, když jsme začali vysílat, říkala, hele, čas prázdnin, čas dovolených, Bůh ví, jako jestli jste schopni vnímat a poslouchat a reagovat. Reagovala spousta lidí, možná až moc. Já tady s dovolením ještě uzavřu jednu kauzu a už toho necháme být, jo, protože máme tady, ale Maruška, jako úplně nová zpráva, ještě nikdy nepsala, časáci u nás se říká, že kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe,
1: ano.
0: Tak rádio pozor. Maruško, já jsem dohledal ještě s pomocí umělé inteligence, ale to je placené a je to stokrát ověřené, tady píšou, pokud zvolíte drobnou lež, abyste pobavili kolegy, aby měli úsměv na tváři a tím pádem vrásky smíchu a omládli o 5 let, tak můžete rád. Jo, my. Napsala umělá inteligence.
1: Jo. Já u nás se říká to samé, jo. A jenom abych připomněla našim posluchačům, kteří třeba teď přišli k rádiu. Ráďa si přivlastnil tady dárek, který jsem dostala od Marti Fabíka, to znamená čerstvě natrhané ostružiny a jablíčko. A řekl, že je to od něho a hodinu a půl mě v tom nechal. A já jsem mu 6krát poděkovala.
0: Já, to ono to bylo úplně jinak. Jakoby tak.
1: Ne, to takhle bylo.
0: Ne, já jsem ti neřekl plnou pravdu, protože bylo to tady na stole. Ještě bohužel jsem se musel Marťovi omlouvat, protože škoda málo mě zná, takže tam byly ostruženy se zrníčky a jablíčko jakoby se šlupičkou, tak za to jsem se mu poděkoval. Říkal jsem se, vidíš, tak můžeš zobat taky. A on říká, nestíhám, nestíhám. Tak prosím tě, jenom to tam jako vyřiď. To tam dal ty, jakože, víš, jako já jsem ti vlastně jenom napsal Ráďa, jakože jsem to dal.
1: Kdo že ten krade a do pekla se hrabe.
0: Přejeme vám hezký den.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

0: Xindl na vlnách rádia Čas je fajn, Xindl naživo bude asi lepší a ještě navíc jako v podstatě s vibem Prahy, hlavního města, ano. To může být zážitek.
1: Zítra bych tedy velmi pozorně poslouchala, pokud Xindla X máte rádi, protože budeme hrát o dva lístky v rámci Megaléta. Každopádně propálíme, jakou má teď Xindl X u nás přezdívku?
0: Pán s lubrikantem. Občas, tak raz za čas, jak se říká u nás doma, dostaneme mail, protože jste hodně podráždění jakoby obsahem této písničky. Mimochodem to byl vlastně první zásadní hit Xindla, tady Ondry Látka a podobně, takže i po těch letech prostě někomu vadí, jakože pán chce použít lubrikant a přitom jen tak na okraj jako dělá strašně dobrou věc, že jo? Protože se snaží jakoby zpříjemnit ten let, či co tomu protějšku, takže tak, co...
1: Já myslím, že teď se pána ještě dorazil.
0: Já vím.
1: Protože nám došel e-mail, že nemáme hrát pána s lubrikantem. Mm-hmm.
0: Včera přišel ještě jeden, nevím, jestli jsi to zaznamenala.
1: Ne, nevím.
0: Ten se netýkal muziky, ale někdo, kdo, protože my jsme v takovém speciálním dvoře, je to bývalá mateřská škola a jsme obklopeni bytovými domy, ale nevím, jako na co se reagovalo, protože ve chvíli, kdy ten mail přišel, no já jsem byl v práci, nebo tak, no prostě přišel mail, jakože co si to dovolujeme, že si měníme tenhle náš mediální dům za, jak se tomu říká, dílnu, protože tam někde zřejmě

0: něco upravovali, řezali a podobně. Aha. A že lidi chtějí spát po nočníci, to jo. Tak jsem vůbec nechápal, protože ve chvíli třeba, kdy já jsem to četl, bylo všude úplně ticho. Jo,
1: jo takhle.
0: No. Aha. Tak čas od času se ozvou nějací fanoušci a tak my to, bereme všechno.
1: Tak to se samozřejmě omlouváme, každopádně pán s lubrikantem mě hodně baví. Já myslím, že k Synlovi X už jinak neřeknu.
0: Jo, a ať to uzavřeme jenom, ať se nepletete, je to zítra, dneska tedy hrajeme o výstavu Sherlock Holmes, taky v Praze a ještě jednou, že jste to vy, připomínáme první slovíčko tajemné věty Rádia Čas.
1: A to je rádio.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Chtěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít předpremiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Radvanice směr Ostrava. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Olomoucku na silnici v obci Příkazy. Stala se tady nehoda cyklisty. A pozornost mějte i v Brně v obci Střelice v ulici Nebovická. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Téměř 500 000 rodin v Česku řeší střídavou péči. Slezská Ostrava připravuje novou radnici. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku střídavá péče často přináší problémy. Týkají se přibližně 500 000 rozvedených rodin. Rodiče se nejčastěji nedokážou domluvit na péči o dítě, škole nebo výživném a spory tak často končí u soudu. Odborníci ale připomínají, že pro dítě je nejdůležitější klid, pocit bezpečí a dobrá spolupráce obou rodičů. Když se rodiče dokážou domluvit, zvládá dítě změny po rozchodu mnohem lépe.
3: Morava aktuálně.
8: Slezská Ostrava připravuje novou radnici. Hotová má být v roce 2030. Obvod města posunul projekt přístavby radnice do další fáze a začíná s přípravou podrobné dokumentace. Nová budova má spojit služby úřadu pod jednu střechu a nahradit nevyhovující prostory. Stavba by mohla začít v roce 2028. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i evropskou dotaci, říká mluvčí Jan Vondrášek.
9: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
3: Rádio Čas, sport.
8: Artis Brno přivítá SK Sigmu Olomouc. Duel šance ligy se odehraje v Šipex aréně v Brně 9.8. Výkop je naplánován na 8. hodinu večerní. Oba celky budou bojovat o důležité body do ligové tabulky. Dnes bude jasno až polojasno, během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: To je hrozný výraz, ty jsi měla soustředěný výraz, nebo?
1: Já si teď čtu článek, ano, takže jsem měla soustředěný výraz. Můj,
0: se na mě teď podívala úplně, já jsem se ale pořád ještě řeší 7 hodinu, takovou tu roztomilou legrácku a podobně.
1: To nebyla roztomilá legrácka, přečti si zprávy nebo copu?
0: Přečtu si zprávu. Víš, co přišlo? A bez legrace. Dobře myšlená lež je požehnaná pravda.
1: Ale no tak, co to je za svět, ve
0: kterém
1: žijeme?
0: WhatsApp, Rádia Čas, Jarda. Mimochodem, pokud chcete vědět, proč tady pořád takhle jako do sebe bžoudáme a podobně, tak v záznamu třeba i televize Relax, pořád ranní káva s Rádiem Čas. Nicméně, hity, které milujete, a za chvíli taková speciální esence, vstup asi s touto hudební esencí bych řekl, že jo? To určitě není nikdo, koho jsi mi chtěla dát. Nebo jo?
1: Ne. Tak chtěla jsem se zeptat na hudební styl. Takže mažu.
0: Ne, já jsem chtěl dát jenom jakoby esenci. Dneska si říkala, že je Mezinárodní den Jamajky.
1: Oslavy nezávislosti Jamajky.
0: Tak důležité. A tebe nějak jako napadlo, byla nějaká unavená, jako že dáš speciál, jo?
1: No, protože jsem chtěla udělat nějaký speciál a nevěděla jsem jaký, a dneska právě mi to tak padlo do oka, takže uděláme jamajský speciál.
0: Nebo nic jsem nedohledával a nechtěl jsem dávat jako takovou tu hlavní hvězdu. Mimochodem, tohle byl Jimmy Cliff, který prý je taky hodně spojen.
1: A hlavní hvězda byl kdo?
0: Tak to se ví, ne?
1: Tak to řekni.
0: Já se bojím.
1: No řekni to.
0: Jožin z Bažin.
1: Ne, řekni to. To.
0: Ne.
1: Tak kdo byl hlavní hvězda na Jamajce? Stylu, který si pouštěl.
0: BM? Mhm. Dobře.
1: Bob Marley.
0: Ne,

0: Máme 6 minut po 8, Lenča Radim, Rádio Časy, ty, které milujete. No a vždycky ve čtvrtek člověk, ať už chce nebo nechce, tak mu vždycky cinkne, že jsou nějaké premiéry. Já mám pocit, že nový Spider-Man už je venku s Tomem Hollandem. A mimochodem je mu tedy ke cti, že v jeho podání, to už je, pokud se nepletu, pořadové číslo 3, ve kterém hraje.
1: Nejsem si tím úplně jistá, ale myslím, že jo.
0: Ale všechny trhají nejenom rekordy divácké a vydělávají nejvíc peněz, ale tak jako jsou nejvíc jako ceněné po divácké stránce. Nejenom jakoby filmovou, ale i tou diváckou jakoby v obcí, jak se říká.
1: Ano, já to někdy najdu, že vlastně každý film, který Tom Holland natočil jako Spider-Man, tak byl jedním z nejvýdělečnějších z celé té série, takže ono jako nemá ani jeden, kde by byl nějaký propad.
0: Jo, a dokonce ani kvalitativně, no. Nicméně já se teď koukám na něco úplně jiného, jako Spider-Manovská muzika to je, ale...
1: Ještě než se dostaneme k té muzice, jenom teď jsem to našla, jo, a že Spider-Man The Brand New Day, což je vlastně aktuální, vstoupil do kin s diváckým skóre 98%.
0: Jo, chápete to, jo? No. A o moc horší to tady není jakoby podle českých diváků, jo? Tam no. Si říkal, že jako letní oddechovka, proč ne?
1: Přesně
0: proč
1: tak.
0: Ne? Tak hele, Brand New Day, tak to je vlastně, akorát já jsem slyšel malou ukázku, ale to nezní jako angličtina.
1: Ne.
0: Mám pustit?
1: Pusť.
0: Kousek?

0: přiznám se, když si Lenča pouštěla kousek, tak jako jsem tak jako stál na vedlejší straně stolu a říkám, to je Jižní Korea, ne? Mi to připomnělo tak jako esenci K-popu, potom člověk musí všechno vypnout a řekl jsem, já jsem řekl ruština, že?
1: Ano, ano.
0: A je to ruština?
1: Já myslím, že jo.
0: No, no, no, a víme k tomu jako něco, k té monetočce?
1: Monetočka je to song právě z nového soundtracku k novému Spider-Manovi. Uh-huh. No a ovládá Spotify, protože se stala jako jednou z nejhranějších písní vlastně z toho soundtracku. A dokonce vyskočila o neuvěřitelných 888%, když vešel Spider-Man do kina.
0: Ono by to bylo geniální i pro nějaký jako kvíz, jak my si občas rádi hrajeme, na co myslím, protože to poslední, když pomineme jako jazyk, tak dlouho bych typoval, než bych se dostal k filmu, že jo? Protože tam není takové to opulentní. To bylo by dobré potom dohledat.
1: Mě to jako, taky překvapilo, protože já jsem toho nového Spider-Mana neviděla a úplně jsem si říkala, k jaké scéně by tahle píseň jako byla. Víš, že střelí ten tu pavučinu a do toho... A do toho
0: Já myslím, že to bude nějaká možná nějaký vtipný moment, protože on má jakoby spoustu, že jo? Tam je jednak drámo, ale taky jako samozřejmě takové ty oddechovky a podobně, což oni umí.
1: Takže pokud chcete vidět oddechovku a Spidermana a vědět, ke které scéně to je, tak teda zveme do kina.
0: A poslední varování na závěr, pozor na Reelsy, protože mi někde vyjel, já říkám, já vůbec tu novou sérii neznám, takže jsem mimo, ale někde mi najel, jak jsem pochopil samotný konec, ze kterého vlastně alespoň část té pointy pochopíte, tak to není dobré, jo, bacha na to.
1: Wow.
0: 8.09, Lenča, radím a za chvíli hurá na Jamajku. Radio Čes.

0: 6. srpnový den roku 2026, Lenča radím a samozřejmě i dneska se vás ptáme, takže kdybyste chtěli přispět svou troškou do mlýna, tak dnes to bude.
1: Jestli jste poslali někdy nějakou zprávu, SMSku nebo klidně WhatsApp Messenger někomu jinému?
0: Většinou chodí takové ty úsměvné, i když došli třeba na druhý konec republiky úplně na cizí číslo. Ještě chceme takové ty, a to jsme spíš řekli my dva, takové ty pikantní, kdy prostě napíšeme něco nehezkého třeba o tom, koho známe a nakonec to pošleme jemu, nebo že tak dokonce praskne. Nedej bože nevěra, to vůbec naši posluchači rádia čas takhle, tak abyště by to přiznávali a podobně. Marťo, pojď za náma. Kolega Martin Fabík, jak jsme slíbili ve studiu rádia čas, tebe jsme se ještě neptali, mimochodem ještě jednou hezké čtvrtek, špatně sklonil. Ty jsi někdy poslal někdy omylem zprávu někomu, komu nebyla určená, měla být určená třeba úplně jiné osobě a jak to dopadlo?
2: Já si na tady ty věci dávám velký pozor, ale když se mi to stalo, že jsem poslal na Messenger bankovní údaje někomu cizímu, kdo má stejné křestní jméno, a napsal jsem tam omyl a ten dotyčný napsal, myslíš? On to zní, no, to je asi tak všechno, co mi jako odepsal.
0: Má to happy end? Má to happy end, nebyl se okradený?
2: Ne, nebyl, to byly jenom základní údaje, bez toho člověka to nedokáže vůbec to.
0: Dobře, tak jo, Marče, ty jsi tady z jednoho prostého důvodu, že Lenča k dnešnímu dní, který oslavuje nezávislost Jamajky, připravila speciálek, takže Lení, je to ve tvé režii a ptej se.
2: Let's go.
0: Chceš podkres?
1: Jo, aha, on nebude podkres. Tak aspoň ne, ne, tak o, něco řekni
2: jamajský.
1: Aspoň. Udělali třeba reggae, nebo tak.
0: Aha. No woman, no cry. Na rádiu čas. No, bože můj.
2: Tak jo. Můžeš.
1: Díváme se teda do nebo na Jamajku. Tak mi řekněte, jestli víte hlavní město Jamajky.
2: Tak to jsem dělal tu otázku, a to jsem si nezjistil. Je to známé slovo?
0: Town?
2: Proč má vykulené oči, jako že to ví, nebo že to neví?
1: Já už nebudu nic vymýšlet. To je taká, to prostě...
2: První se ptej mě a potom rádi, bo on většinou ví všechno.
0: Ale o Jamajce nevím vůbec nic,
1: a
0: že tam je horko.
1: A jak to víš?
0: Jmenuje horko. Se tak jedna písnička a asi jsem to nikde slyšel.
1: Je to Kingston, fakt?
0: Mm-hmm. No, dobře, fajn.
2: Mm-hmm. Dobře, tak pojďme dál.
1: Mě úplně, já nevím, jestli mě to takhle baví, ale když ty všechno...
2: No mě to třeba nebaví, asi jako takhle, jako tohle to nejde takhle.
0: No tak jeden si můžete hrát.
1: Dobře, tak dál. Z Jamajky pochází také jeden velmi známý běžec, který...
0: Usain Bolt.
1: Ano.
2: No dobře, můžu. To jsem věděl.
1: Jediný, kdo předběhl Usaina Bolta, tak...
0: Radím se Beslav v dětství, ale to už se k tomu nebudeme vracet, ano?
1: Dobře, tak mi řekněte barvy jamajské vlajky.
2: Takže žlutá, černá, zelená a kousek modré.
0: Červená tam je.
2: I červená? Tak červená.
0: Červená, žlutá, zelená, ne?
2: Černá tam musí taky být, ale černá tam
0: no,
2: taky
0: je 100%. No tak je ty čtyři, tím pádem.
2: Že místo modré červená.
0: Modrou bych nedával.
2: Máme někdo pravdu z nás dvou?
0: A nebo jsou to jenom ty čepičky a vlajka je úplně
2: nebo to
0: jiná?
2: Je jenom, víš co to je jenom? To je jenom černá, tak jenom žlutá a zelená. Že jo, bingo.
1: Martě má pravdu, je to opravdu zelená, žlutá a černá. A právě jamajská vlajka je tím unikátní, že neobsahuje červenou, modrou ani bílou barvu, což jsou většinou barvy suverénních států.
0: Tu modrou ta Martě tlačil hodně původně, no? Jedeme dál.
1: Jak se na Jamajce úředně domluvíte? Úřední jazyk Jamajky.
2: Jakože by tam byla jamajština?
0: Já myslím, že anglicky rozhodně, jo.
2: Anglicky, ale nemyslíte úřední jazyk přímo. Nebude tam, to bude nějaký chyták. Bude buď francouzština nebo španělština.
1: Chcete možnosti?
2: Dej možnosti.
1: Mm-hmm. Španělština, francouzština, angličtina.
2: To super, všechno, co jsme řekli, díky, super, ale myslím, že to bude asi ta francouzština. A nebo to je spíš takové to město až Španěl, jaký pa toho dolož, nebo nevím.
0: Město se jmenuje Kingston Town a domluvíš se tam španělsky nebo francouzsky, ale jo, byl jsi host, takže si řekni, co chceš.
2: Já bych řekl francouzsky.
1: Ne.
2: Tak španělsky?
1: Je to angličtina. Tak oni slaví.
2: Tak to nebyl chyták. To.
1: Oni slaví nezávislost na Anglii přece.
2: Aha.
1: No.
0: Girl.
1: Girl. Na Jamajce se natáčel taky první film o Jamesi Bondovi, Doktor No. Dokonce zde spisovatel Ian Fleming napsal většinu Bondovek na Jamajce. To jsem vůbec nevěděla, jo. Tak kdo hrál v Doktorovi No Jamese Bonda?
0: Sean Connery.
1: Ano. Podíváme se taky do filmu, kam se Jamajka dostala, na jamajském bobu, Kokosy na sněhu. Uh-huh. Už jsme to tu jednou měli, ale dokážete vyjmenovat osazenstvo jamajského bobu?
0: Jasně, že ne.
2: Jako já ten film jako vím o tom, dělal jsem ty otázky a četl jsem o tom ten příběh, ale ty jména si nepamatuju.
0: Takže dáme si tohle, protože no. Jsem tady opravdu, ale
2: vím, že byli jako že.
0: Ale nějak klidně se zeptej i za týden.
1: No. Dobře. Je to Deris, Sanka, Jul a Junior.
2: No, jasně, tak skoro to jsme to oni. Skoro ano, jsme to měli, no.
1: Jako a vzpomenete si na olympiádu, na které to bylo, jenom kde byla ta?
2: Kde?
1: No, ta zimní olympiáda.
0: Já znám jenom fragmenty, já jsem neviděl celý film.
1: Dobře, tak jdeme
0: dál. Bylo tam hodně horko, no, tak teplo. Ne, vlastně zima,
1: to byla zimní
0: olympiáda.
1: Vlastně.
0: Tak já nevím.
2: Tak to byly tady Bobby, tak to bylo...
0: Albertville třeba, nebo...
1: To bylo přece, někteří lidi nevěří, že jamajský Bob zvítězí.
0: A podle toho poznáme teda tu zem.
2: No, to bylo fakt na Jamajce, nebo
1: ne? Ne, je to Calgary. Tak, možná jste to nevěděli, ale z Jamajky pochází i tento zpěvák. Kdo to je?

0: No to já nevím,
1: písničku
0: ale zatančím
1: slyšel,
0: si.
1: No. Má vibe některých známých lidí, ale napovíš nám ještě trošku?
0: No možnosti, nebo nějaké aspoň.
1: Nebo, ne, nebo aspoň jako něco o něm zajímavého?
0: Nebo iniciály aspoň.
1: Známe nějaké hity od něho?
2: No
1: kromě té Topecky?
2: Stoprocentně, já jsem myslela, že to...
1: Ne, to není, rozhodně to není Shaggy, on má hrubší hlas.
2: Já se podívám, mě tady jedou reklamy, ale pustím vám ještě jednu pecku, když mi to tady YouTube dovolí a podle toho to poznáte okamžitě.
1: Takže slavný rodák z Jamajky, mimo jiné i tento zpěvák, jenom připomínám, že
0: je
1: posluchačů Rádia Čas.
0: Ano, dobře.
1: Počkej.
0: Už to znám.
1: Není to Pitbull?
2: Ne. Není.
1: To hudební styl se mnou míjí, no, takže dáme si jako, že nezvládáme, ne?
0: To nezvládáme, to ale tančíme na to dobře.
2: Ve chvíli, kdy to řeknu, tak budete vědět. Je to Sean Paul?
0: Já znám jenom to Sean.
1: To je ten zlobivý pán? Ne.
2: To nevím. Jo. Jo. Ale tohle nezná, tedy to za nás to bylo úplně.
1: Já to za nás, no, ale já ti říkám, já jsem popina, no, ne tohleto.
2: Za
1: no tak
2: to
1: jako jo,
2: úplně,
1: takže jako
2: to
1: dobrý, no, nedali jsme to, no.
0: Ještě něco máš?
2: Ne, to je všecko.
0: Aha, dobře.
1: Tak dáme jednou Boba Marleyho a máme to takové jako, že umolousané 50 na 50.
2: A nebychom mohli dát Shona Paula.
1: Ne, v žádném případě.
2: Je to už možná chystaného Boba Marleyho,
1: no,
2: že?
1: Já si troufám říct, že tak slavný, že ho tady ani nemám.
2: Mimochodem, jenom jste si asi všimli, a to jsem nevěděla, nebo to mi došlo až teď, když jsem dělala ten kvíz, nebo to víš, nevíš speciál, že Jamajka je jako malý karibský ostrov, nebo je to jako jeden z největších karibských, ale je to karibský ostrov, ale má obrovský kulturní vliv. Mimochodem, Jamajčané jsou velmi úspěšní i v atletice, takže mají dosah po celém světě. To je taková zajímavost,
1: jo,
2: ještě.
1: Super. Oni mají i jiné dosahy, ale o těch se nesmí mluvit. Jo, tak přesně tak, jako hlavně my dospěláci, abychom se trošku uvolnili, takže zveme na taneční parket, a protože sny se plní, tak

0: To jsou ty správné letní rytmy na Radio Čas, mimo jiné i Sean Paul se říká.
1: Ano, že? Sean Paul.
0: Mimochodem, Lení, krásně připravený speciál jamajský, ani jsem to neřekl.
1: O, děkuji, jo, děkuji, tak. Já si zase něco připravím.
0: Seana Paula, když jsem se potom koukal, tak takhle, já nejsem poslucháč, ale zdá se, že si pamatuju nějaké starší fotky, nicméně teď jako v dospělosti, pár let po 50 se by ho nepoznal. Jo?
1: Já už ani nevím.
0: Má se dobře, řekněme kulantně řečeno.
1: Já jsem si říkala, že už
0: vypadá
1: jsem ho
0: jako
1: dlouho...
0: jiný člověk.
1: Já už jsem si říkala, že jsem ho dlouho neviděla a neslyšela jsem o něm.
0: Takový trošku se zakulatil.
1: Jo.
0: Má to tak jako, ale vypadá tak jako, vypadá hezky. Za 8:30 hity, které milujete, čerstvé horoskopy připraveny. A kdybyste měli nějakou historku, že jste poslali někomu omylem špatnou zprávu, jinak pro jiného adresáta, tak pište, nahrávejte, protože máme na to celý čtvrtek.
1: A teď už je Milane?
2: Radio Čas. Radio Čas.

Intuice. Lvi by měli být velmi charismatičtí a pany se mohou častěji setkávat s nedodržováním úmluv či pravidel. Berani budou mít chuť především odpočívat a relaxovat. Býci se mohou nadít domácích komplikací a blíženci budou v rozporu mezi svým chtěním a realitou. Ryby mohou řešit nějaké zásadní události spojené s minulostí. Vodnáři zažijí příjemné chvíle se svými partnery a kozorozi opět ukážou svou pověstnou houževnatost. Střelci budou mít velký tah na branku. Štíři mohou pocitovat pokles energie a váhy by měly mít den neslaný nemastný. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Krásné dobré ráno, datum 6. srpna v kalendáři 8.32, aktuální čas a ladíte Rádio Čas.
1: S mikrofonem vyrazíme do ulic, protože dneska se vás na něco ptáme, tak zasondovali jsme taky v ulicích, přesně řečeno takové ty různé omily, co se týče SMSek, messengerů a tak dál. K tomu se ještě vrátíme, taky se budeme chystat na svatbu v neposlední řadě. A já jenom teď v rychlosti, protože to je taky nechci říct každodenní podpis, ale někdy jo, co se týče začátku našich rán, totiž vyspalost nebo nevyspalost.
0: Ano.
1: No? U Lenči, jak jsem slyšel, stačí 30 minut, později spát a už se to fakt projeví, jo?
0: Jo, už to jede celý den.
1: Rozhozeno. A no. Aktuální stav, jakoby 2,5 hodiny je po začátku vysílání.
0: Už je to lepší, ale žádná sláva.
1: Tak jsem se na tebe vzpomněl, protože padl nový plavecký rekord. Mimochodem, co ty vlastně a plavání? Ty jsi prsař nebo kraulář? Nebo...
0: Prsař, nic jiného moc neumím.
1: Já kraulář, ale tak možná na 5 metrů, jo, a potom
0: jo, tak jako, tak kraul nebo znak udělám tak dvakrát, že?
1: Ano, tak symbolicky, ano, přesně, tak jako, aby poznali, co plavem. A klobouček, my jsme si dneska už zmiňovali pár takových super výkonů a polský ultravytrvalec, jmenuje se Bartoloměj, říkáme mu Bartoloměj, na pátý pokus přeplaval Baltské moře, to znamená mezi Švédskem a Polskem.
0: Wow.
1: Jednak je to trasa přes 160 kilometrů, ale co mě nejvíc překvapilo, a právě jsem si vzpomněl na tebe, v té chladné vodě, bez přestávky a opravdu bez spánku neusnul 56 hodin v kuse.
0: A to je až nebezpečné.
1: Teď právě poprosím, ano, právě proto to byl pátý pokus, protože jednou zlobilo počasí, jednou už, protože tě pravidelně vyšetřují, jako říkali, že tělo to nedává, takže nakonec se překonal, tak jsem si právě vzpomněl na tebe. jako dlouho máš vlastně jako nejdéle vzhůru zátah, na jeden zátah, takhle.
0: Já jsem...
1: Abys viděla, že jsi to ještě ty.
0: No, tak to mě stačí málo. Já si myslím, že nejhorší je spánková deprivace. Uh-huh. A právě jsem to zažila na tom kurzu přežití, jak jsem byla. A myslím, že 2 dny, 2 noci to bylo takové vachrlaté, že jsem se fakt nevyspala a stačilo mi to. Byla jsem úplně, ale úplně mimo. Totálně.
1: A ještě logická otázka, kdo je mrzutější? Nevyspalá nebo hladová Lenča? Znači, jako kdyby jsi to dokázala představit jako na hodiny nebo na dny. Jako, co by bylo nebezpečnější pohybovat se ve tvém okolí?
0: Já myslím, že obojí. A myslím si, že nejnebezpečnější kombinace je, když jsem nevyspalá a hladová.
1: Bože můj.
0: To jako nechceš.
1: Já to cítím, ano, přesně.
0: No, to
1: tak.
0: Nechceš.
1: Takže pojďme se překonávat, prosím vás, hlavně se nám nikde neutopte a za chvíli hurá na svatbu. Máme něco pro pány, pro dámy, prostě taková ideální kombinace na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Teoreticky i prakticky se dá říct, že na Rádiu Čas je to dnes ráno plné omylů a vlastně čtvrtek plný omylů.
1: Ano, protože se vás ptáme na to, jestli jste někdy poslali někomu omylem nějakou zprávu.
0: Tak zasondovali jsme ji v ulicích Moravy a Slezska, tak schválně, jestli někdy něco prasklo.
2: Jo, a děje se mi to dost často a vždycky se to tak snažím jako potom nějak zakecat. Třeba jsem se bavila o někom a tomu někomu jsem to jako poslala.
3: Jo, tak to se mi stalo.
4: Poslal jsem SMSku jiné ženě, než jsem chtěla, měla to strašné následky.
5: Neposlala. Já to ani neumím posílat.
6: Ne. Ano. Vím, že jsem něco psal přítelkyni, ale omylem jsem to poslal mámě, takže.
2: Spíš mě přišla ta zpráva. A v té zprávě bylo tvaroh, droždí a dvě housky. A bylo to z nějakého neznámého čísla a nevěděla jsem od koho, tak jsem odpověděla. A ten tvaroh polotučný nebo light?
5: Žádné, protože jsem neposlala.
0: My se teď vlastně vybavili ještě jeden fenomén, ale já nevím, já to většinou znám jenom z různých jako povídání v Americe, nevím, jestli to jako český národ vede. To je takzvaný sexting, kdy v podstatě i svým partnerům, když třeba dlouho nejste spolu, posíláte fotky, že jo, části svých těl, která je rajcují a vzrušují, a jednou za čas se stane, že to pošleme buď to do soukromé nebo nějaké té společné skupiny, nebo na číslo, které je těsně vedle. A to jsou potom zážitky.
1: Asi je trošku špatné, když je těsně vedle je třeba tatínek nebo mami.
0: No, tak aspoň říká, tak to je ten náš syn a podobně. Jo.
1: Ten se poved.
0: Tak kdybyste se chtěli svěřit, tak nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo.
1: 776612800.
0: A děkujeme za otevřenost.
7: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo, jedině na Rádiu Čas.

0: 8:45 ráno, hity, které milujete, doufám, že i pohodička s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, před celou čerstvé zprávy s Martinem. No a po celé, Leni, co tě čeká dneska dopoledne?
1: Já vyjíždím jako vítr, šlapu na pedál, jedu se...
0: Bojuješ, viď, bojuješ, šlapu na pedál. A budeš šlapat, jo?
1: A budu šlapat na pedál jenom, jet domů se rychle připravit, osprchovat, dát si něco hezkého, protože dneska to mám napsáno v kalendáři jako nejdůležitější den v roce, vdává se moje trenérka Peťa.
0: Ale taky kamarádka vlastně,
1: ano, jo,
0: protože
1: ano.
0: Trenéři, nebo budou tam všichni klienti? Asi ne, to, jenom to, asi takový ti nejbližší.
1: To ne? Asi ne. Jinak teda mám říct, že trenérka Peťa trénuje v Kopřivnici ve fitness centru v zimním stadionu. to mi říkal Renda, on to tam má.
0: Takže ty zajíždíš do Kopru vždycky, jo, trénovat?
1: Vždycky jezdím do Kopru,
0: já jsem vždycky myslel, že to je někde v nějaké tělocvičně v Přípoře.
1: Ne, v tělocvičně.
0: Takže to máš vždycky s výletem. Takhle, musí se brát?
1: Ne, oni se mají rádi.
0: Já budu dělat hloupého, já už spoustu věcí vím, ale tak jako mě jenom zajímá ta love story. A víš třeba, jak se poznali ti dva?
1: Tyjo, a mě to Peťa říkala, že já jsem zapomněla. Ale je to ve svatebním kvízu, který budu moderovat, takže
0: jo, aha, tak pozor, nebude mi prozrazovat zase otázky, ale že jo, ať se taky navzájem poznají.
1: Jenom prostě Peti pro mě ráno, jo.
0: A když jsme tady zmínili princeznu, nevěstu, tak jenom zmíníme ženicha, protože toho si pamatuju já. Toho taky teď čeká splněný sen, kromě toho, že si ji vezme, za chvilku řekne to kouzelné ano, tak ten pravou nohou, protože si plní sen a bude tetovat, ne?
1: No ano, no, ano, on je tatér, no, ano, takže a moc jim to jde a hlavně jsou mladí a nadějní, chápeš, jo, to už jako je.
0: A o stylu svatby, jenom protože o tom se často bavíme, jak nemáme rádi, jak je to extrémně strojené, tak budou to mít na pohodičku?
1: Jo, je to krásné, bude, doufáme, že nebude pršet, teda je to venku, stany tam jsou a bude to moc hezké a Peťa má teda nádherné šaty. To Danek ještě neviděl, že, ale já už jo na fotografii a teda, no je to krásná.
0: Kamarádky můžou,
1: jo,
0: tak.
1: Jo, a já se těším, takže to bude veliká akce, veliká zábava a velmi, velmi příjemná věc. A taky se těším, že tam bude hodně věcí, protože Peťa chtěla i takové ty hry svatební, tak to budu mít na starosti já, tak doufám, že to všechno pěkně proběhne a že bude spokojená.
0: Jsi schopná, když jsou takové nervičky kolem, tak jako najíst se třeba i, nebo jako ochutnat tam něco, nebo to člověk...
1: Jo.
0: Pro mě je to takové vypětí vůbec být na takové akci a ještě většinou strojené, když říkáš, že oni to mají na pohodu, že člověk potom na tahňačko si skočí pro nějakou tartaletku, ale vůbec si to jako neužije to jídlo.
1: My jsme pozvaní i k obědu, no. Takže my to budeme mít úplně na pohodu a za to teda moc děkujeme, takže jo, asi budu v pohodě. Uvidíme, ale já myslím, že lidi, víš co, že to je vždycky o těch lidech, kteří se tam sejdou. A vzhledem k tomu, že Peťa kolem sebe má super lidi, tak si myslím, že to bude na pohodu, takže se i najím.
0: Tak zkusíme na závěr jenom pár slov, co se jí možná honí v hlavě.
1: No.
0: Něco jako v rychlosti tady se sumíroval, když jsi říkal, že to uděláme. Mám?
1: Dobře, protože teďka si myslím, že vrcholí přípravy. Teď by měla být v takové té fázi, kdy se líčí a češou se vlasy a takové to prostě.
0: Já mám pocit, že si v hlavě odehrává něco úplně jiného a podobně.
1: Mně by bylo blbě. Moje kamarádka, když se vdávala v Praze, to bylo špatně od rána a to byla snad jediná svatba, na které jsem pila, protože jsem do ní musela dostat 3 panáky. No.
0: Smála se potom, když řekla ano?
1: Ne, ale bylo jí špatně, no, tak doufám, že Petě je líp teďka.
0: Tak mám to nějakou zavřít?
1: No tak řekni.
0: Ty prosím tě, ale zavři oči. Já se většinou před tebou strašně stydím, jako bys byla Péťa.
1: Ne, napsal básen.
0: Jenom v rychlosti teď, protože jak jsme se domlouvali. Peti. To je jenom takové jako symbolické, co se jí možná honí v hlavě, jo?
1: Peti, to je pro tebe.
0: Abych nebrečel, ale fakt zavři oči.
1: Tak já budu brečet, no.
0: Pro ženu je nejkrásnější jedno specifické ráno, když si hned po probuzení řekne dneska povím ano. Budu šťastná, budu plakat, však nejvíc z toho bude jasné, že přes bouřky krupobytí čekají mě roky krásné. Mohou za to tyhle šaty? Nebo snad svatební zvon, chyba lávky, je to prosté, za to prostě může on.
1: Tak, ale teďka bulím.
0: Husinu až
1: já mám taky husinu. Teď nevím, jestli nás Peťa slyšela, takže mi to pošleš a já jí to přečtu, že to je od tebe. Ano, nádherné. Prosím.
0: Hele, držte se lásky kopec a přes všechny bouřky krupobytí, ať je to pěkně hodně dlouho.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. Kámen/zahrada.cz.
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
5: Rádio Čas.

0: Oni největší koncert své kariéry zatím chystají v O2 aréně a protože se to hlásí hodně dopředu, tak až krátce po Valentínu 26. února 2028 opět Radeček a Symfoniák. Takže to bylo stejně tenkrát, pamatuješ, jak hlásila Eva Farná strašně dlouho dopředu, že budou Edeny a nám to připadlo, že to jako úplně jako že se může stát tolik věcí a tak dlouho to bude trvat, než se dočkáme.
1: A pak najednou a bylo to pryč.
0: Jo, přesně tak.
1: No však Peťa připravuje svatbu už asi, já nevím, tři čtvrtě.
0: Zbyla nervózní, dala sis jednoho?
1: Ne, tři čtvrtě roku, nebo tak nějak, nebo minimálně půl roku a taky, no. Že je daleko, daleko a najednou, bůh, jsme tady.
0: Za chvilku to bude vdaná paní, přesně.
1: Tak to tak. Utíká, to tak utíká všechno.
0: Lenča se chystá na svatbu, mimochodem vy se můžete chystat na dovolenou třeba v 10, vězte s rozumem speciál s Evou, která se nám taky vrátila z cesty, budeme povídat právě o cestách, o tom, jak tam papat nebo nepapat, abychom se nezakulatili jako o Vánocích. A čerstvé info má už pro vás
1: Martin Fabík.
0: Za 2 minuty 9.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 na sjezdu směr Třanovice Nebory. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na Olomoucku na silnici v oblasti Chválkovice. I zde se srazil nákladní automobil s osobním. Pozornost mějte ve Zlíně na silnici poblíž Tečovic. Osobní auto narazilo do sloupu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastný cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Sucho v Česku může omezit napouštění bazénů. Ve Frýdku Místku dokončili nový volnočasový areál. Luhačovice rozšířili kamerový systém. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku hrozí zákaz napouštění bazénů. Kvůli velkému suchu mohou obce omezit také zalévání zahrad. Důvodem je nedostatek vody v řekách a podzemních zdrojích. Za porušení zákazu mohou lidé dostat pokutu až desítky tisíc korun. Odborníci upozorňují, že situaci zhoršují dlouhodobá vedra a nízké srážky.
5: Morava aktuálně.
3: Ve Frýdku Místku dokončili nový volnočasový areál Rivka Park. Na místě bývalého dopravního hřiště vzniklo místo pro děti a dospělé s velkou dřevěnou lodí, horolezeckou stěnou, lanovou dráhou nebo hřištěm na cvičení. Město do výstavby včetně parkoviště investovalo téměř 62 milionů korun. Areál se poprvé otevře návštěvníkům příští týden v pátek. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
6: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další dva kamerové body. U dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
4: Rádio Čas, sport.
3: Jablonec čeká další evropská výzva. Severočeši dnes doma rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti lotyšskému týmu RFS Riga. Soupeř je aktuálním lídrem nejvyšší lotyšské soutěže a drží sérii 11 zápasů bez porážky. Jablonec chce po dobrém vstupu do sezóny získat náskok před venkovní odvetou. Dnes bude jasno až polojasno, během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Šel kolem, dneska už několikrát, tak jsem ho znovu stáhl do vysílání. Za tým Rádia Čas je náš kolega Martin Fabík, jinak v celou čerstvé zprávy. Marťo, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Já se koukám tak jako letem světem, co se kde šustne, protože za tým Rádia Čas veme na spoustu různých míst. Mimochodem, jako kdybyste měli volný čas třeba v neděli 9. srpna, tak zveme do parku Kulturáku Radost, tedy v Havířově, v rámci hudebního léta třeba i na koncert talentovaného hudebníka Jiřího Erlebacha. Tam myslím, Marťa, participovat nebude, ale je někde, kde bude, kde si ho můžete konečně prohlídnout a...
0: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
1: Máš to i se speciální znělkou, Marťo.
2: Takže já budu v sobotu 8. srpna v Ostravě ve Skalka Family Parku a budu tam dělat program, hudební show, hry... Všecko, co bude třeba. Hlavně si to užít.
1: Budeš tam sám nebo i tým Rádia Čas?
2: Jo, samozřejmě, pardon, omlouvám se, tak to nebylo myšleno. Budeme tam jako společně za tým Rádia Čas a budeme tam dělat show, budeme se bavit, budeme tančit, budeme dělat všechno, co nás baví.
1: Řekl bych, že počasí bude tak akorát.
2: Ano, boží,
1: mírné, kolik?
2: 25 stupňů.
1: Už jsem viděl, že to se stoupá trošku víc.
2: Ne, to mi říkej.
1: Jo, no jako ne, ale bude to pod 30.
2: Já v kostýmu pořád nejsem, takže já jsem v pohodě.
1: Bude to pod 30. Hele, můžeme slíbit i sluníčko Rádia Čas, protože
2: ano, sluníčko tam bude, ano, přesně.
1: Je krásně umyté, nebude opocené a tak dále. Ano, tak ještě jednou vracíme se na místo činu velmi často. Areál Skalka Family Parku, v podstatě zábavné odpoledne pro celou rodinu. V sobotu 8.8. to se dobře pamatuje, zhruba mezi 13. a 16. hodinou.
2: Ano, odpolední hodiny, ano.
1: A kdybyste měli tendenci zapomínat, tak tady bude Lenča ve vysílání, tak si ještě s Marťou zavolá a řeknou si podrobnosti. Jo. Tak co třeba chystáš jako soutěž? Co je tak hodně populární u dětí?
2: Uvidím, já to ještě nebudu prozrazovat.
1: Ty ladíš detaily,
2: překvapení.
1: Že jo, teď
2: překvapení a bude tam hlavně hodně hudby a hlavně nějaké hry tam budou. Já to něco nějak prostě to promyslím.
1: Jak Marťa řekl, přesně tak to jsem všechno připravil já. Ne, jako lepšího parťáka pro celou rodinu byste si nedokázali představit, takže aspoň ten hlas z Rádia Čas taky uvidíte naživo. A když tak podrobnosti na našem webu sazradio.cz. Krásné dopoledne.

0: Na Rádiu Čas, mimochodem krásné dopoledne, s Radimem jsme si dneska kápli čistého vína, posypali popel na hlavu, tedy pokud je co zveřejnit. Dneska se vás ptáme, jestli jste někdy omylem poslali zprávu, SMSku, zprávu na Messenger, audio zprávu, fotku, je mi to úplně jedno, zkrátka jinému adresátovi, než bylo původně zamýšleno, a jestli to bylo spíš veselé, nebo hodně pikantní, jestli jste se museli hodně vymlouvat, jestli něco prasklo. Víte, že to máme rádi, takové ty příběhy, které s vámi žijeme prostřednictvím Rádia Čas. A Marek, ten byl otevřený, nepáral se s tím. Tady je výsledek.
1: To, že byli jsme s přátelkou na výletě Prešové, posílal jsem fotky dcere a zatulala se jedna chulostivá fotka mezi ty z výletou a no, bylo to také zaujímavé, ale odtedy už jsme se o tom nebavili. Takže, no, stalo se a nebylo to jako příjemné. Jsem myslel, že se schovám do myšacej děry, já s mojím 1,90 a 100 kg. Krásný den prajem všetkým, Marek.
0: Jo, když je to pro příbuzné, mimochodem, já mám jako takovou zprostředkovanou přes svého kamaráda, který mě, protože mám trošku o ní starost občas, tak máme takovou jakoby řeč, takovou signalizaci, že když mi pošle pár znaků, pár znamení, tak vím, že je v pořádku, případně co dělá a tak dál. Jako těžko vysvětlovat, no a párkrát se mu stane, že třeba v noci nebo odpoledne v průběhu dne to automaticky pošle úplně jiným lidem, jo. A většinou, protože to je v podobě srdíček, tak si taky jako vykládají různé věci. No, jsou to roztomilé věci, vždycky to jde vykomunikovat, ale přesně na tyhle ty příběhy se ptáme, jo. Takže prosím vás, pište, nahrávejte a pokud nechcete dělat vůbec nic, užívejte si další hity, které milujete. Dneska tedy s Radimem. A když jsme u těch men, Oldřiškám pěkný svátek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na Hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
4: Více na Hrad Hukvaldy EU. Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Rádio Čas.

0: Pa k dnešní otázce, jestli jste někdy omylem poslali zprávu prostě jinému adresátovi. Je od Pavly. Dobré dopoledne v tom hicu, jo, co si budem, dobré dopo. Jo, poslala jsem v náladě plné splínu a patřičně ovíněná. Miluju Vaška M, co mám dělat? Zmáčkla jsem, poslat všem. A ještě za rok se mě ptali, pořád miluješ Vaška? To je fajn, Pavlí, ale jak to dopadlo? Vašek to ví, jste s ním, nebo vlastně je to pořád platonická láska? Ale díky moc za otevřenost, takže pište, nahrávejte a my budeme obdarovávat.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
0: Já bych chtěl za celý náš tým jenom připomenout, že dnes, 6. srpnový den, podívám se do poznámek, jestli vám nelžu, ne, nelžu, hrajeme o dva vstupy na úžasnou výstavu, interaktivní výstavu Sherlock Holmes, takže vrátíme se do 19. století, budeme pátrat, podíváme se trochu i na příběh Sherlocka Holmesa zblízka, je to pro celou rodinu, čas máte až do začátku ledna, kdy výstava v Praze trvá, takže kdybyste chtěli být u toho, skládáme tajemnou větu Rádia Čas. Zatím jsme práskli a prozradili první slovíčko. A to bylo slovíčko rádio. Teď vás asi nepřekvapím, řeknu druhé a je to čas. Takže první půlka tajemné věty Rádia Čas zní Rádio Čas. Zapište si ji, bude se hodit, no a odpoledne snad přidáme další. Rádio Čas, že jste to vy? Ještě jednou.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: tahle písnička je vlastně de facto taky takový sladký omyl, nebo ve své době velmi provokativní jako omyl, když třeba špatnou zprávu odešleme špatnému nositeli a pak si za to neseme následky. Někdy úsměvné, někdy to skončí rozchodem, na to se právě ptáme, jestli jste někdy omylem poslali prostě zprávu nebo nějaký komentář vlastně osobě, které to nebylo určeno, a pak se dějí věci. Jak říkám, ve své době tady Bílá, ten nádherný song, ale velmi provokativní videoklip, kde byli všichni, včetně zpěváka, nahulatí, i když se de facto neukázalo nic, ale devadesátky byly v tomhletom takové, řekněme, přísnější. No a dneska už se jenom usmíváme, co všechno vidíme na internetu a co všechno slyšíme na rádiu Čas. Víš, nevíš, s datem 6.8. Měl pro nás připravené kolega Martin Fabík, říká, já se vám pomstím, já vám dám těžké otázky. No, některé těžké byly, s některými jsme si poradili, ale hlavně dobře jsme se bavili a vy se bavte taky. Hezké dopoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tak jdeme na to, jo. Která země získala 6. srpna 1962 nezávislost na Velké Británii? Za A Barbados, za B Jamajka, za C Bahamy.
0: To je dobrý.
3: Jamajka.
2: Co ty, Ráďo?
0: Budu věřit dámě, odpověděla.
2: Ano, správně.
3: Ale já se musím přiznat, jo, protože já nelžu. Ale byla dohoda, že udělám speciální kvíz. A já jsem nevěděla téma.
2: Aha.
3: A dneska je Mezinárodní den nezávislosti Jamajky. Tak se mi to spojilo.
0: A to o tom je ten kvíz?
3: No,
0: no tak to tu budeš sama, děvucho. Jako, ale opravdu, jako, to budeme jenom typovat. Jako.
3: No to si myslíte jenom.
2: Jak
3: no?
2: Se jmenoval kolesový parník, který byl 6. srpna 1865 spuštěn na Vltavu a zahájil pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic? Za A Praha, Vltava, Vyšehrad.
3: No jedno z toho, jo, no.
2: No ano.
0: Tak dáme tu Prahu? AB, řekl bych, že AB.
3: Praha, Vyšehrad.
0: Vyšehrad bych vyhodil.
3: Tak Praha.
2: Ano, máte pravdu.
0: A tím jsem si vyčistil všechno, co jsem dneska řekl, jo? Jen
2: Auru.
3: Ani náhodou.
2: Který zpěvák vydal 6. srpna 1984 své průlomové album Purple Rain?
0: Prince.
2: Jsem ani neřekl možnosti, ale dobrý, je to správné. Dál. Který slavný americký umělec, narozený 6. srpna 1928, byl hlavní postavou hnutí pop art a proslavil se například obrazy plechovek od polévky Campbell?
0: Andy Warhol.
2: Ježišmarja, taková otázka, vy to všechno víte, to není možné. Dobré, jdeme na teďka na znělky, jo?
0: Já vím, co to není. Nejsou to, protože hodně se to podobá, nejsou to ani Hvězdné války, ne. A není to ani Indiana Jones.
3: Ne.
2: Že bych vás
0: to se shodneme, no. Dobře, tak nějaká nápověda?
2: Voda, moře.
3: Jsou Piráti z Karibiku.
2: Ano, správně.
0: Ale nějaká jiná znělka.
3: Ale jiná.
0: Že,
2: to je znělka mezi Elizabeth a Willem. Taková ta romantická.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Národném Barbadosu, kde čestnou občankou měli nedávno tradiční festival, podobně jako bývá v Riu, a Rihanna se tam objevila v neuvěřitelném kostýmu a nejvíc mě na tom bavilo to, že přiznala své ženské křivky, že se za nic nestyděla, že prostě je to máma několika dětí a vypadá naprosto božsky a hlavně přirozeně. Cením. Za chvíli 10 hodin, tak za chvíli budeme sbírat inspiraci na, dá se říct, další měsíc prázdnin a dovolených, co se týče dobrého a hlavně rozumně zdravého jídla. Zkrátka dvouhodinovka, jste s rozumem speciál s Evou Riegler na Rádio Čas. Kdyby něco, už sbírejte otázky nebo pište na 77 66 12 800, a že jste to vy, tak do placu posílám ještě jednou půlku tajemné věty Rádia Čas, protože dvě slovíčka už známe a dobře se pamatují. Jsou to slova Rádio Čas. Takže Rádio Čas, no a možná po 12. hodině se dozvíte další z nich. Krásnou hru a příjemné dopoledne stále s Radimem.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici u obce Bílá poblíž státních hranic se Slovenskem. Kvůli odstavenému nákladnímu autu může hrozit zdržení. Stále buďte opatrní na dálnici D48. Srazil se nákladní automobil s osobním. Nehoda je bez zranění. Pozornost mějte i na dálnici D1 poblíž oblasti Lány, směr Brno, Starý Lískovec. Nákladní auto se střetlo s autobusem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Při sběru hub se vyplatí opatrnost. V Kopřivnici opravili sportoviště pod zahradami. Zlín o víkendu čeká dopravní omezení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi vyrážejí na houby a košíky se rychle plní. Každý rok ale přibývají případy otrav kvůli záměně jedlých hub za jedovaté. Velkým strašákem je mochomůrka zelená. Pozor si ale lidé musí dát i na některé hřiby, žampiony nebo bedly.
1: Morava aktuálně.
0: Radnice v Kopřivnici nechala opravit sportoviště pod zahradami. Revitalizace přinesla nové sportovní prvky. Podle mluvčí města Lucie Macháčkové bylo cílem vytvořit atraktivní prostor pro všechny věkové generace.
2: Letošní druhá etapa se zaměřila na sousední plochu s herními prvky. Původní vybavení nahradila prolézačka se skluzavkou, závěsná dvojhoupačka, dvojhrazda, zemní trampolína i pískoviště s pískovou laboratoří. Instalováno bylo také 6 laviček plus ptačí budka. Realizovali se terénní úpravy a vybudovala se nová opěrná zeď.
0: Zlín o víkendu čeká dopravní omezení. Stavební práce uzavřou část Hradské ulice a ulici Osvoboditelů kvůli pokládce nového asfaltu. Řidiči budou muset využít objízdné trasy a změny čekají také autobusovou linku 32. Omezení potrvá od soboty do neděle.
1: Rádio Čas, sport.
0: Baník Ostrava B vyzve doma Táborsko. Ostravský tým se v neděli utká v rámci šance Národní ligy s FC Táborskem. Duel se odehraje na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Začátek je naplánován na 14:30. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
3: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Krátce po 10. hodině a to znamená, že po 2 týdnech si dáváme další kolo Jeste s rozumem speciál. Eva Riegler ve studiu Rádia Čas. Ahoj Evi, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Na úvod našeho povídání, hned jak se otevřely dveře, dostal jsem spucung, protože jsem hezky pozdravil, šmereke šperarat, což znamená finsky vítej zpátky.
2: A Evča mi tvrdila, řekla, že je to maďarština.
1: To je moje esence fina, který neměl kávu, asi takhle.
2: Takhle. Jo, dobře, tak fajn. Je třeba to napravit a to ano. Co nejrychleji.
1: My budeme dneska dovolenkovat, povídat si o třeba i o dobrém jídle na dovolených, protože co si budeme povídat, někde na takové all inclusive můžeme asi nabrat stejně jako v čase adventním a vánočním, že jo?
2: Možná i víc.
1: Jo, tak, ale taky se trošku vrátíme vlastně po 2 letech, říkám to správně, k trošku ozvinám finským, je to tak?
2: Po 2 letech, ano.
1: Po 2 letech a jak tak vidím na tvé tváři, tak ideálně hned jak dokončíme, nasedneš na letadlo a zase vum.
2: Rádio, já neustále přemýšlím jen nad tím, co jsi právě řekl. Ano. Jak to udělat? Ano, jak to zařídit?
1: Jde to vidět ve tvé tváři. V každém případě tak nemůžu se nezeptat, protože je to součástí dovolených, o kterých si dneska povídáme. Bylo v něčem tohle Finsko jiné? Nebo jako máš jako jiný vjem, jinou esenci? Hele, vím všechno od tvého muže, jo? To zásadní, jako líbilo se.
2: No, líbilo se moc, Rádio.
1: Možná první zpráva na úvod. Prý bylo méně komárů, než
2: bylo
1: loni,
2: méně
1: nebo
2: komáru.
1: Předloni v tento čas, ano.
2: O co méně bylo komárů, o to více bylo sobů. Já prostě doteď jsem jak Alenka v Říši divů, nebo tam jsem rozhodně byla, protože zatímco předloni se nám nepodařilo vidět skoro žádného, tak tentokrát to bylo doslova každý den, že člověk vyrazí do těch kopečků, do přírody a najednou se mu tam producírují soby a zároveň oni jsou s tou lidskou společností jako úplně v pohodě, že prostě maňána,
1: už jsou zvyklí asi bobci, no. Jinak stále platí, že Finsko je zemí, a teď pozor, je to v rámci Jeste s rozumem kávy, ale taky jako velmi kvalitní čokolády, překvapivě pro některé, protože všichni to mají jakože Švýcarsko a spol, že jo?
2: A my tady asi úplně nemůžeme říct tu značku.
1: Ne.
2: Ta
1: Burkerer Levašmarad.
2: Ta modrá značka, to je jejich ikonické čokolády, tak ta sahá snad opravdu někde dokonce...
1: Já jsem tam viděl, počkej.
2: 19. století? Ty něco hledáš.
1: Tak já jsem od tebe dostal dárek a vím, že ano, jsem se koukal.
2: Ano.
1: Nebo buď to bylo na čokoládě, kterou dostala ranní kolegyně Lenča, ale dokonce tam byl datum vzniku, tak možná na té druhé, kterou dostala Denča. Ano, takže tak, ale ještě jednou moc krát děkuju. A mimochodem, vlastně jsem nevěděl, že to je finská záležitost, protože tuhle značku znám. Název mi totiž vždycky zněl trošku německy, jo, no, té firmy na káčku.
2: Ale právě je ta historie taková, že to založil finský podnikatel, původně to byla pouze kavárna v Helsinkách, kde začal dělat v malém množství k té kávě, která se tam pila ve velkém, tak začal vyrábět i čokoládu v malém množství. Jenomže ta čokoláda byla tak lahodná, tak úžasná, že se tam najednou začaly sjíždět, scházet davy lidí a ono se to postupně rozrostlo v tuhle enormně velkou a známou čokoládovnu. A ta čokoláda je prostě famózní. Je famózní, ale co je strašně úsměvné, oni vlastně ujíždějí na Lékořici. Ale oni opravdu dávají všude. Tam si můžeš koupit čipsy s lékořicí, veškeré gumové bonbony, nanuky s lékořicí, všechno je s lékořicí. Takže mezi nejprodávanější samozřejmě patří mléčná. Oni milují taky kombinaci máta, čokoláda, to tam je taky všude, malina, ale potom mají asi 5 druhů těchto čokolád s nějakou podobou lékořice. S lékořicí je tam prostě všechno.
1: A propo, teď nevím, jestli je to od sousedů ze Švédska, nebo právě tady od Finů, ale dostal jsem několikrát jako dárek. Tam máte jedinou výhodu v rámci téhle dobroty, kterou za chvilku zmíním, jedinou výhodu, že opravdu jich nesníte hodně, a to je lékořice v soli. Je to taky Finsko?
2: Samjak.
1: Ano, to je ono, přesně tak, ano.
2: A je to výborná záležitost a ano, je to Finsko a přesně...
1: Ne pro lidi s problémy ledvinovými, takhle asi takhle.
2: A přesně, když si představíš tady tu modrou čokoládu, kterou máš na stole, tak tam je tím velkým písmem napsáno samjak a jíš najednou prostě čokoládu se slanou lékořicí.
1: Co se člověk nedozví? Samozřejmě vyrazíme do jiných koutů světa, na papaci bříška i v hotelích, zkrátka s Evou a kdykoliv v záznamu i na běžných podcastových platformách.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Tohle povídání je speciální a vlastně vůbec ne. Jste s Rozumem, s Evou Riegler. Ahoj, Evi.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Je letní, takže je tam esence dovolených, esence Eviny dovolené, ale samozřejmě doby, kdy si povídáme, protože vlastně máme za sebou už druhou várku velmi, velmi tropických teplot. Tak pojďme ještě zlehka dojet, no vlastně hodně zlehka, ideálně na 3 hodiny by to bylo, tvojí finskou siestu. Evi, ty už si zmiňovala finskou čokoládu, finské kave. Mimochodem, díky našemu propojení a našim posluchačům jsme se taky dozvěděli, že Finové mají slabost. To není jste s rozumem, ale pro kýble všeho druhu. A dokonce, když je někde akce, tak opravdu jsou kýble zdarma, lidi stojí fronty, je to tak?
2: Je to tak, je to takový trošičku bizárek. A když mi to teda vysvětlovala jedna známá, která má za partnera Fina, tak říkal, že vlastně ty kýble jsou takové univerzální, oni se dají použít na všechno. Oni se dají použít do sauny, oni se dají použít na sběr borůvek, oni se dají použít na úklid a pozor, rádio. V 10 večer, když nakoupit do supermarketu, uvidíš tam krásnou slečnu, Finku, a ona místo nákupního košíku má v ruce kýbl.
1: Já se nedivím, ono to unese víc. Mimochodem, když budeš v tom supermarketu, tak je to takový finský fenomén. Pokud nemáte kýbl, ale košík, tak mají různé barvy. A pokud je růžový a ostatní ví, co to znamená, tak prý to znamená, že jsi single. I takhle prý dáváš vědět, co jsi nevěděla?
2: Tak to jsem nevěděla.
1: No, jsme ho párkrát probírali i ráno, takže myslím, že růžové nákupní košíky jsou jako single znamení, jakože třeba můžeš být osloven nebo oslovena.
2: Wow, no, tak to děkuji za obohacení.
1: A já se teda zeptám, úplně logická otázka z tvého hlediska výživového kouče, je přece jenom něco, jakoby, v čem ten nejšťastnější národ světa pokulhává. Mně napadá, že jim asi občas jako, nedělá dobře, protože občas mají dlouho světlo a občas dlouho tmu, to je podobně jako u nás, když strašně dramaticky řešíme změnu času na letní, tak jako hřeší taky Finové v něčem?
2: Rádio, já je mám strašně zidealizované, takže já ti asi nemůžu říct žádné
1: tolik názor profíka.
2: Prostě mám, já jsem se tam prostě zamilovala do té země, do té kultury, do té enormní míry kultivovanosti. To je přesně to, v čem je mi moc dobře. Ti lidé se vyjadřují kultivovaně, oni neruší ten prostor, oni žijí v symbióze s přírodou, v souladu s tou přírodou, oni respektují ty cykly přírodní, tu změnu toho počasí, ale oni se s tím tak nádherně zžili, že to není bojuju proti tomu, ale žiju s tím v souladu. Takže oni dokonce i docela málo cestují Finové, jakoby mimo hranice nebo za hranice Finska, protože ta země nabízí tolik krás, tolik nádherné přírody, tolik jezer, tuším, že jich je 188 tisíc.
1: Tisíc?
2: Ano, 188 tisíc jezer. Do toho mají moře, do toho mají úžasnou kuchyni, jsou vlastně, co se týče stravování, neuvěřitelně soběstační. Ty přijdeš do supermarketu a tam je 90% finských potravin. 90%. A všechno to má tu finskou vlaječku. A je to teda výborné a kvalitní a moc dobré. Takže já neumím říct vlastně žádné negativum, protože já jsem té zemi propadla. Říká se, že

0: je ve své hlavě, starají se o svůj život, primárně řeší svůj život, své štěstí a nemají potřebu řešit životy a štěstí ostatních.
1: A propo, pokud máte malou trpělivost, tak asi nedoporučuju, co se týče světa přátel, protože tam prý, podobně jako Švýcarsko si ověřuje lidi, než jim dá občanství, tak ve Finsku prý platí, že strašně dlouho trvá, než jako pocítíte nějaký náznak jako té bezprostřední důvěry, opravdu ale v rámci jakoby přátelství s velkým P. Jo? Ale
0: možné.
1: Potom jste odměněni.
0: Ale zároveň i naše zkušenost, oni vlastně Finové vypadají velmi odměřeně, ale ve chvíli, kdy si má už opravdu zapředeš ten hovor, tak jsou nesmírně milí, nesmírně vřelí a vlastně, i když se na to místo vracíš, to je o té důvěře, protože my jsme se tam oblíbili asi 2 nebo 3 kavárny, spíš 2, kam jsme chodili pravidelně. A vlastně, když už jsme se tam objevili po třetí, po čtvrté, tak oni už měli ten úsměv na tváři, už věděli, co si dáváme, byli milí, laskaví, vstřícní a to stejné. Vlastně my jsme si kupovali u jednoho zelenáře, jsme si kupovali borůvky i jahody, což je... To jsou prostě jahody, které jsem v životě nejedla. Uhum. Já jsem je opravdu jedla s tím, že jako takhle chutnají jahody. A my jsme tam chodili pro to ovoce, zeleninu a ten pán vypadal tak trošku psychopaticky. Ne úplně milé, ne úplně sympaticky, tak že jsme se trošičku báli, jestli to tam není nějaký kriminálník, nebyl. Ve chvíli, kdy už jsme se tam objevili po třetí, tak už na nás z dálky mával, usmíval se, konverzoval, takže opravdu to nám potvrdilo to pravidlo, že ti Finové vypadají velmi odměřeně, ale potom, když si najdeme tu cestu, tak jsou to ti nejvřelejší, nejmilejší a nejlaskavější lidé.
1: Zabruslíme i do dalších koutů světa, protože poctivá dovolená je pro někoho ta... Vypapaná, řeknu to takhle, chcete vidět víc od Evy Riegler, máte to mít už za chvíli na Rádiu Čas.
2: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádiu Čas.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje Hruska.cz.
4: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
5: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Dovolené ze všech možných úhlů, začali jsme společně s Evou Finské, možná, že tam i skončíme, nicméně všeobecně v rámci speciálu Evy nemůžu se nezeptat. Já nevím, v rámci toho, že jsi výživový kouč, máš nějakou statistiku, jestli lidi všeobecně víc naberou v čase adventním a takovéto Vánoce a ještě ty novoroční dojezdy a jednohubky, anebo v čase letním, protože vím, že jsme kdysi dělali speciál na to, že když člověk jede někam a rozhodne se pro all inclusive a potom v podstatě jenom pár návštěv v bazénu a hlavně v restauraci, tak to taky se musí projevit, ne?
2: Rádio, projevuje se to a projevuje se to hodně zásadně. A já jsem se kdysi setkala s nějakou statistikou, která právě říkala, že v létě přibíráme ještě víc, než právě v té zimě. Protože to adventní období je OK, je opulentní, je to hodování, ale je to víceméně jako týden v roce. Ale ta letní sezóna začíná už někdy v červnu, kdy jsou tam ty zahrádky, grilovačky a více se vlastně konzumuje i alkohol, více jíme ve večerních hodinách, než ano. Třeba v tom zimním období. A do toho pak přijdou právě ty all inclusive, ty plné talíře, všechny ty zmrzliny, koktejly a to se začíná v podstatě od toho června, skrze červenec, srpen, někdy se to táhne až do září, takže vlastně to jsou 4 měsíce, kdy každý den kontinuálně tam vlastně jako něco přidáváme, co tam obvykle v tom režimu není. A potom se to třeba projeví právě tím, že máme nějaké to kilo navíc.
1: Já bych možná udělal jako speciální rubriku Žijte jako Rieglerovi, protože se musím zeptat na jednu věc a souvisí to i s těmi hotely, protože vy sem tam dáte na sociální sítě, ať už jste doma, nebo třeba ve světě někde, fotku své snídaní nebo obědu. Já většinou řeknu pár sprostých slov, protože vypadáte jako vypadáte, vy teda hodně hýbete se a běháte, ale tak dál, ale jsou to opravdu opulentní talíře, plné jídla.
2: Souhlasím.
1: A takhle vy to vyfotíte a pak to vyhodíte, nebo to fakt sníte?
2: My to sníme tak. A ještě to fotíme jako zcela výjimečně, protože vždycky chceme spíš jíst, než fotit.
1: Je dobře, že to je tak málo, protože proč bych vás neměl mít rád, jo? Nicméně možná rada pro všechny, kteří právě si tak jako chtějí naplnit talíř v nějakém tom hotelu, ale zároveň jako chtějí s rozumem. Takže co tam dávat?
2: No, co tam dávat? V podstatě tím se řídíme i my v rámci toho svého stravování. Ono je doporučení, aby půlku našeho talíře tvořila zelenina. Za prvé, to je objemově velké, má to málo kalorií, má to živiny, mikronutrienty, vlákninu, kterou potřebujeme. Zároveň nám to tam dává i tu pestrost ve chvíli, kdy tam dáme ten ledový salát, rajčátko, papriku, okurku, můžeme si tam dát mrkev, tak najednou máme i velmi pestrý ten talíř. A k tomu se doporučuje přidat co nejvíce bílkovin, které mají tu sytící schopnost a samozřejmě nějaký ten sacharid, protože to tam potřebujeme, sacharidy potřebujeme ve svém životě. A vlastně, kdybych to asi uvedla tak nějak prakticky, když půjdeme na tu snídaní v tom hotelu, tak je fajn nejdřív si nabrat tu zeleninu, potom sáhnout po té bílkovině, kde to můžou být samozřejmě vajíčka, které jsou úžasným zdrojem bílkovin, jsou zdravé, může to být nějaká kvalitní šunka, pokud jsme v přímořské oblasti, můžou to být třeba nějaké ryby a sýry, ale u těch možná trošku opatrněji, protože ty bývají zpravidla tučné. Nicméně je to lahodná záležitost a každá kultura má většinou nějaké ty své specifické sýry, takže určitě i ty, ale s nimi opatrně. No a pak si tam dát třeba ten kousek čerstvě upečeného pečiva. A v tu chvíli my máme obrovský talíř plný jídla, ale výživově, nutričně a kaloricky je to vlastně značka ideál.
1: Já bych možná měl ještě jednu otázku, která souvisí nejenom s plným talířem, ale plným břichem, takže hned po počasí na to mrkneme, protože čas sebou utíká neuvěřitelně rychle.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude jasno až polojasno, během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Máte rádi svět MMA? tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
8: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
9: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
10: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
9: Já mám na to takové speciální kleště.
10: Jo.
9: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
10: Tak dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
9: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
8: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Běžné podcastové platformy, kdykoliv jste s rozumem speciál, pokud nejste třeba v tomhle počasí schopni vnímat, jinak třeba i web.cz. Stále s Evčou, my už jsme zmínili trošku i dovolené, kdy si dopřáváme svému tělu, taky jsme zmínili váš návrat z Finska a brzký odlet, předpokládám.
2: Kežby.
1: Evi, jak jsi vlastně ve Finsku, takhle, protože slyšel jsem, že některé země, myslím, že i o severských jsem to slyšel, ale jenom o některých, že tam jsou lidé jakoby takový striktní a upřímní, oni jako si na nic nehrajou a upřímně ti třeba řeknou, jakože vidí, že třeba bys potřeboval zhubnout nějaký ten kilogram, jak se k tomu staví Finsko z vlastní zkušenosti? Jako,
2: Rádio, Finsko je v tom naprosto famózní a naprosto unikátní. Já teda nemám zkušenost z dalších severských zemí, jestli to tam platí také, ale Finsko, tím, že je to země, ve které vznikla sauna. Vlastně ten pojem převzali potom všechny národy a oni opravdu mají snad... neřeknu
1: je to životní
2: hlavy,
1: filozofie, ano.
2: Ale prostě přes několik milionů saun mají prostě ve Finsku. A je to jejich životní styl a je to životní styl, který hodně ovlivňuje jejich myšlení, mentalitu a samozřejmě i zdraví. A právě ten takzvaný body shaming, to znamená kritizujeme lidská těla, máme potřebu je hodnotit, máme potřebu je soudit, tak to tam není. To tam neexistuje právě z toho důvodu, že oni vlastně od dětství, opravdu od miminek, tráví čas v saunách. A dokonce tam probíhají třeba i pracovní schůzky, meetingy, společenské události. A rodina se zná v té své nahotě. Úplně od dětství. Takže už děti prostě vědí, že každé tělo je jiné, že každé tělo je unikátní a že je naprosto zbytečné komentovat jakýmkoliv způsobem proporce nebo tělo kohokoliv jiného. A s tím já naprosto souzním, protože to, jaké má někdo jiný tělo, ať je to žena, muž, kdokoliv, to toho nám vůbec nic není. A vůbec nám nepatří to nějak soudit, hodnotit, prostě to není naše věc. To, jaké má kdo tělo, je záležitost jeho.
1: Mhm. Mám teď, můžu jednu na závěr? Ona s tím souvisí, protože teď je velmi jako diskutované téma zpěvačka Ariana Grande. Hodně bolavé téma, protože i já, který tyhle věci neřeším, jsem si všiml, jako, že jistý problém tam je, kde je ten příběh, nebo jaká rozhodnutí za to můžou, to je jedna věc. Slyšel jsem jeden takový hodně krásný rozhovor jedné paní, která říká to stejné, co ty, akorát říká potom, je jedna výjimka, když dotyčná osoba potom jako ovlivňuje stovky, desítky
2: souhlasím
1: děvčat. Nesoudit, ale třeba říct, hele, tohle není OK a jenom jako holky sklidněte, protože tady je třeba problém, jo, tak možná, jestli
2: ano,
1: mi to potvrdíš.
2: Ano, s tím vlastně jakoby souhlasím po té influencerské stránce, protože jsou opravdu lidé, kteří mají velké dosahy a velké vlivy na ty ostatní a zejména právě třeba z hlediska poruch příjmu potravy je tady tohle opravdu alarmující. Takže Jistě jsou tyto případy, ale i tak si myslím, že té samotné Ariane Grande určitě jako žádným způsobem nepomůže to, když jí začnou lidi psát do komentářů, jak je vyhublá, jak je hubená, jak vypadá nezdravě. Jako čemu to prospěje?
1: A že píšou.
2: Mm. Ale čemu to prospěje? Ona to dost pravděpodobně ví. Ona dost pravděpodobně má kolem sebe komunitu lidí, kteří jsou s ní v dennodenním kontaktu, kteří jí dávají zpětnou vazbu. Ona dost pravděpodobně ví, jak se sama cítí, co se týče těla nebo nějaké mentality, své životní energie, a to, že jí někdo napíše tyhle komentáře, ničemu neprospěje, absolutně ničemu.
1: Stejně jako když si řekla Halina Pavlovská, někteří lidi mi říkají a dávají tipy, jako já, kdybych fakt nevěděla a netušila, že mám jako tento celoživotní problém, jo, a podobně, to je taková vsuvka, jo. Ona samozřejmě ví. Takže posíláme dál.
2: Právě na to konto k té Halině Pavlovské chtěla říct, já myslím, že všichni máme doma zrcadlo. Všichni ho máme a všichni se vidíme. To znamená, opravdu není žádoucí komukoliv dávat jakoukoliv nevyžádanou radu ohledně jeho těla. My se sebou žijeme, my se známe, my se vidíme. A je to náš život, nikoliv váš. A to vnímám jako to zásadní.
1: Máte opravdu dneska speciál speciálu, ale je to život sám, takže po 11. opět naslyšenou.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio Čas.

Takže jste to vy, ještě jedno připomenutí, půlka tajemné věty Rádia Čas, která má dvě slova, jsou to slova Rádio Čas, vidíte, už ji znáte a myslím, že někdy po obědě se dozvíte i slovo číslo třetí, tedy slovo číslo tři, v případě, že chcete jít na v podstatě geniální interaktivní výstavu Sherlock Holmes do Prahy, pěkně ve dvou. Tak to bychom měli, kdybyste měli dotaz jakýkoliv na Evu Riegler, protože dneska si povídáme ovšem o dobrém hříšném jídle, o dovolených, o cestování, zkrátka jakýkoliv dotaz nebo reakce, WhatsApp číslo 776612800 a krásný čas, doufám, že alespoň někde, kde nás posloucháte, už trošku zpříjemněný bouřkou nebo přeháňkou po těch tropech vám stále vinčuje Radim Sobislav Bednář. Doufám, že se máte fajn, za chvíli bude 11 hodin.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na silnici na trase Místek Přívoz v oblasti železniční zastávky Ostrava Střed. Vozidlo je zde v protisměru. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále buďte opatrní na Bruntálsku v obci Krnov na silnici poblíž centra. Osobní auto se srazilo s nákladním. Nehoda je bez zranění. Pozornost mějte na dálnici D55 poblíž Kudlovic. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Téměř 500 000 rodin v Česku řeší střídavou péči. Slezská Ostrava připravuje novou radnici. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku střídavá péče často přináší problémy. Týkají se přibližně 500 000 rozvedených rodin. Rodiče se nejčastěji nedokážou domluvit na péči o dítě, škole nebo výživném a spory tak často končí u soudu. Odborníci ale připomínají, že pro dítě je nejdůležitější klid, pocit bezpečí a dobrá spolupráce obou rodičů.
4: Morava aktuálně.
3: Slezská Ostrava připravuje novou radnici. Hotová má být v roce 2030. Obvod města posunul projekt přístavby radnice do další fáze a začíná s přípravou podrobné dokumentace. Nová budova má spojit služby úřadu pod jednu střechu a nahradit nevyhovující prostory. Stavba by mohla začít v roce 2028. Kroměříž nechá opravit bytový dům s pečovatelskou službou. Jde o panelák v Nitranské ulici poblíž centra města. Radnice na rekonstrukci žádá i evropskou dotaci, říká mluvčí Jan Vondrášek.
5: Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je vybavení kuchyní a sociálních zařízení. Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, budovy zateplené a s novými okny, dveřmi i rozvody vody, odpadů, tepla a elektřiny.
4: Rádio Čas, sport.
3: Artis Brno přivítá SK Sigmu Olomouc. Duel šance ligy se odehraje v Šipex aréně v Brně 9.8. Výkop je naplánován na 8 hodinu večerní. Oba celky budou bojovat o důležité body do ligové tabulky. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
7: Mě by i tato cena schladila.
6: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
7: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity. Hity.

0: Pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Nevím, jestli se ti mám přiznat, aby to neprasklo. V každém případě takovou tu klasiku Alexander Dima, mladší dáma s kaméliemi, vyznáš, nebo slyšela jsi?
2: Určitě.
1: Já teď pracuji vlastně na pokračování, ale pro 21. století. Jmenuje se to Dáma s ventilátorem. A inspirováno jednou ženou, kterou znám.
2: Významnou, nezapomenutelnou osobností.
1: Prohrábla vlasy, ano, jak ano. Jsem řekla, hned tuší, ano, přesně.
2: Já jsem najednou vyrostla o 5 centimetrů.
1: Evča, klimatizace sem, klimatizace tam, prostě v tomhle počasí, které nám opravdu dává zabrat, chodí ještě s takovým hezkým ventilátorkem, si otevřeli dveře a jsem slyšel a podobně. My dva to zvládáme, jak to zvládáme. Pro mě teď mnohem náročnější se přiznám, jako spíš myslet na ty nejbližší, jo? Kteří třeba jakoby různé zdravotní problémy nebo vyšší věk, takže si říkám, už aby to pominulo. Evi, všeobecně, jako můžeme proto něco udělat třeba i v rámci stravování, abychom to nějak jako dali se ctí tyto dny nebo takové podobné dny?
2: Rádio, říkám asi je to stejné, protože já teda bojuju. A fakt to přiznávám, protože já jsem jako roky předtím vlastně měla zafixováno to, že musím být ta hodná, milá holčička, která to jako musí zvládnout a přece je to nejhorší, co můžu udělat, si jako zanadávat, protože ty nadávající lidi nemá nikdo rád. A já si uvědomuju, je to fakt tak 2-3 roky zpátky, že když to najednou začínám transparentně komunikovat, že tohle mi není příjemné, není mi v tom komfortně, necítím se v tom dobře, takže cítím enormní míru úlevy. A takže tím chci vyzvat všechny, kterým mám to trošku jako leze na mozek, stejně jako mě, klidně si kvalitně zanadávejte, ono to mnohdy pomůže, je to takový fajn emoční ventil. A teď k těm praktickým věcem, které můžeme udělat. Třeba mě zaujalo i doporučení z hlediska ajurvédy, protože si myslím, že to není až tak známé, všechny ty věci, které se tam doporučují využívat. A patří tam například šťáva z granátového jablka, která má vlastně ochlazující účinek. Zároveň šťáva z granátového jablka je i úžasná, co se týče vitaminů, minerálů, antioxidantů a doporučuje se popíjet i ženám v perimenopauze anebo v menopauze, protože zlepšuje trošku ten hormonální profil. Nicméně to, o co nám v tuto chvíli jde, je její stahující, sklidňující a schlazující účinek. A to ta šťáva z granátového jablka umí. Další úžasnou věcí je kokosová voda. Ono, hodně mluvíme o elektrolitech, čemu se směješ?
1: Opravdu vybavují se mi 2 nebo 3 lidi, kterým teď děláš velkou radost, ano, ano.
2: Já ji mám s sebou taky, protože opravdu to léto najednou trošku lépe zvládám a ona je i chuťově velmi příjemná. V podstatě je to jako voda z kokosu.
1: Neplést si kokosové mléko,
2: ano,
1: pozor, ano.
2: Nicméně i to má podobné účinky, takže pokud teď třeba máte větší chuť na nějaké ty, radši řeknu, kokosové nápoje, protože ta kokosová mléka, ta tučná kokosová mléka jsou docela solidní kalorická pecka, ale ty kokosové nápoje jsou velmi příjemné a klidně si můžeme z nich umixovat třeba smoothie, kde dáme nějaké mražené ovoce, banán, to nám dodá zase draslík, ten kokosový nápoj nám dodá opět draslík, elektrolyty, minerály a dokáže nás krásně schladit. Takže tohle je vlastně další tip. No a Ráďo, nepotěším nás, ani sebe samu.
1: Kave ne.
2: Ne. Káva má právě zahřívající účinky. Takže kolikáte si teď kopnul?
1: Hele, já moc, každý si to myslí, já moc nepiju. Dneska mám v práci teda 3., ale tak jako už od rána. Zeptám se jako za ty, kterým dává logiku a různé ty cold brew a podobně, to vlastně účinky jsou stejné?
2: Účinky jsou bohužel stejné, samozřejmě v tu chvíli nám to dává ten chladný element,
1: už jenom
2: tím,
1: ano,
2: že držíme tu studenou sklenku v ruce. Nicméně, pokud jsme milovníci kávy, to je jako fakt té hnědé tekutiny, tak doporučuju třeba v tuhle chvíli i nějaké ty alternativy, typu čikanková káva, ječmenová káva a další. Případně právě zase ajurvéda má úžasnou řadu, já jsem o tom možná povídala, ajurvédských káv, které jsou na různé záležitosti, buď to pozbuzující nebo sklidňující hormonální profil, anebo spací. Mluvila jsem o tom?
1: Ne, teď o tom mluvíš.
2: Dobře, takže je tam ajurvédská káva, která je bez kofeinu a já si ji ráda dávám v večerních hodinách. Nebudu říkat přímo ten název, protože nevím, jestli to s tím nějak jako trošku, jestli to není opravdu logo značka. Nicméně, Ráďo, to je regulární hypnotikum. Já si tu kávu udělám, piju ji v těch večerních hodinách a já už, když to kafe piju, tak se mi začíná otvírat pusa, začínám zívat a snažím se jít co nejdřív do postele, protože to opravdu má intenzivně uklidňující účinky. Takže doporučuju udělat si takové v uvozovkách kakajíčko z ajurvédské kávy na večer, klidně i třeba s teplým nebo v tuhle chvíli se studenějším mlékem a potom možná budeme mnohem lépe spát. A ještě dodám jednu věc, co má ochlazující účinky na 100%, to je zelený čaj. To znamená všechna ta matcha a matcha trendy v tuhle chvíli mají ještě větší opodstatnění. Protože opravdu schlazuje, ale stejně tak i zelený čaj, který když si budeme popíjet v průběhu dne nebo tam dokonce i přidáme lístky máty, tak nás to může krásně schladit.
1: A ideálně vlažné, pokud jsem pochopil.
2: Ideálně
1: je to tak,
2: vlažné.
1: Že, nebo pokojová teplota.
2: Ale já jsem kvářová kobyla, která chodí bosa. Já teď aktuálně všechno vychlazuju, všude dávám led, takže ano, ideálně vlažné.
1: Děkujeme odborníkovi.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Speciál speciálu je letní, je dovolenkový, samozřejmě i v rámci toho odměnit se za celý ten náročný pracovní rok dobrým jídlem, tak občas si to nese následky, hlavně když to jakoby opravdu přepískneme i v podobě různých grilovaček a tak dál. Někdy ale je ten den letní tak buď to vyčerpávající, jakože vůbec nejsme schopni jako něco sníst, nebo pořád běháme někde venku a potom skončíme třeba u té televize s otevřeným balkónem a nebo u ledničky a jako zase napcháme. To asi taky není nejlepší řešení, to je vlastně, to platí po celý rok, Evi, ne?
2: To rádio platí po celý rok, ale myslím si, že v létě k tomu inklinujeme více než kdy jindy.
1: Čím to?
2: Protože to horko opravdu zamezuje pocitu hladu. Uh-huh. Takže my jsme schopni nějak jako od rána do večera jet bez toho, aniž by ten pocit přišel nějak jako intenzivně. Jenomže ve skutečnosti to naše tělo pořád funguje, pořád pracuje, stejně jako v zimě. A my mu nedodáváme ty živiny. Takže se udá takový ten pravidelný scénář. Celý den zanedbávám jídlo, nemám dostatek energie a ve chvíli, kdy se ochladí, já přijdu domů, tak se spustí ten vlčí hlad a pak přesníme všechno, co nám přijde pod ruku. A to je samozřejmě špatně. Takže i v létě bychom si měli hlídat svůj pravidelný příjem. A ano, ten hlad nebudeme mít takový, takže vlastně, když budeme pravidelně jíst, tak se může stát, že klidně jí zhubneme. Protože budeme dávat tělu dostatek živin, ale nemáme takovou tendenci se přejídat. Protože to tělo to nějak jako v tom horku úplně nechce. Mm-hmm. Pokud teda si nedáváme zrovna smetanové zmrzliny a podobné věci, tam by asi ten jako princip hubnutí úplně nefungoval. No, ale je důležité v průběhu celého dne přijímat dostatek bílkovin. A ty bílkoviny zamezí tomu, abychom večer právě dělali ty nájezdy na ledničku.
1: Takže například?
2: Například, pokud třeba ráno máme chuť na něco sladkého, lehkého, kupme si skyr nebo řecký jogurt, úžasný zdroj bílkovin, dejme si tam třeba jahody, maliny, nějaké ovoce, dejme si tam i třeba trošku ovesných vloček, nebo nějakou kvalitně postavenou granolu, to znamená ty zapečené, a nemyslím tím ty se spoustou tuku a cukru, ale ty opravdu poctivé.
1: Musíš vždycky dodat něco, ano, na závěr, musíš. Když nám začnají jako zářit oči.
2: Takže dejme tam i ten element těch ovesných vloček, to například. Mějme po ruce ovoce, jakože vychlazené jablko, melon, ananas, to v tuto chvíli je velmi osvěžující, dodá nám to tekutiny, vlákninu i nějaké ty cukry, abychom mohli fungovat. A co se týče oběda, tak tou nejhorší možnou volbou jsou aktuálně poctivá česká jídla. Hmm. Takže ne knedlové přezelo, ani svíčková, ani pečená husička, to zrovna teď není ta nejlepší varianta, bude fajn sáhnout po třeba pečené grilované rybě, po nějakém zeleninovém salátu, klidně se můžeme inspirovat v zahraničí, kde jí i třeba vychlazené polévky, takže v tuhle chvíli dominují v našem jídelníčku ryby, krutí maso, kuřecí maso, dostatek zeleniny ideálně v čerstvé podobě. A večeře tam může být vlastně podobná, pokud už se ochladí, my máme chuť třeba i na více sacharidů, tak třeba i nějaký žitný chleba nebo celozrnné pečivo, k tomu třeba nějaký sýr, žervé, šunka, vajíčka jsou taky fajn varianta na večeři a opět spousta zeleniny. To je to, co naše tělo v tuhle chvíli chce. Chce zeleninu, chce ovoce, chce vitamíny, chce minerály a chce ochlazení.
1: Když ví, poví, pošle to dál. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radiočas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během dne můžeme očekávat oblačnost a výjimečně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Nechci říct, že všechno podstatné bylo řečeno, jak říká mi taková esence léta, tropů, dovolených, do zvuku, v případě Evy Riegler, ahoj Evy. I já to řeknu teda ještě jednou, to slovo finských, ale jí to hodně bolí, když to říkám, když se vrátila zpátky do české reality.
2: To je taková kombinace těch emocí, jakože na jedné straně je to nadšení, radost a myšlenkami jsem pořád tam a potom se tam kombinuje ten smutek z toho, že už tam nejsem.
1: Já to mívám někdy po Praze. V každém případě, Evi, když jsou to přece jenom jakoby dovolené delší, nebo opravdu, když se odměníme hodně a nabereme nějaké to kilo, což říká, že se stává, jako ten postup je klasický jako u běžného vozovka schazování kilogramů, nebo prostě na co najet? Vrátit se do běžné reality nebo trošku nějak
2: určitě,
1: se omezit?
2: Je to takový ten běžný postup, kdy je nejlepší stejně jako po Vánocích a v novém roce nasadit hladovku, detoxy, přestat jíst a začít 7x týdně cvičit.
1: Pozor, princezna ironická, to jsem poznal.
2: Dobře, takže prosím vás, tímhle směrem rozhodně nechoďte. Aha. To je přesně to, co nemáme udělat po dovolených. Když přijedeme a zjistíme, že jsou trošku jako těsnější ty kalhoty, tak určitě nejít do žádných šílených restrikcí, ale ono se totiž mnohdy stane i to, že dejme tomu po týdnu, po dvou týdnech, najednou zjistíme, že ono je to všechno dole. Protože to nebylo třeba jenom o tom, že bychom skutečně přibrali tuk, ale třeba jenom to, že jsme více jedli, to znamená i v našich střevech a zažívacím traktu, je stále více toho jídla, na toto tělo reaguje, protože najednou z hlediska toho, že jíme více soli a cukru, tak více zadržujeme vodu. A do toho je to jiné prostředí, jiné klima, takže se mnohdy může stát to, že opravdu, když se vrátíme do svého režimu, ve kterém dlouhodobě fungujeme a je nám v něm hezky, tak najednou po týdnu zjistíme, že je vlastně všechno úplně v pořádku.
1: Navíc vyřizujeme možná i resty, takže víc jako běháme z místa na místo, tady nějaké ty schody navíc a tak dál, přebíhání i kdyby do aut, prostě i těch víc kroků asi, jako že se tam...
2: Přesně, já si myslím, že opravdu ten návrat do režimu je prospěšný. Naše tělo má rádo režim, naše tělo má rádo řád. Takže ve chvíli, kdy svému organismu zase dopřejeme ten řád, tu rutinu, tu pravidelnost, tak mu to udělá moc hezky. Takže určitě bych prostě neházela flintu do žita, nešla do bláznivých keto diet a detoxů a podobně, ale vrátila se zpátky do svého života, k potravinám, které nám dělají dobře, k jídlům, po kterých se cítíme vitální, sítí, spokojení a ono to půjde samo.
1: A propos, než vám dáme ochutnat třeba i z dalších speciálních

0: Ale u které nás čekají ještě logická otázka a ta se týče, nebo týká času. Je pravdou, že vlastně týden na nějaký takový ten pomyslný detox nebo opravdu vypnutí je málo, protože někdy až třetí, čtvrtý den, to možná jako z psychologického hlediska, ale možná ty to máš na vlastní zkušenost, že jo? Že vlastně až několik dnů si zvykáme na to, že vůbec to je. Já mývám třeba šílené dojezdy a výčitky, že nejsem v práci. A takže minimálně 2 týdny a víc?
1: No, je to určitě tak. Říká se dokonce 3 týdny.
0: No, paráda.
1: A vlastně to říkala tuším psychoterapeutka Sylvie Navarová, že dovolené se kdysi říkalo rekreace a je to z důvodu jakoby rekreativy, to znamená znovu obnovení kreativity ve svém životě, že ve chvíli, kdy se dostaneme do toho dovolenkového módu, tak se přesně přestanou spouštět všechny ty světýlka, práce, povinnosti, účtenky, vyřizování, úřady. A my se vrátíme do toho kreativního módu, ve kterém ten náš mozek funguje, je tvůrčí, je mu v něm hezky, takže ano, to trvá nějakou dobu. Nejsem schopná říct z hlavy, kolik dní to je, ale opravdu říká se, že týden je málo, protože opravdu my přijedeme, do poslední chvíle ještě řešíme ty věci týkající se toho odjezdu, zařizování, pak tam probíhá nějaká forma aklimatizace, nové prostředí, nové věmy, nové jídlo.
0: A v pátek, v sobotu už na to začínáme myslet.
1: No zase. A v pátek už v sobotu už jako balíme, nebo v pátek balíme a v sobotu jedeme. Takže ta dovolená ve skutečnosti opravdu s tím plným odpočinkem neproběhla.
0: Tak takhle opravdu ne. Samozřejmě v rámci vašich možností nechejte se hýčkat, i kdyby to bylo jen pár dní a Rádio Čas u vás z toho bude s vámi. Si rozumíme, co chtěl Bednář říct.
2: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio

0: Káčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanend sí tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Jasně, že obědovka bude a po obědě mimo jiné třeba i další slovíčko v rámci megaléta, takže skládáme tajemnou větu, zatím známe půlku a ta se dobře pamatuje Rádio Čas. Tak to všechno už za chvíli, pokud usedáte k obědu dobrou chuť, ale ještě si dáme jedno velké finále dnešního speciálu všech speciálů.
3: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
7: Evi, mimochodem, než půjdeme do finále, necháme třeba lidem ochutnat, o čem bude to další povídání. Mám tady ještě dotaz. Věrka nám píše, Věra Štýrská, no celé jméno, to vždycky cením, když napíšete. Můžu přečíst?
8: No, povídej.
7: Ahoj Evi, ahoj Rádio, zdravím z kanceláře bez klimatizace, takže okna do kořán u toho Rádio Čas a chci se jen zeptat. Četla jsem teď zajímavý článek a málem v uvozovkách podlehla. Má se to jmenovat gymnema? Má to být nějaká rostlinka a super extra zázrak, opět v uvozovkách, ale vím, jak to chodí, sama pracuji v marketingu, takže co o ní víte, jestli mám dát šanci nebo se vrátit k české přírodě a zapomenout na články podobného typu. Díky za odpověď, Věra, gymnema.
8: Věro, díky moc za skvělý dotaz a zároveň je super, že stojíte nohama pevně na zemi. Mm-hmm. Ale co se týče té gymnemy, tak je to vlastně známá ajurvédská bylinka a je relativně dobře probádána i v současném světě a připisuje se jí spousta účinků právě na náš organismus. Takže jestli jste četla nějaký marketingový článek, on možná dost pravděpodobně z části byl pravdivý, protože ta gymnema má úžasný účinek v tom, že snižuje vnímání sladké chuti. Prostě když se dostane na jazyk, tak potom cítíme méně sladkou chuť. Mm-hmm. A doporučuje se vlastně lidem, kteří mají takové ty až obsedantní jako myšlenky na sladké a jsou to milovníci sladkého, tak u nich se potvrdilo, že opravdu snižují chuť na sladké. Zároveň je to zkoumaná bylinka i v současné chvíli, v současné vědě, a to z hlediska toho, že ona může zpomalit vstřebávání cukru ve střevě. Mm-hmm. To znamená, že je to fajn i třeba pro diabetiky, případně pro prediabetes. Mm-hmm. Umí zkrátka pracovat s tou hladinou krevního cukru. A to je potvrzeno. Údajně taky podporuje funkci slinivky a může být velmi zajímavým doplňkem stravy. Pokud třeba opravdu už víme o inzulínové rezistenci, nebo nás honí mlsna, nebo zkrátka víme o sobě, že jíme příliš mnoho sladkého a chceme to snížit, tak ta gymnema může být fajn doplňkem. Ale pokud to třeba potom ty články křičí těmi titulky po téhle rostlině zhubnete, tak to tak úplně není, protože vždycky záleží na energetickém příjmu a výdeji. Takže pokud my...
7: Tam už je to taková ta stará škola, vlastně, stará pravidla.
8: Ano, přesedláme ze sladkého na to, že se budeme přejídat tučnými jídly a budeme pořád jíst a u toho pít třeba čaj s gymnémy, tak samozřejmě neshubneme. Ale pokud je tím naším takzvaným problémkem to, že opravdu ujíždíme na sladkém, tak ta gymnema může mít své opodstatnění. A pokud my snížíme příjem cukru v našem jídelníčku dlouhodobě a nenavýšíme příjem tuku, tak to povede k tomu kalorickému deficitu a může to vést k tomu, že zhubneme. Ale nevnímala bych to jako bylina na hubnutí.
7: Věrko, tak snad jste byla uspokojená touhle otázkou a za ty 2 týdny, jestli teda zaklepu toho sebezdraví sejdeme, tak plus minus necháš to jako překvápko, protože už jsme dneska mluvili hodně?
8: Necháme si to jako překvapení.
7: Takhle, já to prozradím. Evče má totiž takové 2 nebo 3 pomyslené papírky a jsme tak jako trošku nalomení jako zalosnout si a udělat náhodný výběr. Takže až to tady všechno vypnem, vy si nás dáte samozřejmě běžně třeba i na běžných podcastových platformách v záznamu. Nebo chceš losnout teď?
8: Chci losnout teď.
7: Tady jsou ty papírky, takže mám to vytáhnout,
8: dobře,
7: jo?
8: Dobře, takže tahej, tenhle co to beru? Bude?
7: No a přečti si to sama.
8: Takže, příští, jestli s rozumem, speciál bude horský speciál. Budeme se bavit o tom, proč jsou hory famózním přírodním fitkem, jak se třeba najíst před výšlapem, co jíst v jeho průběhu na té tůře, co pít a co si uhlídat a na co se zaměřit, pokud vyrazíme na delší a náročnější túru.
7: A hlavně ideální nejen pro letní, ale třeba i podzimní a jarní sezónu.
8: Pro jo, celý rok.
7: Tak jo, sportu zdar, k svačině dobrou chuť, Evi, díky moc a teď asi by to bylo dobré jako nadlabnout si něčím dobrým, co?
8: No, něčím hodně studeným asi.
7: Jo, počkej, a samozřejmě poslouchal si Máme tropy, tak vím, co nesmím, no. Hezký den.
8: Ta husa to nebude.
6: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
9: Tak když spolu spíš.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Vždyť jich znám tuny moderních slečen, za čtyři runy byl bych jim vděčen.
4: S komplikacemi musíme počítat v obci Jevišovka na Břeclavsku. Boural tady cyklista, na místě zasahují záchranáři. Zdržet se můžeme taky v Ostravě, pokračuje oprava Rudné ulice, a to v úseku od Poruby až po křížení s Plzeňskou ulicí. Jezdí se pouze v jednomístním pruhu, a to obousměrně, a v úseku na Opavu neodbočíme.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Od zítřka už se má začít ochlazovat. Ostrava bojuje s bolševníkem. Fotbalisté Prostějova zítra přivítají Karvinou. Dobré čtvrteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Od tropického vedra si konečně odpočineme. Do Česka dorazí studená fronta. Už dneska večer přinese na řadu míst bouřky, které můžou být i silné. Od zítřka se podle televize LTV Plus ochladí. O víkendu ale teploty znovu začnou mírně stoupat.
5: Morava aktuálně.
4: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem. Tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v Česku. Práce na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice ve Slezské Ostravě letos vyjdou na skoro 70 tisíc korun. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibudou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abácie a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
5: Rádio Čas, sport.
4: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už zítra v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. No a vypadá to, že zítra už se konečně ochladí. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by přes den měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přeháníky, objevit se můžou i silnější bouřky. No a nejvyšší teploty se mají zítra odpoledne pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
8: Mě by i tato cena schladila.
7: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
8: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
5: Radio Čas.
9: Radio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě s hity, které milujete. Dneska, tak jako každý všední den, budeme soutěžit, máme tady pro vás další lístky v rámci Megaléta. No a protože je čas obědu, tak nás čeká také obědovka a mimo jiné se podíváme na nový trend, který má aktuálně generace Z. Teď už ale skvělá muzika. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tady pro některé, já teda, abych se přiznal, oběd vám o něco později, ale vy máte s naším rádiem šanci získat oběd úplně zdarma a nejenom pro vás, ale taky pro vaše kolegy. Stačí se zaregistrovat na našem webu cazradio.cz a my vždycky kolem 12. hodiny zavoláme někomu z vás. No a já jdu v tuto chvíli vytáčet, měl by to být Martin, tak doufám, že na telefonu, telefon zvedne a my ty obědy budeme dneska nadělovat. Tak pojďme na to, vytáčíme. Samozřejmě, jak jsem říkal, základ je zvednout telefon a prokázat, že posloucháte i v práci naše rádio. No, u Martina to zatím nevypadá, tak počkáme ještě chviličku.
1: Haló?
0: Krásné odpoledne, Mirek Rešl, Rádio Čas, dovolal jsem se Martinovi.
1: No ano, dovolal.
0: Martine, tušíte, proč vám v tuto chvíli telefonuju?
1: No vůbec netuším.
0: Vy jste se zaregistroval do obědovky Rádia Čas a máte šanci získat oběd.
1: No.
0: Tak posloucháte u vás práci naše rádio?
1: No posloucháme v autě a máme tu aj nelze.
0: Tak to mám radost, ale já potřebuju nějaký důkaz. Tak víte třeba téma, které dneska řešíme?
1: Ježišmarja, zrovna teďka nejsem u rádia, no. Dneska to
0: no, nemám dobře. No, já vám to i tak chci dát, tak třeba někdo z našich kolegů, nějaké jméno, vzpomenete si, nebo něco z našeho vysílání? Martine, pojďme. Jméno někoho mě, nebo někoho z našich kolegů?
1: No, teď já vím, ale nemůžu si vzpomenout.
0: To je nejhorší, že jo, když to člověk potřebuje, ještě k tomu pod tlakem. No, já nevím, Martine, já bych vám ten oběd chtěl dát, ale já potřebuju prostě důkaz. Nejste náhodou u rádia právě v tuto chvíli?
1: Nejsem. Tak dneska na pauze zrovna.
0: Jo, takhle blbě to vyšlo. No nic, Martine, mně je to líto, ale dneska to teda na oběd nebude.
1: No, dobře, no.
0: Ale nicméně v soutěži zůstáváte, tak poslouchejte u vás práci Rádio Čas a třeba se ozve někdo z mých kolegů a příště to vyjde. Mějte se krásně, naslyšeno.
1: Taky, naschle.
0: Tak jste to slyšeli, sice jsme se dovolali, ale oběd jsme nerozdali, tak třeba to vyjde u vás. Zaregistrujte se web.cazradio.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
8: Více na hrad Hukvaldy EU.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: poslouchají, jak dítě odpovídá na otázky. Já si to úplně dokážu představit, situaci, jak jsme na pohovoru, zeptají se, jestli nám můžete o sobě něco říct a maminka hned vedle řekne, no tak on už od 15 pomáhal dědečkovi na zahradě, je strašně šikovný, myslím si, že to známe snad úplně všichni. Samozřejmě rodiče to většinou myslí dobře, chtějí pomoct, podpořit svoje děti a možná také dodat trochu odvahy, ale co si budeme, zaměstnavatelé to často vidí jinak a u pracovního pohovoru nechtějí zjistit hlavně to, co si myslí rodiče, maminka, ale to, jak komunikujeme sami. No, tak generace Z asi pro vás. Nemyslím si, že je to úplně dobrý nápad. Ode mě další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí. Jak dlouho ještě ty vedra budou pokračovat?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už se nám mírně ochladí, obloha by měla být polojasná až oblačná, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Naše rádio nejenom, že hraje hity, které milujete, ale také nadělujeme a rozdáváme lístky, vstupenky na ty nejlepší akce, koncerty. No zkrátka jasně, s námi můžete vyrazit tam, kam chcete, úplně zadarmo a ještě vzít někoho sebou. V Obědovce to dneska nevyšlo, ale já jsem přesvědčen, že v rámci Megaléta budeme nadělovat a dneska tady máme lístky na nejzáhadnější výstavu všech dob Sherlocka Holmesa, která trvá až do 10. ledna v Praze OD Bílá labuť. No a stačí dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov, první dvě už jsme prozradili a já během mého vysílání nejenom, že ty první dvě připomenu, ale také přidám třetí slovíčko, takže šanci zapojit se máte úplně všichni. Stačí jenom držet vlny Rádia Čas. Za chviličku už další skvělá muzika, hity, které milujete a připravujeme také nejčerstvější zprávy.
2: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
0: Tento týden hrajeme o lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xyndla X a kupu dalších.
2: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
10: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít předpremiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
11: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 13. hodina. Já v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že průmyslové výrobě se v Česku daří. Podrobnosti za chvilku.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě. Na Horní ulici stojí tu porouchané vozidlo. Problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí, na ulici Rožnovské. Na výjezdu na Rožnov i tady je dopravní komplikace. Odstavená motorka nás může zdržet v Hronici na Znojemsku v ulici U Kostela. A s problémy musíme počítat taky ve Slavkově u Brna, na Vyškovsku v ulici Špitalské. Tady se tvoří kolony.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Průmyslové výrobě se v Česku daří čím dál tím víc. Nemocnici v Odrách čeká velká proměna. Fotbalisté brněnské Zbrojovky zítra přivítají Slovan Liberec. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Průmysl v Česku se daří. Výroba v červnu meziročně stoupla o 4%, tedy nejvíc od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví. Podle statistiků naopak zpomalil meziroční růst stavební výroby.
4: Morava aktuálně.
5: Městskou nemocnici v Odrách na Novojčínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začne v lednu a vyjde na bezmála 80 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně přesune do okolních zařízení. Olomoucký kraj sází na výjimečnost, spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
6: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
5: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje.
4: Rádio Čas, sport.
5: Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už zítra se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Zítřejší utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipEx aréně. Zítře už bude polojasný až oblačný, s přeháňkami objevit se můžou také silnější bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
8: Mě by i tato cena schladila.
7: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
8: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
4: Rádio

Posloucháte Rádio Čas, čtvrteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. Za malou chviličku dám tipy, kam vyrazit za sportem a jak jsem říkal, i dneska budeme nadělovat a rozdávat lístky v rámci Megaléta. Dneska konkrétně lístky na Sherlocka Holmesa. A pokud neznáte ještě předchozí dvě slovíčka do naše tanky, tak v této hodince je připomenu. Teď už muzika. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: No, co si budeme za okny hit, jak prase, když to můžu říct takhle, a co jiného dělat, než vyrazit k vodě. A já tady zvu třeba na Hlučínské jezero, tady si můžete užít pohodový letní den, plný slunce, koupání a odpočinku, můžete si užít prázdninovou atmosféru, osvěžit se u vody, zasportovat si, anebo jenom relaxovat s rodinou a přáteli, takže ať už plánujete aktivní den, nebo jen hledáte místo, kde si odpočinou, tak Hlučínské jezero je rozhodně skvělou volbou. A pokud vyrazíte, tak přeji příjemný slunný den.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanand sí tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: i dnes v rámci Megaléta nadělujeme, a to konkrétně lístky na nejzáhadnější výstavu všech dob Sherlocka Holmesa, výstava exibice, která probíhá v Praze. No a vyrazit na ní můžete až do 10. ledna. Lístky získáte tak, že budete poslouchat naše rádio a dáte dohromady výherní větu. První dvě slova už jsme odhalili a ty zní Rádio Čas. Takže Rádio Čas jsou první dvě slova. Já během dnešního vysílání připomenu ještě třetí. A jakmile padne i čtvrté slovo, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. Teď počasí, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už se nám mírně ochladí, obloha by měla být polojasná až oblačná, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť. Které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se dneska ptáme, jestli jste někdy poslali omylem zprávu jiné osobě. Téma, které je, myslím si, dost blízké snad nám úplně všem. Pokud někdo řekne, že se to nikdy nikomu nestalo, tak se mi to až nechce věřit, mně se to stalo už mnohonásobně krát. Každopádně pobavila mě zpráva od Lucky, která napsala na WhatsApp Rádio Čas. Tohle se mi stalo a dodnes se za to trochu stydím. Kamarádce jsem poslala screenshot naší konverzace, nebo chtěla jsem jí poslat screenshot naší konverzace s kolegou a napsat jí, podívej se, co mi zase poslal, jenže jsem ve spěchu ten screenshot poslala právě tomu kolegovi. Asi 10 vteřin jsem koukala na mobil a doufala, že to nějak zmizí, no nezmizelo. Tak Lucí, mě by zajímalo, jak to pokračovalo dál, tak ještě napište, třeba to bude mít do hru. A přesně tato situace už se mi několikrát stala. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp, nahrávejte hlasovky. Těším se na vaše odpovědi, teď už ale další hity, které milujete.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
7: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka. 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz. Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
8: Hity, které milujete. Rád.

0: Jeden z mých nejoblíbenějších interpretů, Luis Capaldi, také Véteru Rádia Čas, 13 hodin 53 minut, za chviličku, 14. hodina, to znamená, že předávám slovo Honzovi, čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy, ve kterých se povíme, že v řekách a přehradách chybí voda. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Čas.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Pozor si teď, musíme dávat ve Frýdlantě nad Ostravicí v ulici Harcovské, bourala tady dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Ostravě na ulici Horní, tady je porouchané vozidlo a odstavená motorka nás může zdržet v obci Hodonice na Znojemsku v ulici U Kostela.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: V řekách a přehradách chybí voda. V Havířově už teď hledají vánoční strom. Fotbalisté Opavy zítra přivítají Kladno. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Řeky a potoky v Česku trápí nedostatek vody. Například v povodí Moravy má zároveň o třetinu méně vody i většina nádrží. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách.
4: Morava aktuálně.
3: V Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
5: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
3: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Moravu trápí tropy. Ve Strážnici na Horunínsku včera už třetí den po sobě překonali absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové tu naměřili 41 stupňů. Rekordy padly v kraji na všech stanicích a překonali hodnoty o 3 až 5 stupňů.
4: Rádio Čas, sport.
3: Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Kladna. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin v opavské Simply Aréně. Zítřek bude polojasný až oblačný, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky silnější bouřky. Už se nám mírně ochladí, nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 23 do 27 stupňů. O víkendu se pak má začít znovu oteplovat. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
7: Mě by i tato cena schladila.
6: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
7: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Sofia. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Víkend už je takřka před náma, říká se čtvrtek malý pátek. A pokud ještě nemáte plány a nevíte kam vyrazit, tak za chviličku dám tipy a prozradím také třetí slovo do naší tajenky v rámci Megaléta. No a mrkneme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš. Teď už ale další hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: dopoledne s Rádiem Čas. Pojďme se podívat, kam vyrazit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Jako první tady mám pozvánku na čtvrtý ročník Truck srazu Orlová, který se uskuteční už pátek a v sobotu v Orlové na prostranství vedle Starého náměstí. V pátek tady na vás čeká oblíbená spanilá jízda kamionu ulicemi Orlové, no a v sobotu se představí hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje s ukázkou techniky pro oba dny. Je navíc připravený bohatý doprovodný program a bavit se bude rozhodně celá rodina. No a zítra můžete vyrazit, v sobotu můžete vyrazit do Skalka Family Parku v Ostravě. Tady na vás v sobotu čeká odpoledne plné hudby, zábavy a zážitku s Rádiem Čas. Moderovat celou akci bude kolega Martin Fabík a budou tady soutěže, hudba, promo tým Rádia Čas. Celá akce startuje ve 13 hodin. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do Ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete.

0: Víš? Nevíš?
1: Tak jdeme na to, jo. Která země získala 6. srpna 1962 nezávislost na Velké Británii? Za A. Barbados, za B. Jamajka, za C. Bahamy.
2: To je dobrý.
3: Jamajka.
1: Co ty, Ráďo?
2: Budu věřit dámě, odpověděla
1: na Ameriku. Ano, správně.
3: Ale já se musím přiznat, jo, protože já nelužu. Ale byla dohoda, že udělám speciální kvíz. A já jsem nevěděla téma.
1: Aha.
3: A dneska je Mezinárodní den nezávislosti Jamajky. Tak se mi to spojilo.
2: A to o tom je ten kvíz?
3: No,
2: no tak to tu budeš sama, děvucho. Jako, ale opravdu, jako, to budeme jenom typovat. Jako.
3: No to si myslíte jenom.
1: Jak se jmenoval kolesový parník, který byl 6. srpna 1865 spuštěn na Vltavu a zahájil pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic? Za A. Praha, Vltava, Vyšehrad.
3: No jedno z toho, jo, no.
1: No ano.
2: Tak dáme tu Prahu? AB, řekl bych, že AB.
3: Praha, Vyšehrad.
2: Vyšehrad bych vyhodil.
3: Tak Praha.
1: Ano, máte pravdu.
2: A tím jsem si vyčistil všechno, co jsem dneska řekl, jo? Jen
1: Auru.
3: Ani náhodou.
1: Který zpěvák vydal 6. srpna 1984 své průlomové album Purple Rain?
2: Prince.
1: Jsem ani neřekl možnosti, ale dobrý, je to správné. Dál. Který slavný americký umělec, narozený 6. srpna 1928, byl hlavní postavou hnutí pop art a proslavil se například obrazy plechovek od polévky Campbell?
2: Andy Warhol.
1: Ježišmarja, tak otázka, vy to všecko víte, to není možné. Dobré, jdeme na teďka na znělky, jo?
2: Já vím, co to není. Nejsou to, protože hodně se to podobá, nejsou to ani Hvězdné války,
3: ne.
2: A není to ani Indiana Jones.
3: Ne.
1: Že bych vás
2: to se shodneme, no. Dobře, tak nějaká nápověda?
1: Voda, moře.
3: Jsou Piráti z Karibiku.
1: Ano, správně.
2: Ale nějaká jiná znělka.
3: Ale jiná.
2: Že,
1: to je znělka mezi Elizabeth a Willem. Taková ta romantická.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V pátek už se nám mírně ochladí, obloha by měla být polojasná až oblačná, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia. Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Krom toho, že hrajeme hity, které milujete, tak také nadělujeme a rozdáváme lístky na ty nejlepší akce a dnes tady máme lístky na nejzáhadnější výstavu všech dob Sherlock Holmes, exibice, která probíhá dlouho, dlouho až do začátku ledna příštího roku v Praze a vy tam můžete díky našemu rádiu vyrazit úplně zadarmo, stačí dohromady poskládat výherní větu a dvě slova už jsou venku, zní stejně jako název našeho rádia a třetím slovem je slovo rozdává. Takže třetí slovo do naší tenky je slovo rozdává. No a jakmile prozradíme to čtvrté, tak volejte sem k nám do studia a pokud se dovoláte a budete znát výherní větu, tak lístky jsou vaše.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Letní kino Amfipoklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Nikdy neříkej, to nejde. Nikdy neříkej, to nejde. Nikdy neříkej, to nejde.
7: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
8: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing je vlastně...
7: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
8: Já mám na to takové speciální kleště.
7: Jo.
8: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
7: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, tomu jsem se rejpal v nose.
8: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
7: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hity, které

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelé 4 minutky 15. hodina a slovou si v tuto chvíli bere Honza Gavelčík, no a po 15. už se na vás těší Kristýnka Střelcová. Teď už informace z dopravy a nejčerstvější zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Bouračka se stala v Ostravě v ulici Tavičské, srazila se tu dvě osobní auta. Problémy jsou v Ostravě taky na Místecké ulici. Na výjezdu z Ostravy ve směru na Frýdek Místek na úrovni Hrabové, tady stojí porouchané vozidlo. Bouračka se stala taky ve Frýlantě nad Ostravicí v ulici Harcovské, kde se srazila dvě osobní auta. Stále jsou problémy v obci Hodonice na Stojemsku v ulici U Kostela, tady stojí odstavená motorka. A problémy jsou taky na dálnici D46 na cestě z Vyškova do Olomouce. V Prostějově stojí odstavené osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Většina Čechů současná vedra zvládá. Hasiče v Olomouckém kraji potrápily silné bouřky. Hokejoví mladíci budou na Hlinka Grecky Cupu bojovat o páté místo. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Většina Čechů si stěžuje na současné vlny veder. Bezmála dvě třetiny lidí je ale snášejí docela dobře. Větší problémy letní žár způsobuje ženám než mužům. Hraniční teplota, nad kterou už Češi horko nezvládají, je kolem 35 stupňů Celsia.
1: Morava aktuálně.
3: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Začíná tu ošetřování starých líp v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po pokácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Turisté odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
3: Hasiče v Olomouckém kraji včera večer potrápili silné bouřky s krupobytím. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. V Šumperku pak zabezpečovali střechu, kterou poškodil silný vítr.
1: Rádio Čas, sport.
3: Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontru Finsku 4-5. Do semifinále tak nepostoupila. Poslední zápas nás čeká v noci na sobotu, kdy budeme hrát o konečné páté místo se Švýcarskem. Zítřek už bude polojasný až oblačný s přeháňkami a objevit se můžou taky silné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 27. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
6: Mě by i tato cena schladila.
5: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
6: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio

0: Klidné a opět další horké odpoledne, přátelé. Vám opět krátce po 15. ze studia Rádia Čas přeje Kiki Střelcová. No, jako já tajně doufala, že dneska už bude o něco lépe. Tak jestli jste to měli stejně, tak jsme se teda pěkně přepočítali, vám řeknu. Nicméně nám tady na severu Moravy a Slezska začíná lehce svítat naděje, protože chvilkama se za posledních pár minut to sluníčko schová vždycky aspoň na nějaký čas za mraky. No, co vám budu? Jako je tam ale i přesto jako v prádelně, nicméně i dneska si budeme ty odpolední chvíle zpříjemňovat hity, které milujete, a jinak tomu nebude ani teď. Já už posílám ten šarp a přeju příjemný poslech.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: 20. srpnový den na rádiu Čas. My máme čtvrtek, což znamená, že jsme opravdu krůček do víkendu. Tak já doufám, že všichni s tímhletím pozitivním nastavením mysli dneska pracujete, pokud už nemáte padla. Nicméně, kdo a co vám zaručeně vždycky taky zvedne náladu, je naše ranní rubrika Víš, nevíš, v rámci které se naši kolegové vždycky zpovídají a testují, jak moc znají dobře dějiny, nejen naše, ale i zahraniční. No a dneska se tohoto významného žezla uchopil Marťa Fabík a zkoušel Ráďu s Lenkou. Jak to dopadlo, poslechněte si právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tak jdeme na to, jo. Která země získala 6. srpna 1962 nezávislost na Velké Británii? Za A Barbados, za B Jamajka, za C Bahamy.
4: To je dobrý.
5: Jamajka.
3: Co ty, Ráďo?
4: Budu věřit dámě, odpověděla
3: Amerika. Ano, správně.
5: Ale já se musím přiznat, jo, protože já nelžu. Ale byla dohoda, že udělám speciální kvíz. A já jsem nevěděla téma.
3: Aha.
5: A dneska je Mezinárodní den nezávislosti Jamajky. Tak se mi to spojilo.
4: A to o tom je ten kvíz?
5: No,
4: no tak to tu budeš sama, děvucho. Jako, ale opravdu, jako, to budeme jenom typovat. Jako.
5: No to si myslíte jenom.
3: Jak
5: no?
3: se jmenoval kolesový parník, který byl 6. srpna 1865 spuštěn na Vltavu a zahájil pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic? Za A. Praha, Vltava, Vyšehrad.
5: No jedno z toho, jo, no.
3: No ano.
4: Tak dáme tu Prahu? AB, řekl bych, že AB.
5: Praha, Vyšehrad.
4: Vyšehrad bych vyhodil.
5: Tak Praha.
3: Ano, máte pravdu.
4: A tím jsem si vyčistil všechno, co jsem dneska řekl, jo?
3: Auru.
5: Ani náhodou.
3: Který zpěvák vydal 6. srpna 1984 své průlomové album Purple Rain?
4: Prince.
3: Jsem ani neřekl možnosti, ale dobrý, je to správné. Dál. Který slavný americký umělec, narozený 6. srpna 1928, byl hlavní postavou hnutí pop art a proslavil se například obrazy plechovek od polévky Campbell?
4: Andy Warhol.
3: Ježišmarja, tak otázka, vy to všecko víte, to není možné. Dobré, jdeme na teďka na znělky, jo?
4: Já vím, co to není. Nejsou to, protože hodně se to podobá, nejsou to ani Hvězdné války
5: ne.
4: A není to ani Indiana Jones.
5: Ne.
3: Že bych vás
4: to se shodneme, no. Dobře, tak nějaká nápověda?
3: Voda, moře.
5: Jsou Piráti z Karibiku.
3: Ano, správně.
4: Ale nějaká jiná znělka.
5: Ale jiná.
3: To je znělka mezi Elizabeth a Willem. Taková ta romantická.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na Hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
2: Více na hradhukvaldy.eu.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jste s rádiem Čas a každému z nás se to stalo, že jsme poslali nechtít zprávu někomu, pro koho nebyla určena. Počítám se do této skupiny lidí i já, no ale naštěstí to teda nebylo nic, co by neměli vidět jiné oči. Ale existují pak zprávy, které mají být jako adresovány pouze jednomu člověku, že? No a třeba jako tomu bylo v jedné slavné české komedii. Líbáš jako Bůh, jsi tu se mnou, i když tu nejsi. No a tohle, když se pak dostane k lidem, kteří s touto zprávou neměli mít vůbec co k dočinění, tak to se pak dějou věci. No tak jestli něco takového máte zažito a odžito i vy, naši posluchači Rádia Čas, tak na to se podíváme už za chvíli. Teď pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už se nám mírně ochladí, obloha by měla být polojasná až oblačná, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: No a my se teďka, přátelé, v těchto chvílích na Rádiu Čas pojďme podívat na ty vaše SMSky, které doletěly do jiných rukou a telefonů, než do kterých doletět měly. A mě tady pobavila zpráva od Pavlinky, která píše, jo, to já jsem poslala v náladě plné splínů a patřičně ovíněná text. Miluju Vaška M a co mám dělat? A zmačkli jsem poslat všem. No a pak se samozřejmě prý všichni ptali, jo, že jestli pořád jako Vaška miluje. Je to krásné přátelství a tajemství. Mějte se hezky. Tak děkujeme, že s námi otevíráte vaši 13. komnatu. No a za okamžik další hity, které milujete. Těšit se můžete na Taylor Dane a bude třeba i Khan.
1: Raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Máte rádi svět MMA? Tak to si nenechte ujít před premiéru českého filmu Bojovník v letním kině Amfi Poklad v Ostravě Porubě s osobní účastí Milana Ondríka 8. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

Už 16. hodina dnešního 6. srpnového dne. Jste s rádiem Čas, Kiki Střelcová vám dělá společnost. No a v příštích 60 minutách pochopitelně další hity, které milujete. Podíváme se na naše megaléto, v jaké fázi se aktuálně nachází, a podíváme se taky na jednu zajímavost, která dorazila z Ameriky. Tak buďte s námi a užívejte co nejklidnějšího odpoledne. Za chvíli už Honza Gavelčík.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
4: Hity, které milujete.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
9: Zdržíme se v Ostravě v ulici Davičské, kde bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na Místecké ulici v Ostravě. Ve směru na Frýdek Místek na výjezdu z města v Hrabové. Tady stojí odstavené vozidlo. Nehoda se řeší ve Frýlantě nad Ostravicí v ulici Harcovské, kde se srazila dvě osobní auta. Hasiči teď zasahují na Novojčínsku u obce Skotnice. Na cestě z Příbora do Mošnova. Na vozovce je tady totiž olej. A problémy jsou právě teď taky v Uničově na Olomoucku v části Střelice u odbočky na Benkov, tady bourala dvě osobní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Už zítra se má ochladit. Na Stodolní ulici v Ostravě se staví více než 130 bytů. Fotbalisté Prostějova zítra přivítají Karvinou. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Od tropického vedra si konečně odpočineme. Do Česka dorazí studená fronta. Už dneska večer přinese na řadu míst bouřky, které můžou být i silné. Zítra se podle televize LTV Plus ochladí. O víkendu ale teploty znovu začnou mírně stoupat.
0: Morava aktuálně.
9: Slavná Stodolní ulice v Ostravě prochází velkou proměnou. Stavaři po vybudování podzemních garáží a hrubé stavby začínají se stavbou druhého nadzemního podlaží, kde se bude bydlet. Všech více než 130 bytů je už prodaných. Ve Valašském Meziříčí sjednotí vzhled odpadkových košů. Přibudou nové a odolnější. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Celkem se bude jednat o 100 kusů moderních odpadkových košů, z nich část již mohou občané a návštěvníci využívat například v parcích Abácie a Botanika nebo na ulici Králova a v dalších lokalitách na sídlišti Vyhlídka. Radnice za nové koše zaplatila bezmála 600 tisíc korun.
0: Rádio Čas, sport.
9: Druholigové fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. Už zítra v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z Karviné. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. No a vypadá to, že zítra už se u nás na Moravě a ve Slezsku konečně aspoň mírně ochladí. Obloha by po celý den měla být polojasná až oblačná. Čekají nás přehánky a objevit se můžou také silnější bouřky. Nejvyšší teploty se zítra odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia. V sobotu už se má znovu oteplit. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
12: Mě by i tato cena schladila.
11: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
12: Vždy zaručené a výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které mě...

0: úžasná Whitney Houston na vlnách Rádia Čas. Hit, který snad milují úplně všichni a doufám, že vás příjemně zahřála u srdíčka.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
0: Nezapomeňte, naši milí, že taky dneska hrajeme o další skvělé lístky v našem megalétě Rádia Čas, ve kterém každý všední den od rána až do pozdního odpoledne skládáme soutěžní větu, no a až ji máme, voláte na linku 776612800. Tak to bylo jiné číslo. No a pokud trefíte pořadí, které po vás budeme chtít a správně řeknete znění výherní věty, můžete se dostat na skvělé akce úplně zadarmo. No a dneska někoho z vás pošlu na pražskou výstavu Sherlocka Holmese, která nemá obdob. Jde o první evropskou výstavu v Evropě, která patří k těm nejzáhadnějším. Chcete-li potěšit někoho blízkého a vzít ho třeba ještě teď o prázdninách, nebo během následujícího půl roku na tuto výstavu, tak poslouchejte Rádio Čas i nadále. Protože už v této hodince si prozradíme poslední slovo z dnešní výherní věty.
2: Rádio Čas.

0: úsměvy. To je dnešní poslední slovíčko, které vám chybí ke krůčku, ke štěstí. A tím štěstím jsou pro dnešek dva vstupy na pražskou výstavu Sherlocka Holmese, kterou můžete mimochodem navštívit až do ledna příštího roku. Takže času na naplánování jízdy do Prahy máte dost. Ale protože je opakování matkou moudrosti, tak si pojďme dnešní soutěžní větu shrnout. A zní následovně. Radio Čas rozdává úsměvy. No tak pokud celou větu máte napsanou, nebo si ji zapamatujete, tak vězte, že po 17. hodině s ní můžete právě přijít ke dvěma lístkům na výstavu Sherlocka Holmese. Budeme tedy soutěžit příští hodince, ale nezapomeňte, že se ještě budete muset dovolat v daném pořadí, ale protože máme čtvrtek, už je to krůček do víkendu, tak já na vás budu hodná a budu chtít pouze pátého volajícího. Ale já vám ještě včas dám vědět. Hlavně si nezapomeňte poznačit Rádio Čas rozdává úsměvy.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
5: Přijďte si užít první ročník festivalu vojenské historie na hradě Hukvaldy. V sobotu 8. srpna uvidíte přehlídku vojenské historie napříč staletími. Program bude kombinovat dynamické ukázky soubojů, divadelní vystoupení, hudbu a tanec. Připraven je také další doprovodný program.
6: Více na hrad Hukvaldy EU.
7: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
10: Hity, které milujete.

0: možné a kde se prodej zvedl o několik procent, no tak to si povíme už za pár okamžiků. Do té doby další hity, které milujete, ale ještě před nimi pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek už se nám mírně ochladí, obloha by měla být polojasná až oblačná, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Přátelé, představte si, CDčka jsou zase v kurzu. Není to teda pravda zpráva od nás, ale ze Spojených států amerických. Tam v první polovině letošního roku stoupl prodej CDček o 16%. A dokonce tak předskočil i prodej vinylových desek. No, chvála teda všem sběratelům, protože právě díky nim se tohleto děje. V rámci téhle skutečnosti se ale jako propojilo samozřejmě více faktorů. Ke sběratelům se přidávají i mladí posluchači, kteří chtějí vlastnit to fyzické album z nějakých třeba limitovaných edic. Jo? No tak to je jenom dobře, že není všechno pouze na internetu, ale zůstávají ještě staré, dobré, klasické věci.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Letní kino Amfipoklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Taky příští hodina bude na rádiu čas nejen plná hitů, ale také zajímavého povídání. No a budou tady i milé návštěvy a já prozradím, že pro někoho z vás tady stále ještě mám dva lístky na pražskou výstavu Sherlocka Holmese. No, tak si po 17. o ně zasoutěžíme. Kiki Střelcová vás zdraví a předávám už slovo Honzovi Gavilčíkovi.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Velké problémy jsou právě teď v Opavě na ulici Opavské. Na křižovatce s Pustkoveckou se srazila hned 3 osobní auta. Stále se můžeme zdržet v Ostravě taky v Tavičské ulici, kde bourali 2 osobáky. Nehoda se řeší i v Uničově na Olomoucku, v části Střelice u odbočky na Benkov, kde se srazila 2 osobní auta. A zdržíme se taky u obce Skotnice na Novojčínsku, na hlavním tahu z Příbora na Mošnov. Tady zasahovali hasiči, na vozovce byl totiž olej.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Průmyslové výrobě se v Česku daří čím dál tím víc. Nemocnice Krnov spouští velkou proměnu pracovišť v Bruntále. Fotbalisté brněnské Zbrojovky zítra přivítají Slovan Liberec. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Průmysl v Česku se daří. Výroba v červnu meziročně stoupla o 4%, tedy nejvíc od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví. Podle statistiků naopak zpomalil meziroční růst stavební výroby.
7: Morava aktuálně.
6: Nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem je bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna umožní zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Olomoucký kraj sází na výjimečnost, spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, unikátní místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
8: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
6: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje.
7: Rádio Čas Sport.
6: Prvoligové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. Už zítra se v rámci šance ligy utkají se Slovanem Liberec. Zítřejší utkání má výkop v 19 hodin v brněnské ShipX aréně. Zítřek bude polojasný až oblačný, čekají nás přeháňky, objevit se můžou také silné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
10: Mě by i tato cena schladila.
9: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
10: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
7: Rádio

0: Další ročník československé Superstar se, přátelé, chystá na letošní září a první premiérový díl proběhne už 2.9. Čtvrtek podvečer patří po 18. tady na rádiu Čas našim ženám v čase. Lenka s Evou se dneska budou věnovat nejen babičkovským radám týkající se vztahu, ale taky volnému takzvanému oversize oblečení. No a jaké výhody tato móda přináší a naopak, jaká úskalí skýtá, o tom víc už dnes po 18. Ale teď Evča Rigler o tom, co řeší každoročně každá z nás. A to jídlo na dovolené.
1: Dovolená. Téma, které v letních měsících rezonuje více než kdy jindy. A my bychom si ji měli opravdu dopřát a užít. Nejenom v létě. Ona je totiž zdraví prospěšná. A to fakt doslova. Z nedávného výzkumu amerických vědců totiž vyplynulo, že volno a dovolená prospívá našemu srdci a zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním, která za předpokladu, že se na dovolené nebudeme příliš stresovat. Třeba kvůli hlučným sousedům, malému pokoji nebo že na nás nezbylo lehátko u bazénu. No a jedna starší finská studie zase ukázala, že dovolená je pro lidské zdraví stejně důležitá jako pravidelný pohyb a konzumace ovoce a zeleniny. A mimo jiné, právě na dovolené si můžeme dopřát místní ovoce a zeleninu v té nejčerstvější a nejlahodnější podobě. Takže ty blahodárné efekty se nakonec ještě sčítají.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Nezapomeňte, přátelé, že už tuto sobotu proběhne Den na Skalce s rádiem Čas. Skalka Ostrava, to je zábavný park nejenom pro děti, ale taky pro dospělé. No a Radio Čas si tam pro vás o téhle sobotě přichystá nejrůznější zážitky. Kupu zábavy, soutěží, taky muziky. No a akcí bude provázet kolega Martin Fabík. A doprovodí ho i náš sličný promotým. Akce se koná od 13 do 16 hodin odpoledne, tak tam za námi doražte. Budeme se těšit.
0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V pátek už se nám mírně ochladí, obloha by měla být polojasná až oblačná, čekají nás přehánky a objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No a protože se sliby mají plnit nejen o Vánocích, ale taky v 6. srpnový den, tak pojďme si teďka nadělit na Rádiu Čas dvě avizované vstupenky na výstavu Sherlocka Holmesa v Praze, kterou můžete navštívit nejen po celé probíhající léto, taky na podzim a dokonce i v zimě až do 10. ledna příštího roku, přátelé. Takže opravdu je velký prostor na to si naplánovat nějaký příjemný výlet s rodinkou do Prahy. No a my jsme dneska usilovně, stejně jako dny předešlé, skládali výherní soutěžní větu v rámci Megaléta Rádia Čas. No a vy už i v těchto chvílích máte komplet celou. Věřím, že máte nachystané taky číslo 77 66 12 800, a my budeme moct jít rozdávat úsměvy, stejně jako je to řečeno v dnešní výherní větě. Tak jdeme na to a já vám držím palce.

0: No a my už v těchto chvílích máme na lince Rádia Čas pátého volajícího a tím by měl být Dan. Krásné odpoledne, Dane, slyšíme se.
1: Ahoj.
0: Zdravím, odkud voláte?
1: Teďka momentálně z Olomouce, jsem přijel za bráchou.
0: No pěkně, pěkně, takže si užíváte pánské jízdy.
1: Neužívám, on má zlomené nohu a já z něho makám.
0: Ježišmarja, jo tak, já myslím, že jste ošetřovatel, no ale tak každopádně to vás šlechtí, že bráchu nenecháte ve štychu. Nicméně, vy, až se brácha uzdraví, byste potenciálně mohli jet do Prahy na výstavu Sherlocka Holmesa společně a udělat si takovou tu pánskou jízdu.
1: Vám... To si uděláme, tam se ožerem.
0: Jo, proti gustu žádný disputát. Dívejte, ale každopádně, víte, co vy ještě musíte splnit? Vy první část...
1: Radio Čas rozdává úsměvy. Mám to tady napsaný před sebou.
0: No dívejte se, já jsem to nestihla ani dopovědět, takže podle vás je ta výherní věta dneska Radio Čas rozdává úsměvy, jo?
1: No, mě moc zasvěchu není.
0: Ježišmarja, no to věřím, když v takovém vedru musíte dřít za bráchu. No, Dane, řekněte mi, jak moc jste si jistý správností znění dnešní věty?
1: No já jsem si to psal, když jsem jel autobusem.
0: Jo, pěkně, dokonce. No tak evidentně jste jel šťastnou linkou. Napsal jste si to velice správně a já vám gratuluju. Dva lístky na Sherlocka Holmesa jsou vaše.
1: Děkuju moc.
0: Rádo se stalo, tak hlavně si to pak užijte. Brácha, ať má nohu brzo zahojenou a vy mi, Dané, zůstaňte na telefonu a my si řekneme, jak k vám lístky dopravíme.
1: Ano.
0: Gratulace. Megalétor Rádia Čas. Rádio.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: let her go.
1: Další z hitů, který milujete na vlnách rádia Čas. Passenger před pár minutami nám vyhrál posluchač téhož času z Olomouce dva lístky na pražskou výstavu Sherlocka Holmesa. No a do Prahy budou naše lístky směřovat taky zítra, protože v rámci megaléta odměníme někoho z vás při pátku dvěmi vstupenkami na vystoupení Xyndla X. Tak nezapomeňte poslouchat taky páteční vysílání už od ranních hodin. No a moje maličkost Kiki Střelcová se s váma pro dnešek rozloučí, protože za chviličku si vás převezmou do péče naše ženy v čase. Eva s Lenkou už se těší. No a my se uslyšíme zase zítra.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Žiju příběh z Leporela. Skládám stránku ke stránku.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Helena Forever a havířovské slavnosti Xindla X a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas.
1: Velké problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Opavské ulici, na křižovatce s ulicí Pustkoveckou u odbočky na Krásné pole. Tady se srazila hned 3 osobní auta. A v Ostravě se zdržíme taky na Rudné ulici, v úseku mezi Porubou a křižovatkou s ulicí Plzeňskou se opravuje vozovka. V obou směrech se jezdí pouze v jednomístním pruhu a ve směru na Opavu v tomto úseku neodbočíme.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V řekách a přehradách chybí voda. V Havířově už teď hledají vánoční strom. Fotbalisté Opavy zítra přivítají Kladno. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Řeky a potoky v Česku trápí nedostatek vody. Například v povodí Moravy má zároveň o třetinu méně vody i většina nádrží. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách.
0: Morava aktuálně.
1: Havířově už teď v létě hledají vánoční strom. Město se proto obrací na občany. Podrobnosti má mluvčí magistrátu Rozálie Seidl-Pokorná.
2: Město Havířov pokračuje v hledání vhodného vánočního stromu, který bude dominantou letošní sváteční výzdoby. Pokud mají občané na svých pozemcích vhodný jehličnan, mohou jej nabídnout k posouzení jako kandidáta na vánoční strom.
1: Podmínkou je, aby strom dosahoval výšky minimálně 12 metrů. Sokolovnu v centru Otrokovic čeká proměna. Chátrající areál chce do svého vlastnictví koupit radnice. O prodeji musí ještě rozhodnout vedení České obce sokolské v Praze. Budova je navíc v tak špatném stavu, že se zvažuje i její demolice.
0: Rádio Čas, sport.
1: Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Kladna. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin v Opavské Simply Aréně. No a vypadá to, že zítra už se u nás na Moravě a ve Slezsku konečně aspoň trošku ochladí. Obloha by po celý den měla být polojasná až oblačná. Čekají nás občasné přeháňky a objevit se můžou taky silné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. O víkendu už se pak má začít znovu oteplovat. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
4: Mě by i tato cena schladila.
3: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
4: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
5: Volné oblečení, které neškrtí. Mužské idoly, které nám kdysi lámaly srdce. Yoga ve 40 stupních, která slibuje očistu těla i hlavy. No a babičkovské rady na vztahy. Tak i o tom budou dnešní ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
3: A Lenka. A já se na to moc těším, protože začínáme mým oblíbeným tématem a to je oversize.
5: Ano, Leni, podepisuju, taky to miluju. Mám na sobě zrovna volné kalhoty, volnou mikinu, ty si na tom velmi podobně.
3: Ne vždycky, když se potkáme ve studiu, tak jsme vlastně kontrol C, kontrol V v jiných barvách.
5: Já teda sama za sebe musím říct, že jsem moc ráda, že se to

0: stalo trendem, že je to vlastně moderní, protože to je něco, co já jsem nosila vlastně celý život, ale strašně bojovala s tou společností a rodinnými příslušníky, kteří mi říkali, vem si úplou sukínku, vem si úplé kalhoty, to by tak slušilo úplé tričko. Já to nemám ráda. Fakt to nemám ráda. Leni, jak s tím bojuješ v průběhu života ty?
1: Já taky obtažené nemám moc ráda, já v tom vypadám jak šunka potom. Když si něco natáhnu. A musím říct, že teda oversize nevždy bylo mým oblíbeným, protože jsem se snažila tu postavu nějak vždycky zvýraznit nebo ten pas nějak podpořit, protože to byla věc, která se mi na sobě třeba líbila. Ale teďka, čím jsem starší, tak tím pohodlněji potřebuju se cítit. Takže taková ta tepláková pohodlnost, ty volné kalhoty, mikiny teďka úplně zbožňuju, tak teď na to nedám dopustit.
0: Leni, já to mám úplně stejně a zase podepisuju, že čím jsem starší, tím je to oblečení volnější. A zároveň možná je to i tím, že jsem si konečně přiznala, že opravdu to úplné škrtící oblečení fakt jako nesnáším. Nedělá mi dobře, necítím se v tom v pohodě a když si ho vezmu na sebe, tak si ten den spíš tak jako odžiju, než prožiju. Takže jsem prostě zvolila oversize.
1: No protože člověk neustále kontroluje, kde mu co leze a kde to tlačí. Jo, že pořád to si sednout nemůžeš, že? Jo, potom někam dojít, teď schody, někdy v úplné sukni taky bývají.
0: A pak si ještě najíst.
1: A jo, to, ne, v tom se nejí. Ale my holky, co máme oversize, tak my můžeme i na oběd.
0: Ano, my se můžeme i napapat. No a co na tenhle styl oversize říká modní guru a stylistka Petra Kaselová?
2: Já osobně mám oversize módu velmi ráda a myslím si, že když se to správně uchopí, stylisticky správně, tak i oversize móda může být slušivá, elegantní a velmi ženská. Ale samozřejmě záleží, jak jsem říkala, na celkovém stylingu, na kvalitě materiálů a taky na doplňcích. Takže doporučuji buď si nechat poradit, když nevíte, anebo si třeba vyhlídnout nějakou celebritu nebo nějakého módního influencera a podle něj se inspirovat a hlavně se nebát, zkoušet, experimentovat a důležité je, jak se v oblečení vy sami cítíte.
1: Mm-hmm. Já to taky podepisuju a musím říct, že sleduju občas Anetu Wignerovou, modelku, a ona má naprosto skvělé tipy na velká saka ze sekáčů. Pánská velká saka ze sekáčů, které jenom přepásáte páskem a vypadá to naprosto geniálně.
0: Leni, a přesně to vlastně hlásá Petra Kaselová, která nás inspiruje k tomu koupit si ta velká saka a udělat z toho úžasný módní outfit pro ženy. No a vyladíte Ženy v čase.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase? Retro.
1: Ladíte Rádio Čas a Ženy v čase a teď by se úplně nabízelo říct, tak který visel na té zdi nad tou postelí, protože naším tématem jsou sex symboly 90. let a takoví ti herci, zpěváci, z plakátů, z bravíček. Kdo ti visel nad postelí, Evi?
2: Leni, já se přiznám, byl to Leonardo DiCaprio. Byl tam, prostě šla jsem do kina jako mladá holka asi 5x, pokaždé jsem brečela a potom, když už to přišlo na DVD, tak jsem na to koukala stále dokola a milovala Lea. Kdo visel tobě?
1: No, Leonardo taky mě teda zasáhl. Myslím, že ty jsi mluvila o filmu Titanic. Mm-hmm. Je to ano, Titanic. Mm-hmm. 5x v kině taky. Ale já jsem teda byla tým Johnny Depp. A já jsem doteď.
2: Já to chápu, no. Ale já jsem do týmu Johnny Depp musela teprve dospět. Vlastně to jeho kouzlo, to charisma, tu divokost, to rebelství nějak vnímám až víc v té dospělosti a evidentně jako té malé holčičce nebo puberťačce ještě se mi prostě víc líbil ten typický hezounek, ten prostě milý, hodný Leo.
1: Já jsem vždycky měla teda slabost pro ty muže, kteří měli nějaký, jako, že nebyli úplně prvoplánově krásný, což teda Johnny Depp byl, jo, ale měl v sobě, že, takový ten, takovou tu jiskru rebelskou. A třeba co se týká herců, kteří se mi líbí teď, tak je to třeba Mads Mikkelsen, který taky není jako úplně, ale to je tak, holky.
2: Leni, a to se ti musím svěřit já. Teď jsem to řešila s kamarádkou. Viděla jsem nějaký úryvek z filmu Vicky Cristina Barcelona.
1: Aha, no jasně.
2: Film, který miluju, teda mimochodem. A najednou se tam zjevil ten Javier Bardem a já jsem na něj koukala a říkala si, sakra. No. Takže evidentně se i ty idoly v průběhu našeho života velmi, velmi mění. Prosím tě, a co ty a Brad Pitt?
1: Brad Pitt mě trošičku minul. Mm-hmm. Byl fajn, legenda o vášni, samozřejmě. Interview s upírem, samozřejmě. Ale mě míjel v tom, že bych do něho měla takový ten filmový crash. Jakože, mm-hmm. jo, to prostě, ten Brad Pitt pro mě neměl takové to, co ten Johnny Depp, no.
2: Já jsem spíš vnímala to úžasné spojení Brad Pitt a Jennifer Aniston. Jo. Že to byl ten pár, kterému jsem strašně, ale strašně fandila. Ale tady k těmhle hezounům mám vlastně ještě docela zajímavé poznatky.
1: Ano, povídej.
2: Třeba to, že po premiéře Titanicu dostával Leonardo DiCaprio tolik dopisů od faninek, že některé redakce museli najmout lidi na jejich třídění, prostě v těch časopisech, protože tehdy nebyly sociální sítě a my jsme jim nemohli napsat online, že jo? A nebo že Brad Pitt byl v 90. tak populární, že byl v průzkumech atraktivity ženami označován za ideál mužské krásy ve více než 30 zemích světa.
1: To si pamatuju. Já si pamatuju, že bývaly a hodně frčely takové ty žebříčky nejhezčích a nejatraktivnějších mužů. On tam byl vždycky na prvních příčkách. No.
2: Leni, myslíš, že ten kult těch herců a těch ikon ještě stále trvá, nebo to spíš byla fakt taková 90. záležitost?
1: Myslím si, že my jsme to zažili v plné palbě a právě jsem nad tím přemýšlela, že se tě zeptám, jestli máš někoho ze současnosti, na kom bys úplně ujížděla tak nějak podobně, jako třeba na Leonardovi DiCapriovi. Musím říct, že třeba moje maminka, ta mě zasvětila, jo? Já vůbec nemám přehled, ale moje maminka šla na Bouřlivé výšiny, protože ano, tam hraje Jacob Elordi. Vůbec nevím, kdo to je, ale hraje tam Jacob Elordi.
2: A je nádherný, mimochodem.
1: Ano, a moje maminka, která už je v takovém důchodovém věku, tak ho má jako pozadí na mobilu, jo?
2: To je bomba.
1: Takže já si myslím, dámy, že to je takové krásné poselství, že ty idoly a ideály můžeme mít neustále v jakémkoliv věku.
2: No a ono možná to i s tím jako souvisí, že nás to tak enormním způsobem zasáhlo v těch 90. Protože tam byl ten punc tajemství. Mm. My jsme o nich vlastně vůbec nic nevěděli. My jsme četli nějaké rozhovory, případně v časopisech. Ty časopisy jsme si kupovali, ale my jsme neznali to zákulisí příběhu. Tak ano. Jako teď fungují ty sociální sítě, my můžeme sledovat ten svůj idol a vědět, co dělá, jak dělá, čím se zrovna zabývá, tak tam bylo to tajemství.
1: A ženy v čase žádným tajemstvím nejsou.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: V čase. Magie života.
1: Ladíte Rádio Čas a Ženy v čase. No a teď to bude docela horké a divoké, protože se podíváme na hot jogu. Já se teda přiznám, Leni, že o tom nemám příliš velké povědomí, i protože nejsem milovnice vysokých teplot a horka, takže by mě zajímalo, co se zatím vlastně skrývá.
2: Tak to, co my teďka známe jako trend hot jogy, tak vlastně začalo jako Bikram yoga, protože v 70. letech 20. století Bikram Chodhoury, nebo tak nějak se to čte, prosím vás, buďte schovývaví u těch indických názvů, tak přineslo, myslím si, že do Ameriky právě tenhle trend, kdy se imitovala teplota v Indii, protože v Indii se vlastně za tepla cvičí. No, takže ta místnost se vytápěla na 42 stupňů, opakovalo se 26 pozic, dvě dechová cvičení a děláš vlastně pokaždé to samé. Takže ty, když jdeš na Bikram jogu, tak je to pořád ta samá sestava dokola a tím principem je sledování těla ve stejných pozicích, protože to tělo pokaždé je v jiném nastavení, v jiné aktivitě, v jiné kondici, takže tam vlastně dochází k té introspekci toho těla právě tím, že opakuješ pořád dokola to samé.
1: A má to třeba nějaký jiný přínos nebo jiné benefity než klasická yoga, třeba v příjemných teplotách?
2: Říká se, je to takové sporné, ona Bikram yoga nebo hot yoga, jak ji teďka říkáme, tak je hodně kontroverzní, protože i Bikram sám měl nějaké aférky, takže tam to úplně nebylo. Navíc se říká, že tenhle styl jogy opravdu je pro západňáky, protože nikdo nemůže mít nějakou licenci na jogové pozice a vlastně Bikram využívá základní pozice v józe. Jenom je poskládal velmi dobře, oni jsou fyziologicky geniálně poskládané, ale pořád je to ta yoga. A říká se, že právě ta vysoká teplota umožňuje se tělu detoxikovat. Takže ty se hodně vypotíš a hlavně okamžitě tě to hodí do přítomného okamžiku. Ty nemůžeš myslet na nic jiného, tam to nejde prostě, abys přežila.
1: Tomu rozumím. Na druhou stranu si říkám, jestli třeba není rozumnější zajít si do sauny, v klidu se schladit, být v nějakém příjemném stavu a fungování a pak si zajít na klasickou lekci jogy a najednou je tam ta kombinace těch benefitů, že jo?
2: Stoprocentně, já si myslím, že je to hodně o tom, co komu sedne a co komu kdy vyhovuje a taky v jaké fázi života je. Ona yoga je skvělá v tom, že má tolik těch odvětví a tolik těch směrů, že si opravdu můžeš vybrat úplně cokoliv. A hot yoga je hodně taková tvrdá. Ona je hodně o makání, o tom dostat se do té pozice, vydržet v ní, teď ještě bojuješ s tím teplem a podobně. Takže bych ji zařadila, není složitá, protože jsou tam jenom základní pozice, ale je taková jako výkonnostní trošku.
1: A tobě samotné tady tohle sedí, nebo je to spíš něco, čemu se vyhýbáš?
2: Já jsem to dřív úplně milovala. Já jsem v Brně chodila pořád. Já jsem se hodně bála chodit na jiné lekce, protože se mění ty pozice. V těch lekcích ty nevíš, co přijde, že? A já jsem se v tom úplně necítila. A tady, jak máš těch 26 pozic, tak ty přesně víš, do čeho jdeš. A mě to extrémně bavilo, takže jo, já jsem byla naprostý fanda hot jogy.
1: No a my věříme, že vás i nadále baví Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: v čase? Rady našich babiček.
1: Rady našich babiček, to nám naše babičky říkali, co máme, nemáme dělat, jejich moudrost, to budeme právě teď probírat v ženách v čase. S vámi jsou Evča a Lenča.
2: Tak a jedna z těch rad, která se pravidelně objevovala, zněla, jak na muže. Nakrmit, pochválit, pomilovat.
1: Co myslíš, funguje?
2: Leni, já si myslím, že v základu to funguje. Ale, a tady mám to velké ale, a říkám si, že to by neměly být jenom rady našich babiček pro ženy nebo pro dívky, ale že by to měly být rady našich dědů pro své vnuky, protože ono to samozřejmě funguje. Ta péče, to uznání, ta blízkost, to je gro vztahu. Když to tam je, tak si myslím, že ten vztah je funkční. Ale mělo by to fungovat na obě strany. A hele, já se jako přiznám, že ve chvíli, kdy mi můj muž uvaří dobré jídlo, kdy mě pochválí, jak jsem úžasná a zahrne dostatečným množstvím lásky plných doteků, já jsem šťastná.
1: Ano, funguje to samozřejmě oběma směry. Mně se moc líbilo, protože já jsem s touhle radou mé babičky přišla za mým Marťou, že? A říkám mu, hele, podívej se, tady mám takové jako ponaučení nebo takovou radu, co bych měla dělat, a přečetla jsem mu ty tři věci. A zeptala jsem se ho, jestli to taky je, jestli to funguje. A on se tak zasmíl, pousmál se a řekl, jo, to stačí. Takže máme to ověřeno, opravdu je to tak, že tohle muži mají velmi rádi a že to potřebují a potom tak i roztají a právě si nás tak hezky potom rozmazlují a mají nás rádi.
2: A opečovávají. Prostě nakrmit, pochválit, pomilovat. To je ta rada, které bychom se měli držet. Ale ono to vlastně koresponduje i s těmi moderními psychologickými výzkumy a tím, čím se prostě aktuálně psychologové a sociologové zabývají. Protože podle výzkumu mají páry, které se během dne dotýkají, dejme to do té kategorie milovat, dotýkat, hladit, tak mají až o třetinu nižší hladinu stresového hormonu kortizolu. No a taky psychologové zjistili, že obyčejná pochvala aktivuje v mozku stejné centrum odměny, jako třeba finanční bonus nebo sladká odměna.
1: Tak, no, dobře, tak u toho finančního bonusu bych trošku, ale dobrá, ano, je to tak a já si myslím, že se motáme pořád kolem takového tématu, které s tím velmi úzce souvisí, a to je nějaký respekt a láska v tom vztahu, protože třeba někdy se stane, že když poslouchám nějaké příběhy třeba mých známých nebo kamarádek, tak si říkám, proč oni v tom vztahu vlastně jsou, že to je to, co nám ty babičky radily, je vlastně to, abychom se cítili dobře a aby ten vztah nás nabíjel, aby nám něco přinášel, aby to bylo lepší, než když jsme sami, a ne, abychom jenom třeba o tom druhém nepěkně mluvili nebo ho nějakým způsobem zhazovali a podobně.
2: Naprosto souhlasím a zároveň si myslím, že z toho vyplývá i taková všeobecná rada. Ačkoliv je to nakrmit, pochválit, pomilovat, tak ve chvíli, kdy budeme společně hodovat, tak se samozřejmě ten pocit radosti umocňuje. To společné jídlo tam hraje obrovskou roli v tom vztahu. Ve chvíli, kdy se budeme navzájem chválit a budeme vidět to, v čem je ten druhý dobrý a rádi mu to řekneme, tak to rozhodně prospěje té psychice. A co se týče hlazení, doteků, polibků nebo jenom takových těch letmých pus, tam si myslím, že tohle je základ vztahu.
1: Já bych tam možná doplnila ještě naslouchání. A vy nasloucháte a posloucháte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
0: Ženy v čase. Mindset.
4: Ladíte Ženy v čase na Rádiu Čas a já si teda pamatuju, před mnoha a mnoha lety koloval takový vtip, že každý v Americe má svého terapeuta. A u nás to vůbec ještě nebylo. Nebylo tak běžné. A tak jsme se tomu tak nějak jako pousmívali a podobně. No a po pár letech je terapie nebo psychoterapie něco, co si běžně dopřává vlastně skoro každý, koho znám. Co ty, Evi?
5: Až tak. Já si totiž myslím, že psychoterapie je mnohdy ještě opředená spoustou stigmat a nějakých polopravd a mýtů. A rozhodně, když se vrátím třeba zpátky o 15 let, tak tady to byla známka slabosti, selhání, toho, že se mnou něco není v pořádku, nejsem blázen, abych šel k psychoterapeutovi.
4: Ano, přesně.
5: Takže s tím jsem se já setkávala, ale přitom už jsem tou dobou ráda četla různé psychoterapeutické knihy, různé příručky, různé návody. Bavila mě i ta odnož té psychologie, to, co se všechno v našem děje, ty procesy, kaskády, jak to, co jsme v životě zažili, třeba v dětství, v pubertě, nás může ovlivňovat až do dospělého života. A za mě je ten trend psychoterapie, který si myslím, že je naštěstí na vzestupu, tak je za mě velmi pozitivní a já sama bych asi hlásala, najděte si každý svého psychoterapeuta.
4: Já bych hlásala, najděte si nějakého kvalitního, protože i moje zkušenost je taková, že někdy se úplně nezadaří a pak jsou nám předkládány různé názory právě osobní toho člověka, tak to úplně ne, ale myslím si, že rozklíčování, proč se něco děje nebo proč mám něco tak, jak mám a těch souvislostí v tom životě tak je velmi důležité.
5: Leni, souhlasím i s tím, že správného psychologa nebo psychoterapeuta si prostě musíme najít. A klidně se může i stát to, že nám někteří nesednou. A myslím si, že je i naprosto v pořádku si to říct, přiznat si to a jít dál. A že ve chvíli, kdy člověk narazí na tu onu osobu, na tu správnou, tak je všechno najednou snazší, pohodovější, my více rozumíme sami sobě, svým emocím, svým reakcím a možná i mnohem více svému okolí. Protože já sám si myslím, že psychoterapie není jenom o poznání sebe samých, ale i o větší empatii vůči tomu svému okolí. No, nicméně, když se teda na to podíváme, zdali je to známka slabosti, selhání, nebo je to fajn trend, tak na to má erudovanou odpověď psychoterapeutka Vladimíra Pekárková.
6: Za psychoterapii bychom se rozhodně stydět neměli. Pakliže bychom se měli za něco stydět, tak za to, že jako společnost jsme dlouho vytvářeli prostředí, ve kterém bylo obtížné o duševních potížích otevřeně mluvit. Psychoterapie není slabost ani selhání. Je to naopak projev odvahy a zralosti. Jít do terapie znamená, že si člověk uvědomuje svou odpovědnost za vlastní život a že má chuť věci pochopit, změnit nebo přijmout. Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Když nás bolí tělo, jdeme k lékaři. Když nás bolí duše, je naprosto v pořádku jít za odborníkem, který pomůže pojmenovat, co se děje, a hledat cestu, jak se sebou být lépe. Terapie navíc není jen o řešení problémů. Je to i prostor pro osobní růst, sebepoznání a rozvoj vztahu k sobě. Lidé často přicházejí, aniž by nutně něco hořelo, ale cítí, že se chtějí lépe zorientovat ve svých emocích, potřebách, ve vztazích nebo v životních směrech. Věřím, že čím více budeme o terapii mluvit jako o běžné a cenné součásti péče o sebe, tím méně bude prostoru pro stud nebo předsudky. A tím více lidí si pak dovolí říct, potřebuju pomoc a to je v pořádku.
4: Já už na to můžu říct jenom amen. Posloucháte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
0: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nosa,

0: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do Ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
1: Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
3: Mě by i tato cena schladila.
2: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
3: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurt Mix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Matice. Radio Čas.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkáně, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
2: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Radio Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tam si můžeš koupit svůj osobní chladící box. Je to přenosná chladící kabina pro lidi, pro jednoho člověka. 194 tisíc korun to stojí v přepočtu na naše.
2: Mě by i tato cena schladila.
1: Stačí se podívat na cenovku a je nám chladno.
2: Vždy zaručené výhodné tipy s Lenčou a Radimem na Radiu Čas. Radio

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity.

0: televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
0: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
0: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
0: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, tomu jsem se rýpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas. Hity, které